0: dáváte si noční juboxy na Kisu, ty z úterý na středu 17. června. S vámi za mikrofonem zůstává Lukáš Bláha. Je mi ctí a moc se těším, co si zase budete objednávat za muziku, ať už přes mobilní aplikaci, anebo číslo 210-323-323. Ale tam to teď nepůjde, protože máme tam někoho už přichystaného a proto koho vítáme?
1: Čau, čau, Luky, tady Ondra.
0: Nazdar, Ondro. Kde pak ty nás posloucháš?
1: Hele, já teďka jsem projel kolem Plzně a letím zpátky domů na Moravu.
0: Mm-hmm. Jak se jede? Cesta dobrá?
1: A tak je noc, takže paráda. Já mám ty noční jízdy rád. Nejsou kolony, takže se jede
0: paráda. Ano, ano. A prší nebo neprší ti na cestu?
1: Hele, neprší. Teďka zrovna ne, ale cesty jsou mokrý, takže nevidíš, že tady něco přelítlo.
0: Jo, nějaký přeháňky určitě byly, tak hlavně opatrně. Povídej, čím ti zpříjemníme cestu?
1: Hele, chtěl bych zahrát od Blue, písničku All Rise.
0: Máš jí mít?
1: A bylo by to samozřejmě pro všechny tady noční letce, co tady takhle jako brázdíme ty naše cesty noční, ať všichni dojedou v pohodě a hlavně pro naši skupinu Kamionáci Morava.
0: Mm-hmm.
1: To jsou taky takový blázni, trošku jsme všichni takový blázni, no.
0: Ano. Tak je to taková speciální jako skupina, co si budeme povídat. Ale bez vás by to zkrátka nešlo, to je jasná věc. No tak jo, tak jdeme na to, jdeme na Blue a dokolika ty to dneska tak vidíš, že bys to mohl zvládnout dojet?
1: Ale já bych mohl být tak kolem 7:30, budu na Moravě, takže vyložím, přijedu na firmu a letím domů.
0: Jasně, tak jo, tak prosím tebe, Ondro, držím moc palce, díky, že jsi se ozval. A zase brzo Féteru, ahoj.
1: Měj se.
0: Ahoj.
2: Radio Kiss. Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radia Kiss. Tak tenhle fakt naprosto zůstává i tuto středu, tím si můžete být naprosto jistí a přesvědčíme vás tím teď díky Pájovi, který nahrál vzkaz do mobilní aplikace.
2: Ahoj Luky, prosím tě, mohl by si zahrát Pitbulla Green Lights pro všechny dobré lidi a hlavně pro ty, co se baví šipkama. Ahoj.
1: No tak ať vám to lítá, ideálně triple 20. Držím palce.
0: Radio Kiss. Mr. 305, Flow Rider, Lunch Money, 3 Miami Boys.

tak pak určitě hlasujte na Kiss.cz, nebo jestli se vám líbí radši nová Emily s jejím Májem, tak proč ne, klidně dostaňte ji na jedničku. No a co hlavně můžu slíbit, dneska večer po deváté s DJem Bejslikrem, tak to jsou úplně nový skutři. Aspoň tady je malá ochutná.

0: Tak takhle parádně zase zní malá motorka v polovině června roku 2026 a víc. Na to si musíte počkat do dnešní 21. hodiny na Kiss Parádu.
1: Kiss Paráda. Kiss.

0: Slyšíme si to na Kisu tou správnou muzikou podle vás a pojďme se podívat, kdo pak nám visí na telefonním drátě 210 323 323. Ahoj!
1: Já tě zdravím, Luky, ahoj.
0: Ahoj, na druhé straně by měl být Vašek, je to tak?
1: Ano, ano, je to tak.
0: Vašek z jihu, jestli můžu prozradit.
1: Přesně tak.
0: No, ty jsi říkal, že muziku si vybíral asi podle toho, že jsi navštívil jeden festival, je to tak?
1: Právě že naopak, Luky, já jsem to nestih, protože jsi nechal zahrát.
0: Jo, ty jsi to nestih, a tak to jo, tak to jo. No, asi to stálo za to, si myslím teda, co jsem nějak tak zahlíd nějaký videa.
1: Počasí prej nebylo nic moc, ale kapelky se povedly.
0: Je to tak. No tak jo, tak jednu z nich si dáme, budou Gorillaz. Komu to pošleme?
1: Prosím tě, bylo by to kolegům na pekárnu ke mně do Budějovic tady, protože dneska strašně prší. Všude smrdí ta řepka olejka, je to hrozný. A určitě kamarádce do Dolního Dvořiště, co teď vaří, má noční. Tobě do éteru a všem fajnovým pisákům. Určitě nesmím zapomenout na noční letku, takže kompletně celý noční letku.
0: Jasně, aby to náhodou někomu z nich nebylo líto, to je jasný.
1: Tak.
0: Tak jo, Vašku, díky moc, měj se nádherně, hlavně ať ti to jde všecko od ruky, co potřebuješ dneska.
1: Taky skvělý den přeju, ahoj.
0: I tobě, ahoj. Radio Kiss.

0: do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. A do těch středečních nočních jukeboxů na Kissu se taky ozval hlas, který mě trochu překvapil, takhle, lehce před třetí hodinou. No ale už asi nějaké zřejmě předčasné prázdniny. Kdo ví, proč Adam nespinká? To se nesvěřil, ale muziku tomu samozřejmě rádi zahrajeme.
2: Ahoj, Kissa, hráli byste pro mě to zpívacké CPO a bude to pro vás to éter a pro všechny, co poslouchají Radio Kiss. Děkuju.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Je tu třetí hodina a pokud už po ránu potřebujete pořádnou rozcvičku, tak tady je z Kissu naprosto ideální song. Krásné ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: Hi! This is...

0: co krátce po třetí hodině slyšíte je Kiss. Díky vám za to, že jste s námi ve středu 17. června, kdy má mimochodem svátek Adolf, tak Adolfům všecko nejlepší. Jinak vás zdraví Lukáš Bláha a vy máte v rukou otěže toho, co bude znít z Kissu. Buď tak, že nahrajete hlasovku do mobilní aplikace, a nebo vytočíte číslo 210-323-323, tak jako to udělal Kroly. Ahoj.
1: Dobré ráno, Lukáši.
0: Já tě zdravím. Jakého máš to středeční?
1: Normální, pracovní.
0: Jo, no, ty jsi říkal, že bys rád slyšel song No Good, tak já věřím, že pro tebe to bude spíš good, teda
1: jo,
0: ta středa, která je v podstatě ještě před náma. A tenhle song od Prodigy poletí někomu extra?
1: Jasně, nechal bych sem to zahrát pro kluky z Bentony Trans, tak pro bývalý kolegy Běďu Vasila, a hlavně pro kluky, co nakladali dneska v Počernících pro jeden nemenovaný internetový obchod. Takže tak nějak, aby dojeli na zpátek v pohodě a pro všechny notkicový.
0: Tak. Tak jo, Kroly, díky moc, že jsi se ozval, hlavně šťastné kilometry. A zase brzo, budu se těšit.
1: Jo, děkuju, čau.
0: Ahoj, no a Prodigy, ty ještě poletí navíc pro Toma z Rumburka.
2: Ahoj, Luky, mohlo bys prosím zahrát od Prodigy Díky moc a bylo by to pro všechny na vzpruhu Tom z Rumburku.
3: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
1: To si pište, že to tak je, a hlavně vytáčejte číslo 210-323-323 a nebo nahrávejte mobilní aplikace, do mobilní aplikace vaše hlasovky. Třeba takhle to krásně udělal Michal.
2: Čau, Lukino, zahraj tam prosím tě pro všechny lidi, co musí v tuto hodinu pracovat, pro kamionáky a hlavně pro nás aveňáky. A jestli můžeš tam zahrát od Gigiho Lamortujur. Díky, čau, Michal.
1: Tak zdravíme za volant a tohle je maličkost. Jenom dneska si dáme takovou trošku jinou verzi, ať máme nějakou změnu, a vy skvělou noc.
0: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: si dopřáváte středeční noční žuboxy na Kisu. No a ten song, který mi tady dohrál, lépe řečeno, ten projekt Rudimental, ten mě tady přiměl k tomu vám povědět něco z tradiční, netradiční, neobvyklé, obvyklé rubriky Ty bláho, protože výzkum zjistil, že muži s více vzdělanými partnerkami dosahují ve vyšším věku lepších výsledků v kognitivních testech a jejich mentální schopnosti se zhoršují pomaleji. Vědci se domnívají, že zatím mohou stát podnětnější konverzace, společné řešení problémů nebo zdravější životní návyky. No, jestli je to i obráceně, to samozřejmě zůstává otázkou, co je naprosto jasné, že na vás je další muzika. Tím určitě nic nemůžete zkazit, když třeba necháte zahrát vaší drahé polovičce nebo drahému polovoučkovi nějaký oblíbený song.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss Radio.

0: To, co slyšíte ve vašich zařízeních, tak to jsou středeční noční jukeboxy a já jsem moc rád, že jste vyslyšeli moje volání o tom, abyste zahráli nějaký oblíbený song někomu, koho máte rádi, prostě kdo k vám patří jako nikdo jiný. No a právě proto se dovolal Gabriel. Zdravím, ahoj.
1: No, ahoj.
0: A navíc vedle sebe ještě máš koho?
1: No, drahou polovičku, manželku Janu.
0: Jasně. A dětičky.
1: Jo, samozřejmě, jasně. A děti, no, kluci, jo. Jednoho svýho, jednoho darovanýho od známých teďka.
0: Jo, takhle. Zbavili se ho zkrátka tak trošku, jako jo, na chvilku.
1: Tak. Říkali, že mám si ho vzít, no. Že
0: jo, máš jejich důvěru, tak to je zase pěkný. Ty jsi říkal, že razíte do Chorvatska?
1: Jo, jedem právě kluci jedou hrát fotbal, takže jedem na takovou mini dovolenou.
0: Rozumím, no tak jo, tak snad bude počasí a myslím, že asi jo, že spíš vedro bude v Chorvatsku,
1: no, předpokládám. Teď to tak vychází, že snad jo.
0: No, tak držím palce, no a samozřejmě, když už teda do Chorvatska, tak stylově s Karmou.
1: Přesně tak jo.
0: Poletí pochopitelně vám do auta, ať máte klidnou cestu. No a ještě někomu?
1: Tak samozřejmě všem, který poslouchají Kiss, že jo, všichni třeba ještě pojedou za náma vlastně, nejsme sami a pro tebe do studia, takže
0: jo. Já moc děkuju, jasně. Tak jo, tak hlavně ať dobře dojedete, případně se ozvěte, jak se tam máte a těším se brzy zase v éteru.
1: Jasný, díky.
0: Taky, čau. Ahoj.

0: Noční jukebox.
1: Verona nám sice před chvílí z Kissu zpívala, že Endless Day, tedy nekonečný den, ten si troufám tvrdit, nebude ani středeční s datem 17. června. A hlavně nekonečné nejsou ani noční jukeboxy, ačkoliv se to nemusí tak zdát, tak už na sebe máme v uvozovkách jenom něco málo přes 2 hodiny. Tak pojďte toho využít, teď právě z mobilní aplikace taky Hanka.
2: Krásné ráno, Luky, zahraj mě prosím DJ Basslickera, Step Underground, bylo by to pro tebe do studia, pro všechny kysáci a pro všechny uklízečky v základních školách, už se nám blíží konec školního roku, tak je dobrá anarchie. Děkuju, Hanka.
1: Dobrý si to představit, ta Hanko, tak to tam trošku srovnej a my jdeme na DJ Basslickera, samozřejmě s připomenutím toho, že toho uslyšíte nejenom hned teď, ale taky dneska po 21. hodině ve zcela nové čerstvé kysparádě.
0: Lepší než originál.

0: Od ví čtvrtá, tím pádem jste pořád šéfy muziky Kisu, vy 210 323 323 nebo apka. Dobré jitro.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: jsme lehce po čtvrté rozjeli předposlední dnešní hodinu nočních jukeboxů. Pěkné středeční ráno vám přeje Lukáš Bláha. Máme 17. června, tak doufám, že to pro vás bude moc úspěšný den a vylepšit si ho případně můžete tak, že si necháte zahrát nějaký song přesně podle vás, buď přes mobilní aplikaci a nebo telefonní číslo 210 323 323. A já už tak na druhé straně zdravím Denisu. Ahoj.
1: Ahoj, Lukáši.
0: Ahoj. Jak ty se máš při středě ráno?
1: Já jsem docela fajn. Jo. Mám tři možnosti.
0: To je dobře. Pracuješ nebo?
1: Na to, že no. Bude teď moc velký vedro, takže...
0: To je pravda. To je pravda. Bude potřeba se zalívat.
1: Velmocné to.
0: No. Bude potřeba tak. Doplňovat tekutiny.
1: Na tebe. A tady za chvilku domů. Ano. Pro ranní trojku. Pro Michala Kovalčíka.
0: Ano.
1: A... měla jsem takový skromný přání, abyste mi všichni poslali fotku podepsanou.
0: No tak my se na to ještě mrkneme určitě, to není problém.
1: Protože je to v mailu, tam je to kolega.
0: Ano.
1: Protože já maila nemám a nemůžu psát, takže tak jsem řekla, že chci všechny fotky, co tam jste na kysu.
0: Dobře, dobře.
1: Aby jsme podepsaný.
0: Dobře, dobře. No tak jo.
1: Hlavně. Tak. A ještě jedna otázka.
0: Ano.
1: Co je K-pop?
0: No, já jako něco mi to říká samozřejmě. O, je to takový
1: je
0: ten
1: to
0: japonský styl
1: pop,
0: nebo korejský pop.
1: A patří tam i Psy.
0: No.
1: Michal Kovalčík.
0: To je taky takový Psy. No tak jo, hele, dáme Afrojacka, see you, Davida Guettu, přeju ti dobré ráno a zase brzo v éteru. Ahoj.
1: A krásný den.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Tak pojďme zase na to, a to nejdřív s Kačkou, protože ta píše, že se vrací ze Zlaté Tretry v Ostravě. Tak mi zahraje něco do kroku, abych ještě vydržela, než padnu do postele. Tak o to se určitě postará za chvilku i Honza, ale máme tu jednu nepříjemnou dopravní informaci od Ondry.
2: Zdravím z dopravy, tady střelec Ondix, dobré ráno. Chci oznámit smutnou zprávu, vypadá to, že jde o smrťák. Trasa Krnsko, směr Mělník, od Mladý Boleslavy kousek, auto v příkopě, totálně rozervaný na plech. A vypadá to, že to tam hasiči už jenom to tělo přikrývali. Takže buďte na sebe opatrní a ahoj.
1: Ano, především klidnou cestu. No a tady už je slíbený song od Honzy.
3: Dobré ráno, Luky, a všem kysákům, kteří poslouchají tohle skvělý rádio, samozřejmě i tobě do studia. Chtěl bych nechat zahrát Juice Vegu na rozehřátí pro ty naše kosti tady na skladě. Šmakáme už tady teď od dvou, jsme začali. Tak aby nám to šlo pěkně od ruky, ale všem kamionákům a těm, kteří jsou za tou kulatou lopatou, aby se jim nic nestalo, aby se pořádku dopravili domů. Díky moc za to, že jste tak skvělí, a hezký den všem. Honza, čau. Radio Kiss.

0: Minutu po půl páté Kiss, no a možná už poznáváte, co že za song já tady pomalu, ale jistě pouštím. Ano, je to Popelář od Botoxu, a to z toho prostého důvodu, že dnes právě 17. června je kromě Adolfa v kalendáři taky Světový den popelářů. Tak všechny popeláře v tuto chvíli pochopitelně moc zdravíme. No a mě by ještě zajímalo, jestli jste měli jako malí právě sen být popeláři, anebo to bylo něco úplně jiného. Budu moc rád, když mi dáte vědět, tak kromě toho objednávejte další vaši muziku. 210 323 323 nebo apka. Hezké ráno.
1: Kiss.
2: Radio Kiss.
1: Be happy.

0: I ve středu 17. června je s vámi Kiss a doufám, že vám zpříjemňuje nový den, ten středeční vaší oblíbenou muzikou. Vy se staráte o to, co poletí z našeho playlistu, co se bude ozývat. A teď právě na lince 210-323-323 to bude Honza. Ahoj Honzo.
1: Čau, Luky.
0: Nazdar, nazdar. Jaké ty máš středeční ráno?
1: Pracovně.
0: Jo, dokolika? Začal jsi teďka nebo...
1: Pracuji už konkrétně, no, dělám do 6 a dělám od 6, no, takže jo, klasický 12.
0: Pěkná 12 teda, takže už to máš v podstatě za pár.
1: No.
0: Jo, to je dobře, to je dobře. No tak jo, tak nakonec jsme dali dohromady jednu klasickou 90ku z Trainspottingu, řekni si to sám.
1: Vybral jsem si jednu moji oblíbenou skladbu, to je prostě moje dětství. Mm-hmm. A ta skladba je ISMC, Think About The Way.
0: Ano, neboli Bom Digi Digi Digi Bom Digi Bo a tak dále.
1: Česky tak. Česky tak.
0: A někomu extra to zahrajem?
1: Hele, bude to pro všechny kysáky, pro všechny pracanty, kteří jsou teď momentálně na noční a musí trpět v práci. A taky pro moje kolegy Škoda Auto ve Vrchlabí na C. Já vím, že tady určitě někdo poslouchá, tak to hlavně budu věnovat pro ně.
0: Dobře, no tak tam moc zdravíme. Já ti samozřejmě, Honziku, přeju, ať máš příjemný konec směny a ať jsi brzo doma.
1: Jo, to je taky.
0: Děkuju, ahoj.
1: Měj se, čau, čau.
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dospívej to. 90-kový velký hit. Mbap.
2: Tap, tada, mbap. Týra, ta, mbap.
3: Se mě hrklo, já myslím, že řekneš to český slovo normálně.
1: Dáme českou. Neboj se.
4: Neboj se do
2: neboj
4: lesa
2: se,
4: něco.
2: Má milá.
1: Nechcete, že bychom zkusili někoho z posluchačů?
2: Přítele na telefonu.
4: Prosím.
1: Michale, čau, věděl bys píseň, refren, který začíná slovy neboj se?
5: Je to Eva Farná, neboj se boží mlýny melou. Neboj se boží mlýny melou.
1: Raníky od 6 do 10.

0: Nejlepší jukebox. Jukebox.
1: Dáváme si ty středeční na keso a kromě toho jsem se vás ptal, protože v kalendáři je pro 17. červen Světový den popelářů. Tak jste dávali vědět, díky velké za vaše vzkazy, ano, klasika popeláři nebo taky kosmonauti, pochopitelně i policajt nějaký se tam objevil, a nebo tohle povolání od Jirky.
2: Ahoj kysáci, tak my jsem jezdit s fekálním vozem. Se nepovedlo, vozím díly do BMW s kamionem, když si pádně přijevám hezký den všem a opatrně na těch cestách. Zdraví kamion, nějak Jirka.
1: Jirko, díky moc, mě se líbí, jak jsi to označil, ten fekální vůz, tím slušným slůvkem, protože taky by se to dalo říct jako ten cuc. No a s Andy půjdeme za další muzikou.
3: Krásnou dobrou noc či ráno, jak pro koho, ale moc ráda bych poprosila o písničku od Roxette, Dangerous, a bylo by to prosím pro všechny, kteří už jsou v práci nebo teprve vstávají, ať máme trošku víc elánu a ty pozitivity do toho dne. Díky moc, ahoj.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: 21 minuta, vplili jsme na vlnách KISSu do finální hodiny nočních jukeboxů, pojďte objednávat, ale úplně všichni. Everybody, dobré ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia KISS. Be happy.

0: Ještě stále na začátku poslední hodiny středečních nočních jukeboxů na Kissu jsme si dávali novinku od Davida Getty, já myslím, že hodně povedená. Run, Run, River. Plujeme, ano, na Kissu tím, co máte vy rádi, to znamená vaší muzikou. Buď tak, že nahrajete vzkaz do mobilní aplikace, to je jedna varianta, jak to provést, jak toho docílit. A nebo ta druhá je číslo 210-323-323. A já se proto ptám, kdo je tam?
1: Tady je David.
0: Nazdar, Davide, kde pak nás ladíš?
1: Já jsem toho v Bruntále, tak se chystám do práce.
0: Jo.
1: No.
0: Máš toho hodně před sebou dneska?
1: No, mám toho hodně před sebou, protože děláme na stavbě a děláme jenom dva.
0: A tak to není moc, co si budeme povídat. Co
1: no, tak já si lidi by chtěli práci, ale nechce se jim dělat.
0: Jo. Rozumím.
1: A dneska mám ještě přípravu na zítřek.
0: Jasně. No tak jo, tak prosím tě, Davide, tak ať vám to jde od ruky s kolegou. Co ti zahrajem?
1: Tak zahrajeme Eminema. Mm-hmm. Je to tak výdoutný. Mm-hmm. Bude to pro všechny a je tam pro vás do studia.
0: Dobře, no tak já moc děkuju samozřejmě. Without Me už ti v tuhle chvíli letí. No a měl jsi ty, já jsem se tady dneska bavil o tom, že je Světový den popelářů. Měl jsi nějaký sen, co bys si chtěl dělat, když jsi byl malej?
1: No, když jsem byl malej, tak já jsem chtěl být původně, že budu policajtem.
0: Jo? No. A neskusil jsi to nějak, nebo?
1: Ne, to jsem se nedostal, dostal jsem se k zedničině.
0: Rozumíme. No tak jo, hele. Tak ať ti to jde pěkně od funky a měj se krásně.
1: Jasné. Taky, ahoj. Tak jo, díky, zdar. Rádio.

0: hraje více písniček na přání. Jukebox Radio
1: Kiss. Tak na tom se pochopitelně nic nemění ani ve středu v 5.19 na Kissu, kdy lítáme muzikou tak, jak ji objednáváte vy. No a představte si, já tady mám důkazy o tom, že nás poslouchají i někde kdesi na, jaksi tam úplně ve vesmíru. Tam, kde nevíme, jestli tam něco je, ale evidentně ano, poslouchejte. No, já jsem to teda jako neidentifikoval, co to přesně je, ale nějaká pěkná muzika to určitě bude. No tak jdeme radši na přání od Mirka.
2: Mohl bych zahrát nějakou písničku od skupiny Dva bratři z druhého patra. Nechám to na tobě, výběr. Je to pro všechny. Díky.
1: Mirko, v playlistu budou určitě dva bráši ze čtvrtého patra mezi šestou a sedmou. Tak když vydržíš, a já věřím, že jo, tak se jich určitě dočkáš. A proto jdeme za muzikou s Petrem.
3: Ahoj Luky, přeju krásný dobrý ráno a samozřejmě přeju krásný dobrý ráno i všem kysákům. Prosím tě, mohl bys mi zahrát písničku od Technohead I Want To Be Your Hippie. Takový to ideální tempo na cestu do práce. Děkuju moc a ještě jednou všem hezký ráno. Zdraví Petr. Čau, čau lidi, ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: byly letní noci 95, před námi jsou ty pro rok 2006, ale hlavně teď ještě 25 minut středečních nočních juboxů. Jaké jsou s vámi Lukáš? A taky teď právě Tomáš, ahoj.
1: Ahoj, zdraví všechny.
0: Ahoj Tome, tak
1: ráno.
0: I tobě, co ty by si rád slyšel?
1: Já bych si dal Stav pokud pro všechny, co se potřebují ráno probudit. Mm-hmm. A máme středu, konečně už se nám to láme, ten pracovní týden.
0: No zase to letí neskutečně.
1: Je to fičák.
0: No, vlastně, jestli se nepletu, tak právě v neděli bude první letní den.
1: No, a zrovna to jí vyjde, bude pěkně.
0: Možná až moc, člověče. Až se nám to zase nebude klasicky líbit, zase budeme říkat, je, to je vedro. Ach jo.
1: Ne, já mám léto rád. To je pro mě ideální. Zrovna mě to vyšlo na dovolenou.
0: No tak, to je nádhera. Tak budiš ti to přáno. Kolik toho máš dneska před sebou ještě, co se týče práce?
1: Teď jedu do práce, čeká mě to tam do 2 hodin.
0: Tak to jde. To si budeme povídat. No tak jo, tak ti přeju úspěšnou středu, pak si užij volníčko a hlavně ty tropy, které jsou před námi.
1: Těším se na ně.
0: Měj se nádherně, hezké ráno.
1: Taky, ahoj. Díky,
2: Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: A v těch středečních nakysů ještě zvládneme určitě jedno přání z mobilní aplikace. Tam nahrál vzkaz úplně jasně a stručně dědek.
2: Prosím tě, zahraj mi nějakou písničku od Gigi Nagesta pro Aru, který chudák jde do Liberce. Dík, čau dědek.
1: No tak hlavně, ať máš šťastnou cestu. No já jsem od Gigi Daga dlouho neslyšel jeho ticho, silence. Tak si ho dáme, ať máte klidné středeční ráno.
0: Radio Kiss. Kiss.

0: Borově dobré ráno, 3, 4.
1: Dobré ráno.
0: To je hezký.
2: No hele.
0: Tak stačí, Luky.
3: Odsekni se.
0: Ty jsi mi stejně dal dneska, se také procházím po rádiu, že jo, čaj, snídaně a tak dále a najednou slyším z rádia, dětku, co by si chtěl zahrát? Že to tak bylo, víš?
2: Bylo, no.
0: Já si hned vzpomněl na tohle dětka. Víš, ne?
4: To je dost, že jsi nás taky jednou vyvez. Že jsi udělal něco pro rodinu.
2: Jak by tady bylo krásně.
0: Že jo. Tak to byl jiný dědek, jo?
2: To byl nějaký dědek, posluchač s touhle přezdívkou.
0: Skvělý, skvělý. Takže strejda Roman je tu, co bude Patrik? Patrik bratranec?
5: Dobře.
0: Můžu být? Jasně,
3: klidně. Teta Míša.
0: Teta Míša, jasně.
2: A
0: Luky?
2: Jo.
0: Co seš ty?
3: Bude synovec.
2: Klasický synovec.
0: Takže na kutě?
2: No,
0: a začalo tě to tady bavit, co jsme slyšeli.
2: No, docela jo.
0: Takže po půlnoci znovu, jo?
2: Dáme hat-trick, ne?
0: Okay. Zatím, Luky, ahoj.
3: Ahoj.

0: hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Z Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss. Počasí.
1: Středa přinese hodně oblačnosti, přechodně bude polojasno a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně nebo skoro denně kouří cigarety až 1,6 milionu osob nad 15 let a pije alkohol až milion lidí. Stejný počet až milion žen a mužů má problém se zneužíváním léků a přibývá i osob, které užívají více látek současně. V letecké dopravě začnou platit nová pravidla. Cestující budou mít například zdarma nárok na to, aby jejich dítě sedělo v jejich blízkosti nebo na bezplatnou opravu překlepů na letenkách. Shodlo se na tom Evropský parlament s Radou Evropské unie. Cestujícím by také měly zůstat současné kompenzace za zpožděné lety. A teď zpátky domů.
2: Chovatelé vypustili do volné přírody ve Španělsku mládě orlosupa bradatého, které se letos v březnu vylíhlo v pražské zoologické zahradě. Mladá samice je v Andaluzii. Evropská populace těchto dravců je ohrožena vyhubením. Samička orlosupa se v Praze vylíhla poprvé po zhruba 20 letech.
1: Sport. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě. To byly první dnešní zprávy a teď už začíná ranní Kiss.
3: Jsme ve středu týdne.
4: Začíná nám 17. červen, hezké dobré ráno. Roman, Míša, Patrik na značkách.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy. A step

0: 6 hodin, 6 minut, ranní kys začíná. E-mailem, dobrý den. Vzhledem k nedávnému uzavření Hormuzského průlivu postihly rostoucí náklady a narušení dodavatelského řetězce nespočet jednotlivců a firem. V reakci na to byl aktivován fond podpory nouzové pomoci a vy jste byli vybráni jako příjemce. S pozdravem týmu fond podpory, přišlo nám to teď na náš kysácký e-mail.
1: Oho.
2: To je pěkný.
0: Kliknu na to.
2: A?
0: Pojď.
3: Pojď, dej to
0: rozdíl. E-mail 134073 @student.sk. Hele, ze Slovenska to přišlo, jo? Teda kysáci, co to tady na nás zkoušíte? A zrovna píše Lenka. Dobré ránko, zlatíčka, aj naše úška jsou už na značkách.
2: Hej, dobré ránko.
0: Nebyla to ty náhodou, Leni? Co? Ty, ale to je takových podvodných e-mailů, SMS-ek, viď?
2: Já jsem minule zrovna dostala jednu podvodnou SMS-ku, kdy mi psali z policie, že jsem překročila rychlost a že se mám prokliknout, abych viděla, kde jsem jí překročila, abych se mohla podívat na video.
0: Takže jsi proklikla?
2: Ne. Já jsem zavolala na policii.
0: Ano, a co ti řekli?
2: Já jsem z toho byla zmatená. Ono to podle paragrafu, tohle, tamhle z toho říkám, to je divný. A já jsem jela z akce, já jsem byla zblblá a říkám, hele, jsou všude takový podvody, já tam radši zavolám. Tak jsem volala policistům, ty zjišťovali, co se děje, tak jsem jim přečetla celou tu zprávu a oni, ne, tak takhle to my neděláme. To je podvod, na to neklikejte. Říkám, dobrý, tak díky, naschle.
0: Je jich hodně teď, no, dokonce o tom teď někde psali, viď? Patrik,
3: ano, ano, policisté předtím varují, že tyto zprávy opravdu, že jste překročili rychlost, chodí, ale pozor, od koho vám chodí, vždycky se podívejte a bývají tam napsaný nesmysly.
0: Čemu dneska věřit? Teď nemůžete věřit ani těm moderátorům tady v ranním kysu. Teď oni za chvilku zase budou vymýšlet nějakou ranní kachnu a vy nebudete vědět, jestli je to pravda nebo ne.
3: Ale tady za to můžete něco vyhrát, když to odhalíte.
0: Ve 8:45.
4: Ranní kys. Každý všední den od 6 do 10.

0: nejsou v tom meteorologové, kdo nejvíce sleduje počasí, je to Patrik Peltán. To víte, on potřebuje, aby bylo krásně, protože příští víkend bude svatba.
1: Ano, bude svatba, já to teď sleduju jako taková pilná rosnička. Nicméně tento víkend bude taky nádherný, budou třicítky, dneska už se to láme, 25 stupňů, 26, zítra 31.
0: První tropický víkend tohoto roku, tyjo, to je něco. Doufám, že máte v plánu být někde venku a možná prvně u vody.
2: Já si myslím, že si to konečně kysáci zaslouží a vůbec všichni, protože když se podívej, už je po druhé polovině června.
1: No a hele, mě to na svatbu vychází. 24, polojasno, ať to vydrží.
0: A potom začnou prázdniny, úplně to vidím, ten první školní, ne školní, ale ten prázdninový den.
2: Ne, ne,
0: jo,
2: to,
0: ne. To spadne na 5 stupňů Celsia. Tak to bude celý červenec a srpen. Ale znáte to, ne? On je to nikdy jak naschvál. Že je krásně v dny, kdy si nemůžeme dovolit být venku.
1: Ano.
0: A jakmile je volno, tak se to všechno otočí.
2: Ale ne, tentokrát musíme myslet pozitivně a jak si to namyslíme, tak to bude.
3: Radio Kiss.

0: Hezké středeční ráno, kysáci. Koukáme se do kalendáře, co se dneska slaví. Dneska se slaví Světový den boje proti suchu. To je zajímavý, takže dodržovat pitný režim. A zároveň, co mě zaujalo, Národní den maskotu. A tak si říkám, nebyli jste někdy třeba, když teď budou letní brigády, jako za maskota někde na brigádě?
1: Já jo.
0: Jo.
1: Jo, už je to dlouho. A byla jsem za maskota za Mimoně.
0: Ale ty se k tomu hodíš ještě tvůj hlas, jak umíš, to je dobrý.
1: Maka banana.
2: Ty jo.
1: Ale řeknu vám, vůbec to není jednoduchá práce. Tam je takový vedro, kor když budou teď tepla. A jestli někdo dělá maskota, není to vůbec jednoduchý.
0: Já jsem vždycky chtěl být maskot na hokej a dělat tam ten bordel, házet tam ten popcorn po lidech.
2: Tak včera víte, jak volala naše posluchačka Klára, která si vzpomněla, že jsem jí před 20 lety moderoval maturák a lítal jsem tam v havajský sukince, no, tak trošku jsem k tomu měl blízko.
0: Taky takový maskot.
2: Ale my jsme měli jako rádio Kistýnu, možná ji někdo pamatuje, z našich posluchačů. Hele, přiznejme si, ne všechny věci, které se odehrály, se úplně jako povedly, jo. Já nevím, jestli jste Kistýnu někdy viděli.
0: Kistýna.
2: Ale já byl svědkem toho, ano, to byla jakoby holka s ohromnou hlavou a s velkýma sluchátkama. Aby ty sluchátka byly umocněny, jakože rádio, jo, tak to bylo prostě takový zvláštní. Byl jsem svědkem toho, kdy Kistýna byla schopna rozplakat i malé děti, který byli v šoku z toho, co to před nima stojí,
0: ne,
2: co to je za tvora normálně.
0: Chudáci.
2: Ale jo, jako splnilo to taky svůj účel, že s Kistýnou byla sranda.
0: Jo, mít nějakýho maskota, to není vůbec blbý.
2: Ne, to ne.
0: To je dobrý.
2: To ne, no.
1: Kistýna. Kistýna. Ale to je dobrý, jako Kristýna, Kistýna.
2: Správně.
0: Kisroman.
2: No tak zase jako, to blbý. Ne, to teda ne, jako, to už jak, jako Kisbeltan.
0: No to je hezký.
1: Nesem, ne.
2: Kisdynha.
1: No,
0: a bude to dinosaurus.
1: Kismíša.
2: Ne. Ale asi nebudeme nic takového plánovat a řešit. Jo?
1: Budeme hrát?
2: Venga Boys.
1: Ty se hodí.
2: Na to hezký počasí, co jinýho, než tenhle song.

0: taky dnešek užijete. Venga Boys na Kisu, navíc je dneska den maskotů, si říkal.
1: Ano. Jo.
0: Tak tady kysáci typují, jak by se mohlo jmenovat náš budoucí maskot. Kysan, Kystrik nebo Kysela? Kysela mi teda přijde
2: jako
0: divný teda, no, ale dobrý, Kájo, děkujem za tip.
1: Docela dobrý tip je Kysoň. To zní jako krasoň.
0: To je dobrý.
1: Veď?
0: A nebo Peťka napsala, a to se mi líbí úplně nejvíc, představ se si nějakého nabušenýho chlapa a jmenoval by se Kissman.
2: To je

0: KIS počasí.
1: Středa přinese hodně oblačnosti, přechodně bude polojasno a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Smishingové útoky zaměřené na české řidiče nabírají v posledních dnech na síle. Lidem po celé republice přicházejí textové zprávy, které se tváří jako oficiální upozornění na nezaplacenou pokutu nebo dopravní přestupek. Ve skutečnosti nejde o komunikaci úřadů, ale o podvod a cílem je vylákat z lidí peníze nebo citlivé údaje. Čelní představitelé Evropské unie a Británie budou 22. července jednat na summitu v Bruselu. Oznámili to předseda Evropské rady Antonio Costa a britský premiér Keir Starmer. Půjde o druhou takovou schůzku na nejvyšší úrovni s cílem resetovat vzájemné vztahy od odchodu Británie z Evropské unie v roce 2020.
0: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík nezahájil v Londýně travnatou část sezóny vítězstvím. Nestačil na Adriana Mannarina. Jednu sadu uhrál v hale i Vítko Přiva proti Alexandru Zverevovi, novému králi French Open, ale padl 6-3, 4-6 a 6-2. V Berlíně postoupili bez ztráty setu a dokonce i servisu Linda Nosková, Karolína Muchová i Kateřina Siňaková. V Nottinghamu udolala v českém derby Karolína Plíšková o 14 let mladší Sáru Bejlek. Tolik zprávy v jedné minutě, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let.

0: tohle byla Silver.
1: A rád bych kysáci řekl na hlas i tady před Patrikem, že Silver jsem nedávno na svých sociálních sítích sdílel taky, protože zpívala Sylvie Debbie jednu krásnou písničku od Armina van Burena a myslím si, že si to pamatujete, protože jste se potom ptali, když jsme si tu pouštěli, o co přesně jde, kde byste to mohli sehnat. Včera jsem sdílel další zpěvačku, Emily, a tady od Patrika jsem normálně dostal vynadáno, že jsem něco takový vůbec udělal, protože prý jako, hele, jako, co to je za ženskou, co to tam sdílíš, co to je za babu?
2: Počkej, toho si všimla moje přítelkyně Míša, takhle leží v posteli a říká, počkej, co to ten Roman sdílí za drndu? Já říkám, co, proč, koho? No tam je nějaká taková ženská, on ji tam sdílí.
1: Hele, mě to vůbec nenapadlo, když se na to storíčko dívám znova a je i na Instagramu Kisu. Takže pokud nás sledujete, náš kysácký Instagram, podívejte se na to. Když se na to teď takhle koukru, tak Emily je jako hodně odvážná, on je tam vlastně v podprdě nebo v čem. Jo, jako
3: nejsou sluší to plavky, to. Není to plavkový
1: asi,
3: vršek.
1: Já na to takhle nekoukal, mně šlo o to, že ona je ráda, že song Maj hrajeme na Kisu.
2: Jo.
1: A chtěla jako poděkovat, teď si to tam zpívá, no tak co, ježiš, tak prostě se tam kroutí, no tak ale jsem jako to dal ven.
2: Na první a dobrou je to rau.
1: Mně nenapadlo, že to vypadá jako, že to je, nevím, nějaký hambinec tohle.
3: Já už to vidím, pak budou holky nahrávat právě takový hezký videa a budou říkat, ten Kis tak pěkně hraje a Roman to všechno hezky bude sdílet.
1: Ty jsi dobrá. Teď, taky. Když se na Emily znovu takhle koukám, jo, ty jo, ona má fakt ty prsiska teda venku, no. No to mi nedošlo, tak to má smazat, myslíš?
2: Nech to
3: ne, jsou to plavky, koukni na to, nejsou
1: jo,
3: to
1: jsou
3: plavky.
1: To plavky, není
2: plavky
1: to
2: s krajkama, jo.
1: No Emily, ale my jsme taky rádi, že jo, podívej se, hele, i Míši Patrikovo, Míša má žárlí, ty jo, tak jo, dáme si nějaký ranní shot.
0: Chtělo by to něco rychlejšího.
1: A co navrhujete?
3: Master Blaster.

0: Master Blaster nás pěkně probral v ranním šotu a probereme se také o 7:30 Věsmenovi, který jde do svého finále. A dneska tady bude prostor na jednu velkou odvetu. Je to Jesmen, který tady, přiznám to, už jednou byl, ale kysáky moc bavil, tak bychom si ho mohli zopakovat.
1: Počkej, a jaký Jesmen?
0: No, to je překvapení, to ještě teď odtajňovat nebudu, ale co odtajním je to, že to budeme živě streamovat na sociální sítě Rádia Kiss.
1: Co je?
2: No nevím, co může být odvetou, co tady bylo, Surstroming to není. Co?
0: Ne, fuj, to bych nedělal.
2: Někam jako utíkat daleko od rádia, to není.
0: To ne, budete v rádiu tady.
2: Budeme v budově. Tady v rádiu, jasně, no, streamovat se to bude.
0: Tady v místnosti.
2: Přijde. Volat někam do zahraničí cizím jazykem.
0: Dobrý nápad, ale to není ono.
2: Ne. To nevím teda, co bylo.
1: Ještě to musí být mezi dvěma, soutěž mezi dvěma, protože musíme soutěžit, že jo?
0: No, nechte se překvapit na 7:30.
3: Tahle soutěž vám bude vonět.

0: výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: ale zamysleli jste se někdy nad tím, jak by měl podle vás vypadat ideální den, kolegové?
1: Tyjo, tak to vezmu za nás dva.
2: Pojď, klidně.
1: Vyspat se?
2: Jasně.
1: K snídaní míchačky?
2: Ano.
1: Klidně jedno orosený?
2: Klidně dvě.
0: Jo.
1: Po snídaní opět spánek? Pak skočit do bazénu, jo, který bychom měli někde na zahradě, lehnout si venku vedle bazénu, dát tam druhý orosený, obídek tak akorát, šlofík po obídku pěkně, odpoledne nějaký lehčí sport, vidím to na Xbox nebo PlayStation, pak bych dal třetí orosený a příprava na grilování s rodinou a přáteli.
2: Ano.
1: A pak už pomalu a končí den.
3: Večer nějaký jejchuchu a je to kompletní.
1: Jo?
0: To je hezký, takže takhle podle vás.
1: Za mě je to dobrý.
3: Za mě taky dobrý, Romane.
0: Vědci se zamysleli nad tím, jak by vypadal ideální den.
1: Hezky.
0: Sledovali hladinu hormonů toho, jak přes den tělo funguje a já vám za chvíli řeknu, jak by to mělo vypadat.
1: Není třeba, my jsme vám ho teď představili. Radio Kiss.

0: Jak by vypadal dokonalý den podle vědy?
1: Vědci zjistili.
0: Myšlenka dokonalého dne není o tom, abychom toho dělali víc. Vědci se spíš zaměřili na správný načasování. Sledovali hladinu hormonů během dne, cirkadiální hodiny a sestavili takovýhle harmonogram. V 6 hodin ráno byste se měli probudit ideálně se světlem. V 7.15 nějaká snídaně bohatá na bílkoviny. V 8 hodin ráno byste měli začít s nejnáročnější prací, protože prý dopoledne máme nejvíc síly na nejtěžší úkoly. 10.30 krátká pauza venku, ne vevnitř, nekoukat na telefon. Ve 13.00 oběd bez obrazovky. Jo? 15.30 kreativní práce, vymýšlení, protože ten mozek, jak si po obědě trošku odpočinul, přichází taková ta gastrodemence, jak to známe, tak pak už ten mozek není tak, jako kdyby bystrý a tak dále, ale je tam prostor pro to kreativní myšlení. V 18.00 odpočinkové cvičení nebo procházka, 19 hodin brzká lehká večeře, 21.00 stlumit světla, odložit obrazovky, ve 22.00 jít spát.
2: Ale jo, to má něco do sebe.
3: Víče, večer, mě do toho ideálního dne moc neštimuje ta práce. Já ti nevím, prostě, jako já to vidím jinak.
2: Když tě baví, a tak to je to hezký, ale jo. To víš, ne každý má to štěstí, že dělá něco, co ho naplňuje.
0: Oni se spíš na to dívali z toho pohledu, že kdyby každý den měl být stejný až do konce života, tak jak by to ideálně mělo vypadat, jak by si to ty lidi měli rozvrhnout. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Nehoda na dálnici D4 na 13. až 14. kilometru ve směru do Strakonic a Bruntál hlásí problém v Dukelské ulici, kde je vylitý olej na vozovce.
2: A bouralo se taky v Praze v Čínské ulici. Zůstaňte s rádiem KIS, protože v 7 hodin budeme házet kostkou a budeme rozdávat peníze.

0: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a Pivovar Monopol v Teplicích.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizace-z-plastu.cz.
3: Radio KISS. Počasí.
4: Středa přinese hodně oblačnosti, přechodně bude polojasno a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia.
3: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: Česko by mělo změnit způsob, jakým daní nemovitosti. Ve své v červnu vydané pravidelné zprávě mu to doporučila Evropská komise. Podle ní by vyšší daň navázaná na tržní hodnotu realit mohla pomoci k vyšší dostupnosti bydlení. Současná epidemie eboly v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem této nemoci v historii, pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu. Uvedl to ředitel Afrického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí. Varoval také, že náklady na zvládnutí epidemie by mohly dosáhnout miliard dolarů. Skupina velkých rozvinutých ekonomik G7 na svém summitu ve Francii vyzvala ostatní země ke společnému postupu a k vyčlenění zdrojů. A teď zpátky domů.
5: Zdánlivě nesplnitelný úkol dokázal po zhruba 4 až 5 letech marného hledání splnit 10letý školák z Prahy. Na zahrádce v areálu Domu přírody v Oldřichově v Hájích na Liberecku našel raritního šneka s levotočivou ulitou. Takovou má jeden zhruba z 10 000.
4: Sport. Čeští fotbalisté si na mistrovství světa naposledy před přesunem ke čtvrtečnímu druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Odpoledne se už letecky přesunou do dějiště zápasu do Atlanty. To byly zprávy a teď už hodně štěstí, je tady soutěž 7 v 7.
6: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia KISS a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: A na rádiu Kiss to taky bude velký adrenalin teď. Ivano, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ivano, ty prý, my jsme slyšeli, že řídíš autobus.
3: Teď. No.
2: A počkej, ale jedeš nebo nejedeš?
3: A kolko to bude hlásit i zastávku.
2: Jsem chtěla říct, neříkej, jaký řídíš autobus. Dobře. Takže si zopakujeme jenom rychle pravidla, Patriku.
4: Jako vždycky, co padne na kostce, násobíme 1000, v případě 6 přidáme bonus 1000 navíc, takže Ivana právě teď může soutěžit až o 7000 korun.
5: Takže Ivano, jdeme na to, kdyby náhodou se vyhrála hodně, když se budeš radovat, nekřič moc nahlas, ať se cestující neleknou, jo?
3: Dobře.
5: Aby si neříkal, ježiš, kdo nás to tu veze v tom autobusu? Jdeme na to, držíme ti palce.
2: Jdeme na to.
3: Hmm? Děkuju.
2: Ivano, dneska házím já, tak uvidíme, co padne. Ivano?
5: Co? Nebude nehoda?
2: No. Na středu to vůbec není špatný.
5: Tyjo, drž volant pevně.
2: Drž volant.
3: Zlatá střední cesta.
5: Dobře.
2: Je to víc než střední cesta, protože na hrací kostce padla 5, takže vyhráváš 5000!
3: To je super, já mám na dovolenou.
5: Vidíš! Teď bych třeba řekl, zatrup na radost, ale radši to nedělej.
2: Ne, radši ne.
5: Jo!
2: Jo!
5: Takže Ivčo, moc si to užij, gratulujeme ti, v pořádku všechny cestující dovez a jsme rádi,
3: jo,
5: že s námi jedeš. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Tímto se tedy přimlouváme u všech šéfů dopravních podniků. Prosím vás, přihmužte oči, protože teď podívejte se, vaši kolegové jsou nadšení, že vyhrajou.
7: Ano, přesně tak a zítra budeme hrát znovu.
5: Znovu na Kisu.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na rádiu Kiss.

0: Khaled se laví na rádiu Kiss. Co se dneska slaví, když už jsme u toho?
1: Dneska je 17. června a je Národní den poděkování učitelům.
2: Jak už jsem zmiňoval, Národní den maskotů.
1: Národní den konzumace zelenin.
2: A co mě teda moc baví, Světový den krokodýlů.
0: Takže tady asi nápověda k Jesmenovi nebude, protože Patrik nám, Kysáci, oznámil v minulé hodině, že dojde k odvetě v Jesmenovi.
2: Ano, ano.
0: Tyjo.
2: Co by to mohlo být, no?
0: A kdo v tom Jesmenovi zvítězil?
2: Já.
0: No počkej, a ty zadáváš a má to být odveta, jo?
2: No, to uvidíš, to uvidíš. Hele, za 3 minuty ti to odtajním.
0: Ty jsi mluvil jak teta z dědictví.
1: Jo, jo, jo.
2: Nechcete králíka? Mně se to potvory nějak přemnožilo?
0: Tak za kluku nám řekneš?
2: Ano.

0: jo, slovo odveta, to má jistou emoci, energii, jsem na to zvědavý, co nás čeká v Jesmerovi po půl osmé.
1: Já se snažím se rozpomenout, co by to mohlo být, ale fakt nevím.
2: Vsaď na svého koně. Yes.
3: Takže přátelé, rubrika Vsaď na svého koně se blíží do finále a jeden z prvních úkolů v této rubrice bylo, a teď to přijde, zadržet dech pod vodou.
0: Ne!
3: Bylo to jednoduchý, kdo vydrží pod vodou déle, vyhrává.
0: Počkej, to znamená, že jdu teda s tebou.
3: No můžeš si napravit reputaci dneska. Minule si proti mě prohrál, to
0: ale
3: je pravda.
0: Počkej, to má být Jesmen s Míšou, takže Míša dneska přihlíží.
1: Já jsem vám ho zadávala minule, takže...
3: Jako vždy nám teď, kysáci, nahrajte přes aplikaci Rádia Kiss hlasovou zprávu, na koho vsázíte. Buď na Romana, nebo na Míšu. Dneska půjdeš proti Míše, Romane.
1: Počkej, ale to není úplně odveta.
0: Víš, jaká budu ostuda? Já prohrál s Patrikem, si prohraju i s tebou, tak to je konec.
1: To bude velká ostuda, protože já mám poloviční plíce od tebe.
3: A pozor, všechno to budeme přenášet na sociální sítě Rádia Kiss a budeme hrát o dvě vstupenky na Kiss Party u Máchové jezera, která je tu za měsíc a jeden den.
0: Paráda, stream, takže to zas uvidí půlka národa. Super.
3: Tak na koho vsázíte, kysáci?
0: Míšo!
1: Ne, já mám malý plíce, já mám mini plíce, já si myslím, že Roman tam udrží víc vzduchu.
0: Ty jsi rozdejchaná.
1: Z čeho?
0: Z Rock for People.
1: Jo, aha, no. Aha, dobře. Právě.
0: Lepší odpověď nenapadla. No teda. Jo. Takže počkej, zas tady bude vana, voda.
3: Ano, to mám připravený, jdu to teď napustit, aby to bylo připraveno. Opět budete proti sobě ve stejný krabici s vodou a tak.
1: Dotaz věcná. Mm-hmm. Co můj makeup?
3: Tvůj makeup zajistí třeba Terka Jandová.
1: Dobře.
3: Tam má jaký šmrdlátka určitě tady.
0: My budeme ve stejným tom?
3: Je, ty budeš krásný.
0: Ve stejný
3: to
0: kádi.
3: Pouští to?
1: Cože?
3: Pouští ten tvůj make-up?
1: Ne, asi, no takhle, jako když ho dáš do vody, tak asi trochu pustí.
0: Tak pojďte poslat hlasovku, pojďte si tipnout Míšu a my k vám dostaneme vstupenky na Kiss Party
3: u Máchova jezera. Můžete vsázet i na Romana.
0: Míšu, říkám.
1: Já si myslím, že Romana.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss Radio.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, je přesně 7 hodin 20 minut a nehodu řeší na dálnici D4 na 13. kilometru ve směru do Strakonic. A taky se bouralo v Českých Budějovicích na Strakonické.
2: Velká odveta Vysmedovi, za chvilku víc.

Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem KIS

0: KIS počasí.
1: Středa přinese hodně oblačnosti, přechodně bude polojasno a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zastropování věku odchodu do důchodu nad 65 let. Volební slib současné vlády bude splněn během 4 let jejího období. Nyní se na to nemusí spěchat, uvedl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Věří také, že u superdávky zbydou ministerstvu peníze, aby pak mohlo podpořit provozovatele sociálních služeb. V opačném případě si budou muset kraje a obce pomoci ze svých účtů sami nebo zahájit jednání s ministerstvem financí. Západní Evropu čeká na přelomu tohoto a příštího týdne extrémní vlna veder. Meteorologické modely ukazují, že teploty ve velké části kontinentu překročí 40 stupňů Celsia. Lokálně dokonce mohou atakovat hranici 45 stupňů. Nejhorší situace hrozí ve Španělsku a Francii. Teploty tam budou až o 20 stupňů vyšší, než je pro druhou polovinu června běžné.
0: Sport.
1: Kylian Mbappé se dvěma góly podílel na výhře 3-1 nad Senegalem a na mistrovství světa zaznamenal už 14. trefu. Jen tři hráči dokázali vstřelit na šampionátu celkem více branek než on. Lionel Messi, který nasázel dnes ráno Alžírsku hat-trick, Miroslav Klose a Ronaldo. To byly zprávy v jedné minutě a za okamžik nás čeká Yesman a dnes ho zadává Patrik.
2: Své síly v Yesmanovi dneska budou mít mezi sebou Míša a Roman. Kdo z nich vydrží déle pod vodou? Za chvilku se dozvíme víc.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.
4: Za malou chvíli se sejdeme na Facebooku Radia KIS.

0: na Radio Kiss. A právě teď startuje live stream na Facebooku Radia Kiss.
1: Vsaďím na svého koně.
0: Můžete se jít právě teď podívat na Míšu a Romana, jak jsou před krabicí vody. V dnešní rubrice Vsaď na svého koně máme připravenou krabici s vodou a naši posluchači si mohli vsadit buď na Romana, nebo Míšu. Kdože to vydrží déle pod vodou? Michaele, na koho vsázíš?
2: Vsázím na Romana, dávám na něj všechno. Věřím mu. Romane, pojď do toho, to dáš.
0: Dobře. Nicole?
3: Já vsázím, že to vydrží Míša Reel.
0: Dobře, vsazeno máme, krabici s vodou máme také připravenou, vše je ready, i naše živé vysílání na Facebooku Rádia Kiss, kde můžete právě teď Romana s Míšou vidět, jestli nepodvádí. Romane, Míšo, jste připraveni nějaký ne. Poslední slova?
4: Mikrofon pusem.
5: Nejsme připraveni, ale dobře, nevadí.
4: Hele, je to moc hrv, viď?
5: Jo, je to takový, jsme udejchaný.
0: Aby se vám hezky vstávalo, tak jsem vám tu vodu dal velmi, velmi studenou, víc studenější to nešlo. Pak mi došlo, že jsem mohl vzít ještě let, ale to mě napadlo až teď, nevadí.
4: Hele, Míšo, jak se budeme chystat? To znamená, ty sedíš?
5: Já jsem si přinesla bobík.
4: Já budu klečet u toho, jo. Ty, jenomže já nevím, jestli potřebuji zacpanej nos nebo ne u toho.
0: Tak radši si ho zacpí.
4: Hlavně já tady teď můžu dostat dvojnásobnou ostudu, protože v tomhle Jesmerovi jsem to projel s Patrikem. A jestli prohraju s tebou, Míšo?
5: Já ti přeju výhru, protože jestli tě porazí holka, tak to bude ostuda.
0: Hlavně se těším, Míšo, jestli ti bude pouštět make-up, to bude vtipný.
4: Hele, já vůbec nejsem rozdýchaný, já možná vylezu klidně po 20 vteřinách ven, tyjo.
0: Dobře, no nic, hrajeme hele, o vstupenky.
4: Východ znám, útěk ze studia v pohodě, když tak se slyšíme a vidíme naposledy. Lindo, smažeš to z Facebooku, jo? OK, jsme domluvení.
0: Jenom připomínám, Michael s Nicole hrajou o dvě vstupenky na Kiss Party u Máchova jezera.
4: Tak, odložíme mikrofon, bude to chvilku na tobě a dej nám aspoň pár vteřin se nějak
0: dobře
4: nadechnout, jo?
0: Ano.
4: Jakože budeš odpočítávat od 10 třeba.
0: Odpočítám vám to určitě.
4: Počkej, ale já jsem furt nervózní.
0: Jakmile vám to odpočítám od desítky, ponořte svou hlavu celou pod vodu, aby jsme viděli, že nedýcháte. Ještě se připravujou, ještě sundávají hodinky, aby nic netížilo. Sledovat to můžete právě teď na Facebooku Rádia Kiss. Hádej se mezi sebou, je to vtipný. Pojďme na to. Míšo, Romane, jakmile řeknu teď, jdete pod vodu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hlavu pod vodu. Míša s Romanem už mají hlavu pod vodou. Oba dva vypadají velmi klidný. Živě to přenášíme na Facebook Rádia Kiss, kde právě teď vidíte... Počkej, co se stalo? Romany nad vodou, přátelé, abyste věděli. Romany, počkej, to je neplatný pokus. Gratuluju, Míše, Roman se blbě nadech, tím pádem si nějak zakašlal do vody, snažil se dát znova hlavu pod vodu, ale moc to nevyšlo.
6: To si nikdo nevšim, jedal.
0: Počkej, Romane, ne. Co se stalo?
6: Já jsem se blbě nadech.
0: Jo, tak chcete dát druhý opravný pokus? To se stát může, jako můžeme dát písničku a zkusit to znova.
5: Já jsem se blbě nadech.

0: Jedi dál.
1: My jdeme dneska točit podcast, víš, tak to ty to slyšelo.
0: Jo, já budu.
2: Nejste moc slyšet.
1: Pardon.
2: My si tady povídáme pro sebe. Hele, tohle se nepovedlo, no.
3: Já bych dal opravný pokus, jako tak.
2: Ne, Míša je vítězka.
3: Jo?
2: Jasná, to víš,
3: dobře.
2: Že jo.
0: Ale můžeme dát mimo soutěžně. Já bych dala mimo soutěžně, protože Roman má málo mokrý vlasy.
3: A co se stalo, Romane, ty jsi blbě nadech?
2: Blbě jsem to, blbě jsem se nadech, no. Já jsem měl těch 10 vteřin ne myslet na nějaký věci a mluvit tady a tak, ale nějak si jako poslat vzduch do plic, no. Nevadí.
3: Stane se, nevadí. Nikol tím pádem vyhrává, gratulujeme.
2: Gratulujeme.
3: No, tak nevím, tak co teď?
0: Teď si dáme
2: rilí. Co jdu vykoupat.

sparare. Kiss Parada. Hlasuj pro nové hity Kiss Parade Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Parádu s DJem Bejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kiss.

0: Posloucháte Kiss? Máme po Jesmenovi. No, toto dopadlo teda dneska.
1: Romčo, já jsem ti tak fandila, já tady držela dech za tebe. Tyjo, co jsi to tam vyvedl?
0: Já nevím, co to bylo. Měl jsem zadržet dech a nějak se to nepovedlo. Ale Míšo, musím říct, ty jsi parťačka. Já když jsem vylez z té vody po asi 5 vteřinách, tak jsem potom říkal Míše, pojď, jedeme dál, jakože nic. A Míša tu hlavu se zpátky vrátila do vody.
2: Dobře, to už všichni viděli, protože jsme to živě přenášeli do Facebook.
0: Ale to bylo dobrý, když jsem dal druhý pokus.
3: Tak já vsázím znova a vsázím na Míšu. A ty lístky chci, moc. Dík.
0: Jak rychle reagovali na to kysáci, no? Co se stalo, no?
4: Roman asi nechce k potápečům, co?
0: A to ne, to by mě asi děsilo.
5: Ty jo, tak dobrý, tak napřed tě zdrtí, Romane, Patrik, teď Míša s polovičníma plícema. No, tak na mácháči můžete udělat stánek, který se bude jmenovat Poraž Romana. No a tam si to můžeš s kysákama rozdat.
0: To je vtipný. To dáme je. Takovou soutěž na pódiu.
2: Jo. No. Romane, připrav si ručník na Máchovo jezero, kysáci budou s tebou soutěžit.
0: Postupně všechny ty legendární jesmeny projet s kysákama. To
2: ty,
0: bych
2: to
0: nedal.
6: Jako surstroming bych tam nechtěl mít na pódiu.
0: To by smrdilo po celý Máchovo jezeru. Takže Míšo, jsi vítězka.
2: Ó, tak to mám radost.
0: Já jsem pěkná ostuda, no a s tím dneska budu muset zase žít.
6: To se nedá nic dělat.
2: Ale dobrou zprávou je, že Nikča vyhrála 2 vstupenky na Máchovo jezero.
0: Tak se na tebe budeme těšit. Na Kiss Party.
7: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Braňo.
2: Dopravní nehoda D5, 85. kilometr směr Hranice. Jsou tam zapletené 3 auta plus kamion, takže ze 3 pruhu do jednoho pruhu je to svedené.
1: D8.
3: Chci nahlásit kolonu na D8 směr Praha. Stojí to od 23. kilometru. Důvodem je služení na 26. kilometru. Tak kdo můžete, tak sejte na 29. kilometru na Roubnici. A jeďte po starý.
1: Díky za vysvětlení, Petře.
4: Praha, tunel Blanka, směr Troja, komplet ucpaný, už regulujou vjezdy, pokud možno vyhněte se.
1: Janu, zdravíme do Budějic.
5: Ahoj ke všem kysákům, hlásím, že v Budějovicích na Strakonický je nehoda přímo u mé Belixu, takže je to masakr zasekaný. Připravte si nervy, protože tohle je šílenství. Zavřená půlka Budějovic, takže lahutka, hodně nervů, ahoj.
1: To tedy Luboši.
6: Chtěl bych nahlásit dopravní nehodu obci Kamenic. U Záku, jsou tam 3 auta, kyvadlově se dá projíždět.
7: Bouralo se v Praze v ulici k Barandovu a další nehodu řeší v Jihlavě v Mlýnské ulici.

0: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej za studena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na Live Nation.cz. Podporuje Radio Kiss.

0: Bon na webu kiss.cz. Rádio Kiss. Počasí.
1: Středa přinese hodně oblačnosti, přechodně bude polojasno a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Novou koncepcí České armády by se měla za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Prezident podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Rada by mohla projednávat i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Transplantační medicínu možná už za pár let čekají revoluční změny. Mezinárodní lékařské týmy totiž na tkáňových 3D tiskárnách zkouší tisknout celé orgány. Týmu vědců z Texaské univerzity se podařilo otestovat unikátní metodu zmrazení, díky které by se v budoucnu mohly orgány uchovávat pro pozdější použití. A teď zpátky domů.
2: Chovatelé vypustili do volné přírody ve Španělsku mládě orlosupa bradatého, které se letos v březnu vylíhlo v pražské zoologické zahradě. Mladá samice je v Andaluzii. Evropská populace těchto dravců je ohrožena vyhubením. Samička orlosupa se v Praze vylíhla poprvé po zhruba 20 letech.
1: Sport. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manile soubojem s hvězdným týmem Itálie. Se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se střetnou od 10 hodin. Za námi jsou zprávy v 8 hodin a pokračuje ranní Kiss se Smíšou, Romanem a Patrikem.
3: No, potom je Smenovi, radši bych tady vůbec nebyl, ale dobře, jedeme dál.
4: Ale já jsem osvěžená.
5: Skluci jsou připravení teď na začátek 8. hodiny.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: To je fakt borec, ten HP Baxter. Scooter na Radio Kiss.
1: Na Radio Kiss je stejně nejlepší ten hudební kontrast. Ať je to starší nebo nový. Pořád to zní naprosto dokonale.

0: všem dělníkům na D6.
1: Krásný den, ranní trojko. Vy mi dokážete vždycky úplně změnit ten chaos stavební na dálnici na úplně neskutečný krásný poslech, plný smíchu, krásné hudby. No jinak, be happy a krásný den.
0: Milané, díky. A teď se držte, protože přijdou tropické teploty kolem 30 až 35 stupňů Celsia. Já bych vám tak přál, abyste měli aspoň ten malinký nafukovací bazének někde u té dálnice. Abyste si tam vždycky jednou za 2-3 hoďky skočili.
2: Vždyť stačí radlice od bagru, tam se dá napustit voda, máš to.
3: No jo, to by bylo krásný.
0: Takže tam všechny pozdravuj, ať vám to jde a my už jsme rychle D6 mohli kompletně projet.

0: umíme si představit, jak hrajete například beach volejbal někde u břehu Vltavy a posloucháte tady tu muziku a cítíte se skvěle. Takovýhle zážitek vám umíme zařídit.
1: Protože na Facebooku Rádia Kiss teď můžete vyhrát jeden z pěti voucherů do Čes areálu Vltava v Českých Budějovicích na sportovní vybavení nebo pro nájem hřišť.
0: Jenom před tím beach volejbalem třeba, až si budete odkládat věci, bacha na ty peněženky, jo, pozor na ně.
2: Počkej, jak to s tím má, co společného?
0: Já jsem to potřeboval nějak spojit s tématem Michala Kavalčíka, víš.
1: Co řešil?
3: Zapomenuté peněženky, někdy i s velkým obnosem. A jak to dopadlo?
0: Já vím, no, divný oslý můstek, ale...
4: Ne, ale to se může stát, může ti vypadnout z kapsy při tom beach volejbalu, hele.
0: Do písku se zahrává.
1: No, přesně.
0: No jo, tak to za chvilku doťuknem.

0: Musím se přiznat, že za jeden večer jsem peněženku ztratil hned třikrát.
1: Ne.
2: Jo.
1: Jako glo, glo, glo, glo, glo.
2: No glo, glo, glo, ale o něčem, něco bylo v tom drinku, o čem jsem nevěděl a já jsem o sobě pak nevěděl. A pak z vyprávění jsem se dozvěděl, že tu peněženku jsem ztratil třikrát, vždycky jsem si k moderátorovi pro ní došel, pak jsem i moderátorovi vzal mikrofon a takhle. To byl hodně veselý večer prej.
1: Počkej, jakože tobě někdo něco nasypal do bytí.
2: Nejspíš jo, bylo to jednou, se mi to stalo a byl jsem tam tenkrát ještě před x lety s jednou slečnou a moc se mi líbila. No a tu jsem tam nechal někde v rohu a já jsem tam takhle pobíhal, ztrácel jsem věci a lítal jsem na pódiu, vzal jsem moderátorovi mikrofon, zpíval jsem Vysoký jalovec, skoro mě vyhodili. To všechno vyměnou z vyprávění.
1: Jako ta slečna myslí, že ti nasypala něco do pití, jo?
2: Ne, nebo jo, ty, to mě nikdy nenapadlo.
3: Líbil jsi se jí?
2: Ty mrcho, vidíš to?
1: Ono někdy nevíš. Někdy se to opravdu děje a to je fakt velký problém. Takovýhle chlapy by zasloužili zleva zprava a někdy je na to dobrý se vymluvit, no. No víš co, ono to taky je. Jako,
3: no.
1: Někdo dá něco do pití, víš, já
3: jo,
1: se obávám,
3: já jsem ztratil
1: že...
3: peněženku třikrát.
2: Já si to nedokážu ale představit, protože jsem měl jeden jediný drink a to bylo na začátku večera a pamatuju si jenom nástup toho maturitního plesu a pak konec.
1: Proč tady o tom Patrik mluví?
4: Zapomenuté peněženky, někdy i s velkým obnosem a jak to dopadlo?
3: Tohle jsou vaše včerejší nejlepší odpovědi.
5: Tak jak jsem byl na Slovensku, zabudl jsem si peněženku s 5500 eurami na telefonej budke. Nevím teda, jak se mi to stalo, ale nevadí. Nosím peňaženky aj telefónne číslo. Takže ľudia, ktorí mi tú peňaženku našli, aj tie doklady, aj tie peniaze, tak mi volali vlastne a peniaze mi vrátili. Dal som im teda 10% ako nálezné.
6: Pred mnou som prišiel vybrať peníze do bankomatu, ešte nebylo tak v mode tolik to telefónne bankovníctví, že jo? Šel jsem si vybrat peníze, nedalo mi to ani korunu a zůstatek na účtu minus 80 tisíc, no, tak jsem se šel zeptat na pobočku, co se děje, no a bývalý šéf za mě neplatil zdravotní pojištění, no tak si to samozřejmě oborová pojišťovna vzala formou exekuce z mýho účtu.
4: Nejbolestivější historka přišla od Lukáše a vyhrává dnešní balíček.
7: Kolega od jedné nejmenované bezpečnostní agentury takhle před Vánoci nechal na střeše auta notebookovou tašku s notebookem, s razítkama a s výplatama pro zaměstnance a jako dělal si, no, takhle před Vánoci, no. A nechtěl vědět, kolik dostal men, když se vrátil na firmu.
8: By mě zajímalo, jaké měli Vánoce ty zaměstnanci.
9: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Připomínka od Braňa.
2: Dopravní nehoda D5, 85. kilometr směr hranice. Jsou tam zapletené 3 auta plus kamion, takže ze 3 pruhu do jednoho pruhu je to svedené.
3: Na Svitavsku na silnici 43 u Opatova se srazil osobák s nákladňákem. V Praze řeší hned 2 nehody, a to v Liberecké a v Černokostelecké ulici, a taky se bouralo v Karlových Varech v ulici Závodu míru.

0: Kiss Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss. Počasí.
1: Středa přinese hodně oblačnosti, přechodně bude polojasno a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Fanoušci MotoGP by se mohli v Brně dočkat velkého návratu. Španělský jezdec Alex Marquez po vážném pádu při velké ceně Katalánska míří do Česka a rád by se zapojil do závodního víkendu. Definitivní slovo ale budou mít až lékaři. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní Kiss.
2: To je ono, rovnou jdeme do další muziky.
3: Ano, Preciazo s Marvin jsou nachystaný.
4: Řekni mi proč.
3: Tell me why.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Je po půl deváté a bohužel je to den co den, co se k nám všem dostávají smutné zprávy a tohle je další, o které si určitě mezi sebou budete povídat. Bývalý moderátor pořadu Top Gear Jeremy Clarkson právě oznámil, že mu diagnostikovali agresivní formu rakoviny prostaty. No pěkně.
1: A to je mu teprve 66 let.
0: Přesně tak. Clarksona znáte moc dobře. Díky jeho prořízlé puse z Top Gearu, neuvěřitelným kouskům, tolikrát nás bavil, tolikrát jsme se těšili na každý díl a já teda musím říct, že mě ještě víc dostal jako farmář. Já nevím, jestli jste viděli jeho reality show Clarksonova farma, kdy vlastně z ničeho vybudoval ohromnou farmu. Puste si to, protože vám to opravdu otevře oči v tom, jak těžký to zemědělci mají, v jaký nejistotě žijí, díky počasí, díky penězům, pracovní síle, nemocem zvířat a tak dále. Těch věcí je tolik, že vás to až děsí a obdivuješ o to víc všechny ty zemědělce, kteří tuhle tvrdou práci dělají. A myslím si, že mu za to moc děkuji, že udělal takhle velkou osvětu. A Clarkson o své diagnoze promluvil právě v závěrečné epizodě páté řady pořadu Clarksonova farma, která měla teď premiéru v noci na středu na Amazonu. Moderátor i na Instagramu dopředu varoval fanoušky, že sledování tady té závěrečné epizody bude těžké. Bude opravdu velmi těžké právě proto, že to tam všechno na rovinu oznámil.
2: No tak přejme Jeremymu, ať je brzo fit, ať snad to dopadne s dobrým koncem.
0: Snad tu ten dobrý konec ještě může být.

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: DJ Saš, Ekvádor na rádiu Kiss. A jestli víte, co bylo dneska raní kachnou, je čas volat do Kissu.
1: Kachna raního Kissu.
0: My jsme tu na vás připravení na lince 210 323 323. Vždycky rozdáváme rádiové balíčky, které vám udělají radost. Hlavně v takovém rádiovém balíčku je připojeno například i tričko. Velikost už si vyberete.
2: Kdo pak se nám dovolal? Halo, halo.
3: Ahoj, tady Lukáš.
2: Ahoj Lukáši, tak povídej, co si myslíš, že jsme dneska řekli a nebyla to pravda.
3: Já si myslím, že dneska kakna nebyla.
0: Správně, ahoj.
4: Co to je?
0: Co?
2: Nějaký rychlý, ne?
0: Teď má pravdu, ne?
2: Jako no má.
0: Hraje.

0: Romane, co to mělo znamenat?
1: Co myslíš?
0: No jak si rychle vyřešila raní kachnu?
1: Mhm.
0: No ale tak jako ber, že kysáci se někteří snaží dovolat třeba rok, dva, pak se to konečně povede a ty řekneš, máš pravdu, ahoj. Tyš.
1: Lukáš spokojený, tričko dostal.
2: Trvám na opakování ceremoniálu, bylo to strašně krátký, čau.
1: A nebylo.
3: Bylo to úderný.
1: Tak a

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Lukáš je na D3.
2: Dálnice D3, směr České Budějovice, na 110. kilometru je mezi jízdními pruhy rozbitá paleta.
1: A Honzo, co máš ty?
3: V Praze si to právě nějaká slečna rozdala v osobánku proti tramvaji na nákladovém nádraží Žižkov v Praze. Tramvaj vyhrála, nicméně tramvaje stojí, nikam nejedou, auta stojí v křižovatce a taky nikam nejedou.
4: Bouralo se na Tachovsku na silnici 21 u Plané a v Českých Budějovicích na Husově třídě se srazil nákladák s osobákem.
1: Jak se tady smět, že jsi schválně nějak takhle sestřihnul, viď, Patriku, protože to jsou ty dvojsmysly tohle, když si to poslechneš.
3: V Praze si to právě nějaká slečna rozdala v osobáku,
1: ne, že
5: on to opravdu, on za tak řekl.
1: Jo, jsi to upravil přes AI.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Tyjo! To je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
2: Kdo pak to uklidí?
3: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
4: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
5: Na Jupiter nebo na Saturn.
4: Počkej, to je strašně daleko.
5: Ale půlka třídy už tam byla.
3: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
6: Radio Kiss. Počasí.
7: Venku dnes máme hodně oblačnosti, přechodně bude polojasno a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Podle senátních výborů by se podmínky navyšování měly zpřísnit a posílit by se měla parlamentní kontrola. Rostlinný výrobek se bude moci v Evropské unii dál prodávat jako veganský burger nebo klobása. Označení jako steak, játra, kuřecí nebo slanina ale mají zůstat vyhrazená jen pro skutečné maso. Rozhodl o tom Evropský parlament, který schválil nová pravidla pro vztahy mezi zemědělci, výrobci potravin a obchodníky. A teď zpátky domů.
8: Zdánlivě nesplnitelný úkol dokázal po zhruba 4 až 5 letech marného hledání splnit 10letý školák z Prahy. Na zahrádce v areálu Domu přírody v Oldřichově v Hájích na Liberecku našel raritního šneka s levotočivou ulitou. Takovou má jeden zhruba z 10 000.
6: Sport.
7: Karviná se odvolává proti vyloučení z první fotbalové ligy. Trest jí udělila v pondělí etická komise za ovlivnění 3 utkání v roce 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nevynese pravomocný verdikt do 22. června, ze soutěže se stoupí i Dukla, která se neudržela sportovní cestou. Karvinští se hodlají bránit. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní Kiss.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

0: Je středa 17. června a jako každý všední den v 7 hodin ráno rozdáváme peníze a dneska se to povedlo, protože jsme rozdali 5000 korun.
1: Iva se dovolala, ona je řidička autobusu, tak říkala, že ten vstup musí být velice rychlý a snad z toho nebude mít problémy, i když vlastně jeden asi jo, protože ona jak měla radost, tak jeden cestující si to všim.
2: Ahoj, ranní trojko, to jsem já, Iva, co vyhrála 5000 od Minši, co hodila, ještě jednou moc děkuju. Představte si, že za mnou přišel pán cestující a řekl mi, jestli jsem náhodou něco nehulila, že bych neměla řídit a já mám přitom takovou hroznou radost a furt se jenom usmívám. Děkuju ještě jednou moc za dnešek. Ahoj, Iva.
0: Upřímně, já si myslím, že kdyby ten pán vyhrál stejně jako ty 5000, tak se směje úplně stejně.

0: Právě jste na Rádiu Kiss slyšeli jednu ze současných hymen mistrovství světa ve fotbale.
1: Hymen, to je zvláštní obrat.
0: Jak jinak bys to řekla?
1: Já nevím, ale mě to zní jak s hymnem.
0: Jedna z hymen, ano.
1: Jedna z hymn, ne, to taky není dobrý.
0: Je to divný, ale je to
1: ale
0: tak.
1: Je to tak.
2: Nicméně mistrovství je tady, dnes se odehraje v 10 hodin večer napínavý zápas Anglie versus Chorvatsko. Na to bych se určitě rád podíval, ale pro nás Čechy je daleko důležitější zítřek, kdy poměříme síly proti Jihoafrické republice, a to od 18 hodin.

0: uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: Už dnes večer od 9 nás čeká další vydání Kiss Parády s DJem Basslickerem a jak to vypadá momentálně na předních příčkách?
1: Na třetím místě se umístil Scooter a Rave from Outer Space.
0: Na druhém místě naše... Sprostianda.
1: Sprostianda.
0: No tak Patrik mi zakázal sdílet její storíčko, že jo?
2: Ne, v pohodě.
1: Nezakázal, máš to povolený.
0: No ale pozastavili se nad tím, jak je možný, že Roman sdílí zpěvačku Emily na svém Instagramu.
1: Ale to je dobrý, to se říká, že je dobrý na sociálních sítích, že se někdo pozastaví nad tvým storíčkem.
0: Je hlavně na kysáckém Instagramu na Emily. Koukněte, Emily je druhá.
3: Do rána bělého muzika hraj, nech pěseň letí až na světa kraj.
0: Bez tak si myslím, že si Patrik Emily pustil 10krát za sebou, ale dobrý, pohodě.
1: Jdeme na první místo. Na prvním místě jsou holky a jejich party.
0: Holky, taky byste mohli natočit storíčko jako Emily.
1: Roman vás bude sdílet do storíčka.
0: Moc rád.
4: Radio Kiss.

0: Ahoj Michale.
1: Dobré dopoledne.
0: Ohodnoť dnešní ráno od jedničky do desítky.
1: 49.
0: Dobře. Ale to prostě, neukecáš, to, luxus, jako, to neukecáš, ne, to, luxus, to lichy není.
1: To je prostě 29 hvězdiček, na to nejsou tabulky, chápeš to?
2: Dneska je den maskotů, kysáci navrhovali.
1: Den ohodnocení.
2: Ne. Kysáci navrhovali, že ideální maskot pro Kiss by se měl jmenovat buď Kiss Boy, nebo Kiss Girl, nebo Kissman.
0: Ano,
1: to nejde, ale to nejde, to není genderově vyvážený, že jo? Nemůžeš mít Kiss Boye.
2: No, když máš Kiss Girl a Kiss Boy.
1: Jo, takhle. Nebo, jako, jo, takhle, že by byly dva.
2: No.
0: A nebo můžeš Kisto.
3: Kisto, to mě právě napadlo.
1: Kisto, Kiss Ono. Kiss Ono.
0: Kiss Ono.
2: Kyseláč někdo navrhoval. To je pivo, ne?
0: Jo.
1: No, jasně, a byla by to okurka, že? Víš, jako kyseláč.
0: Jo.
1: No, nakládanej.
3: To až večer.
1: No. Mluvíme o okurkách, Patriku, viď, Romane?
2: Okurek.
0: Ano. Okurek.
2: Tak si dej cokoliv, Michaele, od okurky po písničky.
1: Ano.
2: Nebo třeba nakládačku. Já na to totiž nemám co říct. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak jo, zdravíme všechny okurky, ahoj. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se na to podívat, co pak se tam děje na našich silnicích. Máme tady v ulici U Hadích, to jsou Teplice, nehoda, dva autáky v sobě a k tomu ještě skútr. Probíhá vyšetřování, vemu vás také na D1 z Prahy na polsko-státní hranice, 183. kilometr, neprůjezdný celý levý jízdní pruh. Osobák tam je pro poruchu právě v tom levém pruhu. Ulice Ostravská v Brně, nehoda, dva osobáky v sobě a ještě jedna komplikace v Ostravě. Je ulice Plzeňská, dvakrát osobák, probíhá vyšetřování. Pojďme na muziku, Kači, I think I love you, za chviličku po desáté, teď čerstvé zprávy na Kissu.
0: Nejoblíbenější hity Juboxu rádia Kiss.

0: dnes večer od 6 hodin.
1: Mami, kam pojedeme o víkendu?
2: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
1: Hop a tradá, to zní jako...
2: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
1: A co tam je?
2: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
1: Hopstráda!
2: Hopstráda.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej za studena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes máme hodně oblačnosti, přechodně bude polojasno a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: O letních prázdninách přibývá na železnici nehod, při kterých bývají oběťmi děti a mladiství. Často riskují v kolejišti nebo lezou na vagóny a kromě pádu jim hrozí i popálení od drátů. Mladí často riskují kvůli fotce, ale rizikového chování se dopouští i starší věkové kategorie. Loni za celý rok řešila drážní inspekce přes 1000 mimořádných událostí. Lidí pod 18 let zahynulo 13. Západní Evropu čeká na přelomu tohoto a příštího týdne extrémní vlna veder. Meteorologické modely ukazují, že teploty ve velké části kontinentu překročí 40 stupňů Celsia. Lokálně dokonce mohou atakovat hranici 45 stupňů. Nejhorší situace hrozí ve Španělsku a Francii. A teď zpátky domů.
2: Chovatelé vypustili do volné přírody ve Španělsku mládě orlosupa bradatého, které se letos v březnu vylíhlo v pražské zoologické zahradě. Mladá samice je v Andaluzii. Evropská populace těchto dravců je ohrožena vyhubením. Samička orlosupa se v Praze vylíhla poprvé po zhruba 20 letech.
0: Sport.
1: Lionel Messi vstoupil do svého 6. světového šampionátu jako skutečná hvězda. Argentinský fotbalista v průběhu turnaje oslaví 39. narozeniny a v utkání s Alžírskem v Kansas City předvedl hat-trick a radikálně rozptýlil obavy, jestli po svém odchodu z evropského výslní do Interu Miami může znovu na vrcholné scéně zazářit. Za námi jsou nejnovější zprávy a teď už začíná dopolední KIS.
3: Dopolední KIS, Michael je připraven, playlist nejlepší 90ky, k tomu novinky, pojďme na to, svátek má Adolf.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: Tak, kysáci, přeju vám nádhernou středu. No, už jsme v půlce, ještě dva dny a víkend je tady. Slyšel jsem a hlavně teda četl jsem, já jsem to teda slyšel i ve zprávách včera večer, že o víkendu nás čekají nějaké tropické teploty. Pátek, sobota, někde dokonce až 35 stupňů Celsia. To je normálně více než na Jadranu, než v Chorvatsku, než ve Španělsku, než v Itálii. No jo, budeme se pařit. Ale pozor, proti létu tady mám hned další krásnou informaci. Víte, jak jsme tady včera řešili ty šestky, jo? Já se fakt omlouvám, jo? Dneska pořád ještě máme šestý měsíc, rok 2026, ale jistá bystrá posluchačka Rádia Kiss mi před 15 minutami napsala: ahoj Michaele, jenom ti chci říct, že do štědrovečerní večeře zbývá 6 měsíců a 6 dnů. Já se těch šestek asi nezbavím, fakt. Merry Christmas. No, a já mám zatím jenom 6 dárků. Tak hezkou středu.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na rádiu.

0: Taky jsou Michaelova dopolední show vždycky zvedne náladu mou.
1: No a pokusíme se vám zvednout náladu i samozřejmě v příštích třeba 50 minutách. Pokud byste se chtěli zapojit, vyhrát náš balíček, ve kterém už samozřejmě všichni ví, že v bublinkové obálce vám přijde potom domů za vítěznou hlasovku těsně před 11. hodinou. Nádherný balíček, ve kterém bude tričko s logem Rádia Kiss. Můžete si stále koupit na našem e-shopu. K tomu samolepky, podpis karty, diplom s podpisem pana moderátora a ještě přihodíme vůni ve tvaru 90kové kazety, kterou si můžete umístit kamkoliv, do auta, domů, na vécko, na toaletu, do letadla, prostě kamkoliv, do obývacího pokoje. Prostě vám to bude nádherně vonět. Myslím, že to vydrží až 2 měsíce. Já bych v dnešním středečním dopoledním Kissu otevřel tuto otázku. Kdybyste, kysáci, měli někoho poslat na koncert za trest, kterého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu byste mu vybrali? Jo, tak

0: někoho poslali. Já teda přemýšlím, dejte mi ještě aspoň tak dvě písničky. Na koho bych já někoho poslal, kdyby mi něco třeba škaredého udělal, nebo... Nevím, ještě nevím. Zkusím popřemýšlet, no. Eva Farná teďka skončila třetí koncert a už nikoho nepošlu. Nedělám si legraci. Tak pojďte do toho. Kdo by to byl? Za trest. No, na koncert za trest. Těším se na vaše hlasovky.
1: Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Radio Kiss a dneska tady v dopoledním balíčku řešíme, kdybyste měli někoho poslat na koncert za trest, jo? Trošku tak jakoby potrestat za to, co vám udělal, kterého interpreta, kapelu, zpěváka, zpěvačku, koho byste mu vybrali? No tak začínáme Torpédem.
1: Ahoj Michael, tak já bych určitě za trest poslal někoho na koncert Justina Bobra, protože to se fakt nedá.
0: Jeden z nejprodávanějších a nejbohatších umělců. Ale jo, tak jasně, chápu. Barča.
2: Tak já bych za trest poslala svého manžela na koncert Václava Neckáře. On ho tak strašně zbožňuje. Hlavně tu jednu písničku. Jedu domů po trati.
0: Jo, tak to byla asi ironie, že jo? Asi. Takže ho nemá rád, asi. David?
3: No čau, Michael, hele, kdybych já si chtěl někomu pomstit. Jedině Eva a Vašek, protože to se fakt nedá poslouchat. Měj se, čau.
0: Cože, Eva a Vašek, úplně největší pecka. Jednu bílou orchidej, dál se mi nic víc. Prosím tě, to je hezčí než cokoliv od Goťáka.
4: Kiss. Radio Kiss.

0: novinky ze světa trendsu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trendsový scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už dnes večer.

0: Barbara Streisand a pojďme na další vaše hlasovky. Tentokrát znáte to, jo? Občas vás někdo naštve, vy víte, že on miluje tu a tu muziku, miluje tam a toho zpěváka nebo tu a tu zpěvačku, tak kam bychom ho za trest poslali na koncert někoho, koho třeba nemá rád, tenhle žánr nesnáší, tak na koho by to bylo? Martina.
1: Ahoj, tak jediný, koho by napadl, že bych poslala jako za trest, ale není to teda potřeba. Ale byl by to teda můj syn Ráďa, který úplně nesnáší novodobé zpěváky, prostě vždycky vyloženě se stehne, chytne jak kdyby rapla. Takže Radí, já bych tě poslala na Marka Ztraceného, protože on furt říká, že novodobí zpěváci prostě nejsou zpěváci a úplně vyšiluje, když je slyší. Takže to by si teda fakt užil a nedal by to.
0: Tak já nevím, novodobí zpěváci mají víc posluchačů měsíčně než Marek Ztracený na Spotify, já teda nevím. Ben Kristoval, pojďme se na to podívat v přímém přenosu. Já se tady na to rychle podívám, tak pojďme na to, třeba Marek Ztracený, umělec, 348 tisíc posluchačů měsíčně a dáme třeba Ben Kristoval, 886 tisíc posluchačů, no jo, nikdo neumí zpívat, Stacho.
2: Ahoj Michael, tak kdyby mě jako fakt hodně našval, tak bych ho asi poslal na slzu.
0: Na slzu. Lukáš.
3: Čau, já bych tam poslal asi přítelkyni na Veronu a konkrétně na mě Nečekej, protože v minulosti tam byla jiná žena.
0: No jo, no tak zpěvačka začínala, pak přišla nová zpěvačka, já dokonce Verunku znám, my jsme spolu zpívali v muzikálu, úžasně zpívá. Jarda, ahoj, a co takhle zkusit poslat na koncert někoho hluchého a je jedno na co hlavně, to nesmí hrát moc nahlas, aby ho neboleli uši. Ano, 4 smajlíky, moc vtipný. Marek?
4: No, ahoj Michale, ono je to ve výsledku celkem jednoduchý. Když budu mít nikoho, kdo má rád klasickou hudbu, pošlu ho na dramy. Když budu mít nikoho, kdo má rád klasický pop a klasickou muziku, pošlu ho na tekna. No a když budu mít nikoho, kdo má rád tekna, tak ho pošlu na duo Yamaha. No prostě tam, kam to mají rádi, že jo? Pořádně na něj, jen je vytrestat. Ta stupenka za to stojí.
0: Ty brďo, duo Yamaha. Ještě k tomu Markovi Ztracenému, že noví mladí zpěváci neumí zpívat. Tady třeba vidím Spotify od Kalina a ten má 1 milion posluchačů měsíčně. Marku. Vyprodaný Eden ještě není všechno. Žanet.
5: Já bych za trest poslala svého manžela na koncert Lunatiku. Já bych si to osobně užila, ale můj manžel by totálně trpěl.
0: Lunatici jsou v pohodě, ještě s nima prčá.
6: Názor Michael, Honza. Já bych za trest poslal pana majitele firmy, do které pracuji, za trest poslal na nějaký metalový koncert. Poslouchá jim country, večer kolega nějakou metalovou písem puštěl na repráku, tak se na konci písně díval, co je to za zvuk? Co to je? No tak, aby se něco přiučil. Čau.
0: Tak pojďme na to. Něco pro tvýho šéfa, jo, kámo? Yeah! Zdravíme všechny šéfy. To máte za trest.

0: nové hlasovky. Máme tady dneska zajímavé téma. Koho byste za trest poslali na nějaký koncert? Na koho? Na kapelu? Na zpěváka? Na zpěvačku? No, chodí tady zajímavé typy. Peťane?
1: Michael, tak za mě jedině koncert Bena Kristová, protože ty jeho texty, to se prostě nedá. To je holá katastrofa, aspoň podle mojeho názoru. U toho mám pocit, že já jsem schopný napsat lepší text s dvojkou žile po lobotomii, bez rukou a bez očí. Obzvlášť ta jedna, ten jeho slavný Sweet Chili, to je katastrofa, ten čenglíš do toho, ano, no prostě ne, fuj.
0: Peťo, na to ti můžu říct jenom něco, jako úplně něco jednoduchýho. Napiš, nahrej, vydej, natoč klip. Řekneme si po roce, jestli se ti to povedlo, jestli budeš tak úspěšný jako Ben Kristoval, vyprodaný koncerty, jo, když byl v Superstar, všichni se mu smáli, je dítě malý a on neumí mluvit, ten skončí v propadlišti dějin. A podívej se, kde vystupuje, kamaráde. Napiš song, pošli mi to, rád si ho poslechnu. Ester.
2: Ahoj, tady Esterka, zdravím Radio Kiss. Tak, já bych poslala za trest sebe a určitě i celou svou rodinu na Marka Ztraceného. Doopravdy to nedávám. Přestala jsem kvůli tomu jedno rádio poslouchat, protože tam jel celý den. Přeju vám krásný den. Ahoj.
0: Já asi vím, které to bylo rádio. Ty brdě, no to byl takový ten impuls k tomu vlastně to asi přestat poslouchat, že jo? No jo, no, když je něčeho moc, je to příliš. Tak teď je čas na Václava.
3: Čau, Michale. Tak já bych za trest poslal tebe na naší damboránku z Dambořic, protože tento rok jsem od tebe nevyhrál ani jeden balíček. Čau, Václav.
0: No jo, no, Václave, asi to nestačilo na balíček. Ani dnes. Ale podle mě Dambořanka by mi jako nevadila, jo? Zkusím si ji najít na YouTube, pustím, věřím, že to bude OK. Toníček!
4: Ahoj, já bych poslal svého kolegu, milovaného Ivana, na Michala Davida. Nevím proč, ale úplně k smrti ho nenávidí.
0: Manžela bych poslala na balet. Skupinu Balet, ale to se mi líbila, kapela Balet, nebo skupina, nebo jak se tehdy jmenovali v osmdesátkách. Michael, netušil jsem, že máš možnost tam pustit takový pecky. Pust si Casablanca Thunderstruck na YouTube. Nejlepší předělaný AC/DC, co jsem slyšel. Michael, no takhle, já tady normálně nepouštím metal, ale dovolil jsem si na pár vteřin. No, ahoj, napsal mi Honza. Poslal bych kámoše Davida, který má rád rock, na koncert Patroviča. Určitě znáš celebritu ze Slovenska. Krásný den, jo, jo, pana Patroviča známe, ano. Všichni z Československa má talent, že jo. Chosy.
5: Čau, Michale, tak určitě bych poslal na Tomorrowland nebo na Defcon One jednoho dopravce pro Pambutanu tady v Hradci Králové, protože to je tak arrogantní a zlej člověk, že to nemá obdoby a ještě ke všemu neplatí.
0: Mě vždycky fascinuje, že někdo pracuje 3 měsíce u někoho, kdo mu 3 měsíce neplatí a čeká potom, že to vlastně potom dostane, no. Ale chápu, že někdy to je velmi těžký ten proces. Torpédo, ahoj Michael, ještě k tomu koncertu za trest. Tak by byla ještě jedna kapela, jmenuje se Gutalax a to si nedělám srandu. Opravdu existuje a jsou z České republiky, pust si to na YouTube, je to mazec. To se nedá. Gutalax. I'm the winner. Tak pojďme na toho vítěze, komu to dneska dáme. Ne, tam jsem si nedal tečku, tak pardon, tebe si utišíme, pustíme si tě tady za chviličku a dáme tam Bodlinka.
6: Čau, Michale, úplně koncert, jako těch kapel nebo takhle zpěvaků je hodně, ale určitě bych někoho zavřel a pustil mu tam minimálně na 2 hodiny. Baby shark, baby shark, ale jinak pro mě, přímo pro mě by byl trest ztracený. Ha, tak čau.
0: Se nám to tady nějak rozmohlo s tím Markem. Dámy a pánové, do 11. hodiny zbývá 6 minut. Těchto 6 minut si vyplníme touto krásnou písní.

0: pardon, doprava.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Mám tady tři drobnosti. Pozor, ulice Větrná, České Budějovice, nehoda, osobák s dopravní značkou, zdržení do 10 minut. Klášterec nad Ohří, okres Chomutov, ulice Chomutovská, délka kolony už 400 metrů, jízdní pruh je uzavřen a probíhají záchranné práce a na plynovém potrubí oprava. 167, Borová Lada, okres Prachatice, nehoda, dva osobáky v sobě.

0: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizacesplastu.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
3: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Venku dnes máme hodně oblačnosti, přechodně bude polojasno a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Pokud se chystáte na dovolenou z letiště Václava Havla, měli byste vyrazit s výrazným předstihem nebo zvolit MHD. Doporučila to policie spolu s vedením letiště. Důvodem je stavba nové mimoúrovňové křižovatky, spojující dálnici D7 na Kladensko s Pražským okruhem a přivaděčem na letiště Václava Havla. Kvůli pracím, které potrvají až do října příštího roku, se tvoří na silnicích kolony, ve kterých mohou lidé nabrat i dvouhodinové zpoždění. Spolkový kancléř Friedrich Merz věnoval šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi dres německé fotbalové reprezentace s číslem 47 a jmenovkou Trump. Merz tak učinil na úvod úterní schůzky šéfů státu a vlád skupiny G7 ve Francii. Číslo 47 je narážkou na to, že Trump je v pořadí 47. prezidentem Spojených států a koná se mistrovství světa ve fotbale. A teď zpátky domů.
6: Zdánlivě nesplnitelný úkol dokázal po zhruba 4 až 5 letech marného hledání splnit 10letý školák z Prahy. Na zahrádce v areálu Domu přírody v Oldřichově v Hájích na Liberecku našel raritního šneka s levotočivou ulitou. Takovou má jeden zhruba z 10 000.
5: Sport. Tenisté nevzdávají boj o zvýšení odměn na 4 největších turnajích. Jejich zisky rostou, ale prize money pro hráče a hráčky už tolik ne. A právě na to upozorňují některé hvězdy a využívají u toho různé formy protestu. S novým teď přišla hvězda první velikosti, tedy Ital Jannik Sinner. Podle britských médií zvažuje bojkot smíšené 4 hry. Tolik zprávy v jedné minutě a s nimi Tereza Jandová.
7: Opět tady mám balíček v hodnotě 5000 kaček. Bude vám to doma opravdu nádherně vonět. Za chviličku výherní signál.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

Vítek ztracený, prej Michaele, něco si o mě vyprávěl u vás na rádiu, co se děje, chodíme SMSky. V pohodě, Marku, vše dobré, jenom v dobrém. Ty vado, to je zajímavý, jak hned všichni jako to prásknou, jo? No, my máme na sebe čísla, to se nebojte. Máme 17. června, je středa, svátek má Adolf, všechno nejlepší a já bych chtěl poděkovat posluchačce Romance, která říká, že občas za ty moje keci by mě poslala na koncert tohoto pána.

Samozřejmě já vím, kdo to je. To je Patrik Peltán, který se chystá na páteční rubriku Lepší než originál. Kiss, Radio Kiss.

0: vlastnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. A věřím, že nejenom žen, ale i mužů, protože i muži umí vyprat. Děkujeme, holky. Každá kapka parfému na přání a na praní v sobě nese příběh čerstvě vypraného ložního prádla, ve kterém se chcete zůstat cítit navždy úplně čerstvě. Teplé oběti ručníku po sprše, vůně šatníku, do kterého se těšíte otevřít dveře, to je prostě Puella vůně.cz. Nebudete tomu věřit, ale někdo se mi dovolal z opravdu velké dálky. Jde to. Kdo tam?
1: Ahoj, tady Petr.
0: Ahoj Péťo, prosím tě, řekni jim, odkud ses dovolal.
1: Dovolal jsem se z Německa, tam z okolí Mnichova.
0: A co řekneš takovým kysákům, kteří tvrdí, že se nejde dovolat ani z Česka?
1: Zkoušet. Já volám už tak po desátý, ale šlo to.
0: Myslíš po desátý tento den nebo po desátý za rok?
1: Ne, po desátý tento měsíc, děti soutěžím s váma. To je
0: hezký, dobrý, no vidíš, a na po desáté to vyšlo. Prémiový krásný balíček v hodnotě 5000 kaček a teď už mi jenom zbývá se od tebe dozvědět, kde jsi dneska ve středu 17. našel skryté logo Rádia Kiss na jejich stránkách.
1: Našel jsem logo na Puella zkušební sadě, ultimativní starcovací balíček vzorku Puella.
0: Ano. Cena jaká tam je do košíku, jak to tam vypadá?
1: Do košíčku je tam se slevou 81,75, bez slevy 109.
0: Ó, ano, já se ti teda musím přiznat, že jsem to trošku hledal dlouze, protože na homepage to nebylo, takže jsme šli do kategorie Začněte s Puella a tam už jsem to našel. Puella zkušební sada, ultimativní startovací balíček vzorku Puella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, asi 10 vzorků pěkně na vyzkoušení, každá jiná vůně. Bude se hodit do domácnosti balíček?
1: Bude se hodit určitě, protože my Puellu používáme už leta a je to za mě top.
0: Já ti gratuluju, kamaráde!
1: Díky moc, no mám velkou radost.
0: Loučím se s tebou a auf Wiedersehen!
1: Auf Wiedersehen!
0: To byl Petr, dovolal se z Mnichova a já připomínám Puell a vůně.cz.
2: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella!

0: Přejeme vám nádherné ještě chvilku dopoledne tady s vlnovou frekvencí Rádia Kiss. Prosím vás, přišlo mi tady po našem balíčku a výherní hlasovce spoustu hlasovek na to Baby Shark, tak za všechny Michal.
1: Hey Michale, co to děláš? Ty nás chceš snad zabít.
0: No jo, no. To je melodie, co? Taky to nemůžete dostat z hlavy. Co? Že jo? Co?

0: Přiznám se vám, že teď v 11 hodin a 40 minut mám pro vás tak skvělé moudro dne, že tak skvělé moudro dne už jsem dlouho nečetl, neviděl. Půjčuju si to z jedné facebookové skupiny, moc krát děkuju za tenhle ten tip, napsala mi Petra. Michaele, to bys měl dát dneska do éteru Rádia Kiss. Tak s úsměvem pro vás, co bych pro vás neudělal. Tohle se vám bude líbit.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Dříve měli tátové 3 až 4 děti. Nyní mají děti 3 až 4 táty.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

Rádio Kiss. Rádio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Děkujeme za tuhletu pecku a teďka 12 minut před 12. hodinou, to vyšlo nádherně, na Kisu jedna dobrá rada, nebo spíš teda pár dobrých rad, protože zase pár chytrých mozků dalo hlavy dohromady, aby nám pomohli v tom, když se chystáme na dovolenou, na co bychom neměli zapomenout. Takže třeba pokud teďka o víkendu opravdu někam letíte, odborníci radí toto. Stres na letišti začíná většinou už doma. Nejdřív si zkontrolujte platnost občanky nebo pasu. Pozor, některé země dokonce chtějí, aby pas platil ještě 6 měsíců po návratu. Nezapomeňte na cestovní pojištění, taky výborná rada, online check-in, platební kartu, trochu hotovosti a hlavně léky v originálním balení. Důležitá je i váha kufru. Na letišti totiž není nic smutnějšího, než převalovat trenýrky před stovkou lidí. A pozor na powerbanky, většina aerolinek je chce pouze do příručního zavazadla. Pokud máte takovou tu pidi maličkatou 5000, 10000, to by vám možná mělo i projít pěkně do letadla, do kabelky. Na letiště dorazte raději o něco dřív, například letiště Praha doporučuje minimálně 2,5 hodiny před odletem. No a k odborníkům si dovolím ještě přidat takovou jednu soukromou radu. Na závěr, pokud kysáci máte pocit, že jste něco zapomněli, to znám také z vlastní zkušenosti, většinou to bývá pas. Jo, to znamená, než zamknete doma, podívejte se, že opravdu v tom kufru, v té kabelce je ten pas. Pokud máte pocit, že jste nezapomněli nic, většinou to bývá manželka, která ještě není v autě. Radio Kiss vám přeje šťastný let a hezký návrat.

0: Dnesky jsem za volantem po celé republice.
1: Právě mi přišla jedna mimořádka ze D5, kilometr 7 ve směru na Prahu. Mezi exitem 10 Loděnice a exit 5 Rudná je tam požár vozidla, je to neprůjezdné. Hasiče a všichni už jsou na místě, takže tam bude minimálně teďka zdržení tak na 15-20 minut. Pojďme na další info. Ždírec nad Doubravou, to je okres Havlíčkův Brod, to je 34, tak pozor, zdržení, překážka, porouchané nákladní vozidlo. Pojďme na trasu z Prahy na polsko-státní hranice D1, 190. kilometr, dva autáky v sobě. A Liběchov, okres Mělník, nehoda, osobák s nákladákem a na místě už jsou všechny složky. Kdybyste o něčem velkém věděli, komplikace hlásíme tlačítkem doprava v apce Rádia Kiss.

0: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
1: Na Jupiter nebo na Saturn.
0: Počkej, to je strašně daleko.
2: Ale půlka třídy už tam byla.
3: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste ve smíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
4: Tyjo, to je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
5: Kdo pak to uklidí?
6: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
7: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný ordíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
8: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej zastudena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
9: KISS Active Weekend.

0: dál vysíláme.
1: Rádio Kiss počasí.
2: Dobré poledne. Dnešní obloha bude oblačná až polojasná, místy čekejme přechodně i zataženo. Postupně se místy vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty budou mezi 22 až 26 stupni Celsia. Na horách kolem 17.
1: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Elektronizace správy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese volební novela, kterou dnes Senát podle očekávání schválil, neboť ji inicioval. Novela má současně usnadnit už pro letošní senátní volby hlasování zrakově postiženým. Vzestup elektromobility ve Velké Británii nakonec s největší pravděpodobností nebude tak rychlý, jak stanovovaly původní vládní plány. Místo toho, aby výrobci automobilů v této zemi prodávali 80% čistě elektrických vozů do roku 2030, budou moci mít ještě v tomto roce v celé polovině svých vozů spalovací motor. A teď zpátky domů.
3: Spalovna nebezpečného odpadu s kapacitou 50 tisíc tun ročně by mohla vyrůst poblíž Litvínova. Záměr zveřejněný na webu Krajského úřadu Ústeckého kraje posoudí odborníci z pohledu vlivu na životní prostředí. Veřejnost a instituce se k němu mohou vyjádřit do 8. července. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport.
2: UEFA před dnešním losem druhého kola Evropské a konferenční ligy zatím nechala v osudí fotbalisty Plzně a Hradce Králové. Neupravila tak nasazení českých týmů kvůli Karviné, kterou etická komise fotbalové asociace České republiky z důvodu ovlivňování zápasů vyloučila z nejvyšší soutěže. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
4: Za malý okamžik někomu uděláme radost a pokud se dovoláte jako třetí volající, letní devadesátka bude jenom a jenom pro vás. Hezký den.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
2: Be happy.

Středu připomínám, že dneska večer tady bude opět řádit za mikrofonem od 9. hodiny až do 23. DJ Basslicker. Pokud byste chtěli hlasovat v naší Kiss parádě, je tam pro vás připravená desítka toho nejnovějšího, co můžete v hudebním showbiznesu slyšet, ale hlavně, co vysíláme i taky u nás tady na Kissu. K tomu ještě dvě novinky, number one a number two v čekačce, tak máte celkem tři hlasy. Pokud chcete podpořit Václava Votavu, hlasujte do 20. hodiny a 59. minuty, pak se to uzavře, sečte, odečte, ten jde nahoru, ten jde dolů a zjistíme, kdo bude po 9. hodině opět na prvním místě. Kiss paráda 21.00. No a v 10 večer Kiss Trends Party, ne Kiss Party, to je zase 18.7. Doxy, Pláž, Klůček a Máchovo jezero. Tak.

0: Letní devadesátka Rádia Kiss.
1: Letní devadesátka opět někomu udělá radost a mám pocit, že tam je teďka chlap na druhé straně. Ahoj.
2: Ahoj, Lukáš.
1: Nazdar, Lukine, tak prosím tě, jak se máš při středě, jak to vidíš? Dobrý, všechno OK?
2: Já si myslím, že úplně v pohodě. Sluníčko nám svítí, na Moravě se máme vždycky dobře, takže paráda.
1: Odkud ses dovolal?
2: Uherské Hradiště.
1: Jo, tak to už jsme tady dlouho neměli v éteru, ale šlo se dovolat, jo? V pohodě.
2: Úplně v pohodičce, na poprvé to vyšlo.
1: Koho pozdravíme a komu to pošleme? Headway.
2: Já to pošlu určitě všem, kdo má 90 rád, což si myslím, že jsou většinou úplně všichni vaši posluchači. Mm-hmm. A jestli mě slyší, tak moje milovaná žena, která mě určitě chystá oběd a já už se tam za chviličku zastavím a dám si něco dobrého.
1: Dobře, jak se jmenuje tvá drahá?
2: Je to Silvinka, ona bude vědět.
1: A víš, co ti chystá, nebo to bude překvápko?
2: Asi překvápko, člověče, teď úplně přesně nevím.
1: A Lukine, a když by si měl teda vychválit tvou Silvinku, které jídlo, úplně jako které od ní je totální topka?
2: No kamaráde, to je trošku těžší otázka,
1: Tak dvě.
2: Mě od ní chutná všecko, to samozřejmě musím říct, že protože člověk už je s tou ženou dlouho, takže ví, co má říkat.
1: Ano, jsem šťastný.
2: Přesně tak.
1: Musím.
2: Ale jakože když má dobré maso na grill, tak to je kamaráde paráda, nebo když dá něco dobrého do tortily i se zeleninkou, nemusí tam být jenom maso, tak jako fakt dobrý.
1: Jo, máte zahrádku, jo? Máte nějakou terásku?
2: Máme.
1: Dobře, tak Lukine, kdybych náhodou měl cestu kolem Uherského Hradiště, můžu přijet na Silvinky grilovačku?
2: Bez problému, kdykoliv, volej, není problém.
1: Bečku máš, pípu?
2: Zajistíme, není problém.
1: Ano, zajistíme, okay.
2: A bez klaty je nebo něco nachystaného, to co na každé Moravě, takže...
1: No samozřejmě, tam se to pěkně chladí. Dobře, vypálíme tak. Společně červa. Měj se moc hezky a pozdravuj doma na grilu.
2: Taky, Majky, díky, ahoj. Měj se, ahoj, čau.
0: Letní devadesátka Rádia Kiss.

0: Posloucháte Rádio Kiss a to, co vám za malý okamžik řeknu, na co se přišlo, z toho nebudete mít radost. Nový výzkum a experti na komunikaci připomínají jednu zajímavou věc. Lžeme úplně všichni.
1: Tahle soutěž vám bude vonět. Máme pro vás vonavé balíčky produktů od Puella v hodnotě 5000 korun. Jak vyhrát? Jak vyhrát? Stačí najít logo Rádia Kiss na webu puellavonie.cz a po naší výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
2: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: S váma Kiss před chviličkou také Ramis a nebo Rames, jak se čte tenhle ten kluk. Prosím vás, následující nový průzkum možná v některých domácnostech způsobí poprask, možná i pár hádek. Nový výzkum a experti přišli na fakt zajímavou věc, že lžeme úplně všichni, jen každý trošku jinak. Existují prý čtyři základní typy lží. Úplná nepravda, přikrášlování, zamlčení důležité části příběhu a takzvaný sendvič, kdy mezi dvě pravdy schováme jednu lež. Jsem ani nevěděl, že jde mezi dvě pravdy schovat jednu lež. Právě zamlčení bývá podle odborníků nejhůř odhalitelné. No a možná si říkáte, jak poznat lháře. Často změní tempo řeči, používá víc vyplňových slov typu ehm nebo víš, zakrývá si ústa, krčí rameny nebo jeho řeč těla nesedí s tím, co říká. Zkrátka tělo občas prozradí to, co pusa tají. No jo, tak lžeme úplně všichni. Takže prosím vás, pokud dneska přijdete domů a uslyšíte takovou tu hláčku, miláčku, já jsem si koupila jenom jednu věc ve slevě, tak nesledujte nákupní tašku, stačí sledovat ramena, ruce, výraz v obličeji, jo? A hlavně si připravte doplňující otázky. No. A já teďka třeba popravdě můžu říct, že si dáme real to real.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: trošku v tom zůstalo. Džin dobrý pro šepaňstvu, posluchač Radio Kiss, najlepšom stanici je tu u nás v Česku. V Polsku totiž mají nový dopravní hit. Viděl jsem fotky, viděl jsem video. Jmenuje se to Nespěšny, což v překladu znamená jako nikam nespěchá, jo? Nebo nepospíchá. Je to retrovlak ve stylu 80. let. A teď si pište, nemá klimatizaci, nemá Wi-Fi a jede pomaleji než moderní spoje. Přesto jsou jízdenky pravidelně vyprodané. Lidé si užívají výhledy z okna, klidnou atmosféru a tradiční polské dobroty v jídelním voze. Polské dráhy říkají, že vlak je určen všem, kteří chtějí na chvílku zpomalit a cestovat bez neustálého koukání do mobilu. A zdá se, že tenhle ten retrovlak funguje. Nostalgie táhne napříč generacemi. Samozřejmě jako máte data, to je jasný, jo, ale já myslím, že v tomhletom retrovlaku, pokud by tam někomu pípla SMSka, tak vás normálně ukamenuje, jo, nebo vás normálně vyhodí z vlaku. Takže zatímco svět řeší super rychlé vlaky a internet na každém sedadle a nabíječku, Poláci přišli s touhletou převratnou novinkou. Vlakem, kde si konečně můžete povídat s rodinou. To je hezký. A právě možná proto jsou beznadějně vyprodaný. No to fajné, no ní, no. No. Šukám bilety pro šepaňstva.
1: Michal Kahalčík. Radio Kiss.

0: Ča-ča-ča.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Máme tady od vás hlasovku, tak mrkneme se na D1. Kamaráde, co se děje?
2: Čau, kysáci. D1 od Brna na Prahu, 181. kilometr za stoupaním. Dodávka to napálila do kamionu. Pozor, je to zúžený do levýho pruhu.
0: Ano, vidím to tady přímo od ředitelství silnic a dálnic. Je to přesně 183. kilometr mezi exitem 190 Brno-Západ a exitem 182 Kývalku. Je to na Prahu nehoda. Všechny složky zasahují u dopravní nehody. Je to neprůjezdné zdržení minimálně na 30 minut. No. A jinak tady mám pár ťukanců, ale to je všechno třeba v odstavném pruhu. Kdyby něco, tlačítko doprava v naší apce a můžete dát vědět. Za 5 minut máme 13 hodin.

0: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
3: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
4: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizaceplastu.cz.
5: Radio Kiss počasí.
6: Dnes je oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo a postupně se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 22 až 26 stupni Celsia. Na horách je kolem 17 stupňů.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Předání funkce náčelníka generálního štábu by se mělo uskutečnit 30. června na pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Novinářům to dnes po jednání Bezpečnostní rady státu řekl končící náčelník Karel Řehka. Ve funkci ho vystřídá jeho první zástupce Miroslav Hlaváč. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte potvrdil, že Česká republika a rovněž Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% hrubého domácího produktu. Podle Rutteho ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo 2% závazek splnit letos. Rutte to uvedl na tiskové konferenci v Bruselu před čtvrtečním jednáním ministrů obrany zemí NATO. A teď zpátky domů.
7: Kvůli filmovému festivalu v Karlových Varech dojde k úpravě řízení dopravy na silnici 1/6 v Petrohradě na Podbořansku. Tamní železniční most prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Řidiči jezdí kyvadlově jedním pruhem. V místě vznikají kolony aut a v době konání festivalu budou provoz u mostu řídit regulovčíci. Pro KIS Lucie Sinková.
5: Sport.
6: Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. 42letý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal 2letou smlouvu. Arka o tom informovala na svých internetových stránkách. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
8: Díky, Blani, přejeme vám krásnou středu, máme 17. června, venku je nádherně, tak pojďme si dát i skvělou music.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

8 minut po 13. hodině, pojďme na jeden další úžasný rekord. Druhý ročník maratonu čtení Kysáci, který knihovna Ústeckého kraje uspořádala letos v únoru, byl oficiálně uznán jako nový český rekord. Nepřetržité čtení tedy trvalo 130 hodin a navázalo na loňský 80-hodinový maraton, díky kterému se knihovna poprvé zapsala do české knihy rekordu. 130 hodin. Já už bych na ty písmenka vůbec neviděl.

0: Další skvělá novinka ve vysílání rádia Kiss, David Guetta, Alok a také Stick. Nemyslím tím ten Stick z toho slavného seriálu britské televize, jo, úplně jiný Stick, úplně jiný Stick. Pojďme ještě na ten maraton čtení v Ústecké knihovně. Mně tady přišlo pár dotazů, o čem to vlastně bylo. Mě to také zaujalo, tak já jsem to prostudoval. Pozor, čtenářské vstupy byly rozděleny do 30-minutových bloků. Během více než 5 dnů se ve čtení vystřídali zaměstnanci knihovny, čtenáři, spisovatelé a jiní umělci, k tomu také studenti, zástupci kulturních a vzdělávacích institucí a další hosté. Společně vytvořili nepřerušovaný maraton čtení, který navázal na loňský rekord a posunul jej o dalších 50 hodin. Samozřejmě, kdo chtěl, tak spal v knihovně, jo, ale tam se četlo prostě furt 24/7. No, ale vyšlo to nakonec na 5 dnů a ten rekord má 130 hodin. Velká gratulace. I tak číst 30 minut, soustředit se, pak možná si jít chvilku schrupnout, pak zase znovu číst ve 3 ráno. No, to chce kuráž. Zdravíme do Ústí.
1: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Sparata. Kiss Parada. Hlasuj pro nové hity Kiss Parade Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Parádu s DJem Basslickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.

0: Verona, vzpomínka na úplné začátky, ty brďo, hey boy, teďka máme pro vás hit letošního léta. Nemyslím tím, co se bude hrát v muzice nebo tady u nás v playlistu na Kissu, ale co se bude nosit. No a pozor, vrací se devadesátky, ale teďka co přesně, ne, nebojte, ledvinky to nebudou. Vzpomínáte si na bermudy z devadesátek? Jak bych vám to řekl česky, no takové široké kraťasy, ať už džínové, látkové, takové jako vypadá to jako bombardáky. No tak bacha, je to zpátky. Jenomže tentokrát ne jako turistický outfit na výlet s rodiči, ale jako jedna z největších módních hitů letošního léta. Navrháři je doporučují kombinovat se sakem, vestou nebo dokonce podpatky. Nejvíc vrčí volnější střihy a džínové nebo elegantní kostýmové varianty sahající ke kolenům. Podle módních expertů navíc sluší téměř každé postavě a mají být pohodlnou alternativou k mini šortkám, které poslední roky vládly léto. Já si vzpomínám na bermudy a musím říct, že my kluci to máme rádi. Protože co? Protože to dole větra.
1: Radio Kiss. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

Já se teďka ještě rychle podívám na mistrovství světa ve fotbale. Možná jste si přivstali a viděli jste tak o půlnoci z 16. na 17. Irák-Norsko, skončilo to 1-4. Ve 3 ráno dávali Argentínu-Alžírsko 3-0, tam exceloval Messi, pěkný hat-trick. V 6 hodin ráno dávali Rakousko-Jordánsko 3-1. No a teď v takový ten náš středoevropský normální čas, kdy se na to můžeme podívat v televizi, tak je dneska v 7 večer Portugalsko a Kongo, to se hraje v Houstonu, a nebo ve 22 hodin večer Anglie a Chorvatsko. Myslím si, že dneska nás čekají večer opravdu dva nádherné zápasy. No a zítra v 18 hodin Česko-Jihoafrická republika. A co je dokonce i příjemné vědět, že podle bookmakerů a společnosti, kde si můžete vsadit, Česká republika je jako favorit. No, tak kluci do toho, ať je zítra hotovo. Držíme palce. Musí být výhra. Musí.

0: Vedle ve studiu už je připravená naše odpolední dvojka, samozřejmě Magdička a Radek, tak si je užijte, startují za pár minut, 14 až 18, odpolední jump. Já se budu těšit zase zítra, to už bude čtvrtek v 10.
1: Kiss, Radio Kiss.

0: nedostatky v reakci na nákazu. Náklady na zvládnutí epidemie by mohly dosáhnout miliard dolarů. Skupina velkých rozvinutých ekonomik G7 na svém summitu ve Francii vyzvala ostatní země ke společnému postupu a k vyčlenění zdrojů. A teď zpátky domů.
1: Nový přírodní biotop v Turnovských Dolánkách se postupně proměňuje do finální podoby. V areálu se napouští voda, dokončují se stavební práce a vysazují vodní rostliny. Přesto si zájemci o koupání budou muset ještě několik týdnů počkat. Oplocení zůstane kolem areálu minimálně do konce června. Rokys, Lucie Sinková.
0: Sport. České volejbalistky v Lize národů podlehly 0-3 světovým jedničkám z Itálie. Olympijským šampionkám a úřadujícím mistryním světa, zejména díky výborné obraně v některých pasážích, zdatně sekundovaly, ale sety ztratily. Po třech výhrách ze 4 zápasů na prvním turnaji v Číně, tak na úvod dalšího turnaje na Filipínách utrpěli druhou porážku v soutěži. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
2: Odpolední jamba v plné síle, Magda Vronková, Radek Hrdina.
3: Jsme připravení na startu a je tam Bon Jovi, It's My Life, jdeme na Pakisáci.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: 14. hodina, 8. minuta, my vám přejeme moc hezké středeční odpoledne. Nemusím chodit opět daleko, už jsem to tady několikrát zmiňoval. Není snad týden, kdybych neměl den jinak. To znamená, dneska je středa.
1: Ano.
0: Ale jak jsem se byl ráno zacvičit, najednou jsem měl ten pocit, že je čtvrtek, nevím proč.
1: Já jsem taky, ale člověče, o den napřed, nevím proč to mám. Možná je to tím, že jsem neděli strávila vlastně na nějakém koncertu a tak dál, což v neděli nebývá úplně jako běžný. Tím pádem to mám taky, taky posunutý o den. Ale je středa, pořád je furt středa.
0: Takže to srovnáme, je středa, jo? Cokoliv je třeba, to už necháváme na vás. V kalendáři svítí Adolf, krásné jméno, ale jak už jsme to tady zmiňovali, já si to pamatuju, tohle jména. Bohužel, jeden chcípák nám to celý zkazil a Adolfové to dostal, no, to vlastně jako vyžírají za něj, no.
1: Zajímalo by mě, jestli vlastně v průběhu dalších x třeba století, jo, pokud samozřejmě tady budeme na té naší planetce, jestli se to třeba překlene, víš, že to někdo jako bude jako v pohodě dávat to jméno. Nebo se to dává třeba v pohodě, já nevím, jako, ale...
0: No tak jako, už jsme to taky tady vzpomínali, je to nějaký čas dozadu, že někde v Africe nějaký starosta vyhrál volby a jmenuje se Adolf Hitler.
1: Ano,
0: že?
1: To máš pravdu, je to
0: a
1: tak.
0: A černoch domorodej prostě.
1: Je to tak.
0: Ve vší úctě a rodiče vůbec netušili, kdo to byl prostě, že jo. No jo, no, to jsou ty informace. Přátelé, startuje odpolední jump, hezké odpoledne.

0: jedné vteřině.
1: Kizit v jedné vteřině, hádá tady Magda proti mě sedící. Vybral jsem člověka, který už několikrát byl v České republice koncertovat. Já sám jsem na jeho koncertě byl v Pardubicích, kam mi sehnal tenkrát lístky náš Jirka Vondra.
2: Aha.
1: Takže mi zařídil opravdu fantastický zážitek.
2: Uh-huh.
1: A musím říct, že na to vzpomínám do dneška, kdy ten člověk, který tam vystupoval a kterýho my si teď tady dáme v téhle rubrice, tak tam byly židle dole. Jakože, jo?
2: No, rozumím, no.
1: A dole židle.
2: Ano.
1: No a nějaká skupinka holek prostě, nebo ženských, jo, třeba pěti, začaly pařit na něj.
2: Ano.
1: No a ochranka je začala usedat, jako v dobrým, nebyly nějak agresivní nebo něco, ale on to viděl, přerušil a řekl, dejte ty židle pryč, prostě a pojďte tančit. A normálně tam roztancoval a chodil mezi lidma, no byl naprosto skvělý. Kdože to byl skvělý, se budu ptát právě teď. V téhle rubrice Kiss Hit v jedné vteřině. Magdi, kdo pak to je? Ještě?
2: Ještě jednou. Seal?
1: Seal!
2: Je to Seal!
1: Miluju jeho muziku. Je naprosto skvělej.
2: Ty brďo, ale dobře, dobrou pasáž mi teda vybral. Trošku jsem se zasekla. No. Hezky.
1: Takže Seal samozřejmě a jinak nejenom protože je vynikající zpěvák, hudebník, ale on má i skvělou pověst jako tatínka svých dětí.
2: Počkej, a Seal je, to je Lachtan nebo to je...
1: Tuleň. Proto je mi to taky blízký.
0: Kiss hit. V jedné vteřině. Wonderland. Far beyond reality, but so close we are.

0: Milujeme tady v odvolním jumpu na Radio Kiss žebříčky, ať jsou to gastro, ubytování, pláže, hotely, země. A těch zemí se takový žebříček bude za malou chvíli tady u nás na Kissu týkat. V další vstup, protože Česká republika se umístila nově a to v žebříčku nejmíru milovnějších zemí. Kolikátý jsme, kdo je poslední, ale hlavně kdo je na bedně pomyslný. To znamená zlato, stříbro, bronz.
1: Já si myslím, že lidi jako na těch předních příčkách to budou nějaké okolí Tibetu a tak.
0: Okolí Tibetu.
1: Jestli už tam vůbec jako můžou být.
0: Vedle jak tadyhle. Takže kde jsme se umístili a kdo je na špici za malou chvíli? Tady u nás taky jsou fotopolení jumpu. Hezké odpoledne.

0: Teď to tady bude takový hodně mírový, protože je nový žebříček, který nestaví Česká republika. Je to mezinárodní žebříček, pravidelný žebříček Global Peace Index, GPA, nebo I.
1: Přeče? GPI asi.
0: Ano. Hmm. A ten sestavuje organizace, která není česká, jenom aby jsme si rozuměli.
1: Ano.
0: Jo? Mezinárodní. Tak a pojďme se kouknout teda rovnou, že Česko je v tom žebříčku výčtu x zemí, vlastně skoro všech, na 13. místě, což si myslím, že není vůbec špatný, v žebříčku nejmírumilovnějších zemí.
1: To je docela fajn místo.
0: Jo, myslím, že 13 je dobrý, protože při tom počtu jako těch zemí na celý zeměkouli.
1: Mm-hmm.
0: Poslední je Rusko. Jo, ale pojďme se podívat na první tři místa.
1: Tak jo, vezmeme to do bronzu. Na bronzové příčce je v tuhletu chvíli údajně Švýcarsko.
0: No tak je to hlavně z důvodu toho, protože oni se mají dobře tam, že jo, tohle jsme to tady
1: dobře
0: vzpomínali, mají vynikající systém soutěživosti mezi regiony.
1: Mm-hmm.
0: Pozor, ale velmi sportovní, vyrovnaný a vycentrovaný a proto každý ten region je, když to řeknu na plnou hubu, bohatý a dobrý.
1: Takže když tak Švýcarsko, na stříbrný pozici místo, kam já bych se chtěla moc jednou v životě podívat, a to je, prosím vás, Nový Zéland.
0: Teď se vrátil kamarád,
1: ano,
0: byl tam přes rok a říkal, že jako vycestovat tam za přírodu, za těma dle věcma, super.
1: Aha.
0: No, ale to tak všechno.
1: To je tak všechno. Já jsem slyšela, že je to tam prej dost drahý teda.
0: No, říkal, že určitě.
1: Ano, jo, takže pokud nemáte zajištěnou nějakou fakt jako dobrou práci s dobrým příjmem.
0: A žádnýho hobita ani hobitku mi nepřivez, takže... Takže mám magnetku aspoň.
1: Mám magnetku, tak aspoň malou.
0: Nový Zéland, druhé místo.
1: No a na prvním místě, přátelé, je...
0: Island. No jo, ale jak to tady řekla Magda, to se jim to získává.
1: Když tam nikdo není.
0: Když tam nikdo není. Ale jo, pár lidí tam je, Island je taky krásný. Bohužel na mém wishlistě je taky poměrně dost vysoko, ale i Island patří mezi ty dražší. Když pojete jenom do Reykjavíku jako hlavního města, tak to je jako u nás, dejme tomu. Ale jakmile vyjedete, tak už je to horší.
1: Takže kdybyste chtěli ušetřit a jedno z těch mírumilovnějších míst na zemi, tak ta Česko, zůstaňte doma.
0: 13. místo. Vždyť je to dobrý.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kisu.

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme pro vás připraveny dopravní informace, pojďme se na to podívat společně. Jedna nehoda na dálnici D0, je to ve směru na D1, 60. kilometr. Bouralo se bohužel také v Českých Budějovicích, a to konkrétně v ulici Nádražní, a ještě jedna dopravní nehoda je v Brně v ulici Veveří.
2: Ode mě dvě čerstvé, jedna je v Chomutově, je to Alfonze Muchy, a druhá v Praze, ulice Zenklova.
1: Šťastnou cestou s rádiem Kiss.

0: zimní zahradice Ersklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Tyjo! To je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
2: Kdo pak to uklidí? Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
3: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
4: Na Jupiter nebo na Saturn.
3: Počkej, to je strašně daleko.
4: Ale půlka třídy už tam byla.
2: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
5: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
6: Radio Kiss. Počasí.
7: Dnes je oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo a postupně se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 22 až 26 stupni Celsia. Na horách je kolem 17 stupňů.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Strany sporu o televizní vysílání filmu Sbor mistr se dohodly na smíru, který schválil soud. Podmínky smíru ale nemohou zveřejnit kvůli dohodě o mlčenlivosti. Snímek byl inspirovaný kauzou Sbor mistra souboru Bambiny di Praga Bohumila Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru. Jedna z nich se poznala v jedné z postav filmu a podala na producenty filmu žalobu. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navrácení občanů třetích zemí pobývajících v EU nelegálně. Návrh, na kterém se začátkem tohoto měsíce předběžně dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a členských států, počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady či se vznikem tzv. Návratových center mimo území Unie. A teď zpátky domů.
8: Magistrát města Jablonec nad Nisou získal v soutěži Přívětivý úřad 2026 první místo v Libereckém kraji. Ministerstvo vnitra ocenilo mimo jiné portál Jablonečana, který funguje online. Webová aplikace zkrátka umožňuje občanům i firmám vyřizovat řadu záležitostí z domova nebo z podniku. Pro KIS Lucie Sinková.
6: Sport.
7: 20-letá tenistka Nicola Bartůňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Elis Mertensovou 6-1, 6-4 a postoupila do čtvrtfinále.

0: Právě teď to tam přeskočilo 15 hodin, 8 minut. Jestli si myslíte, že přeskočilo mě v hlavě, to už dávno, přátelé. Moc hezké odpoledne, Magda a Radek, odpolední jump a my se teď podíváme na jednu, já si myslím, že lidskou záležitost, nebo za malou chvíli.
1: Za malou chviličku, samozřejmě budete se to týkat těch z vás, kteří vlastníte řidičáka, třeba si na to dáváte jako hroznýho majzla, protože se bojíte, abyste o něj třeba případně nepřišli s nějakým vybodováním nebo něčím takovým. My si tady dáme příklad jednoho pána, který je pro mě teda v tuto chvíli naprostá legenda, co se řidičáku týká.
0: Jo, když už jsme u těch řidičáků a legend, tak třeba můj kamarád Filip Preuss, který je legenda na Máchově jezeře kolem Mácháče, tam mají hospodu s maminkou, leta letoucí, tak tomu tam se loni sebrali papíry.
1: Aha.
0: A už je má 2 dny zpátky.
1: Jibí.
0: Filip je šťastný jako blecha.
1: Gratulky.
0: No, gratulky. A vrátil mu to a aby nebyl moc šťastný, tak mu to vrátili s jedním bodem. Takže Filipe, opatrně, polehoučku, radši tu Audinku pěkně tlač.
1: Wow, jo? Hezky. Tak jo.
0: A za malou chvíli.

0: Kysáci, já to tady přiznám, možná už jste to někteří ode mě slyšeli, někteří možná uslyšíte poprvé. Já nevlastním řidičský průkaz, jo. Přišla jsem o něj, přiznám se, teď se dodělávám zpátky. Nicméně už by mě v životě nenapadlo prostě to nějakým způsobem riskovat, aby o něj znova přišla.
1: Obcházet.
0: A nebo, že bych si bez řidičského průkazu sedla za volant a řídila bych někam. To vůbec, jako, to by mě nenapadlo.
1: To tebe říkáš jenom tak, protože tě poslouchá celá republika. Ale jinak já moc dobře vím, že ty prostě jezdíš bez papíru.
0: No tak na tu koloběžku to jde, ne? Nicméně máme tady jednoho legendárního pána z Anglie, kterého zastavila hlídka. Pánovi bylo 80, nebo je 84 let, jo.
1: Uctihodnej věk.
0: No a pána se ptají, prosím vás, řidičský průkaz, no říká, nemám. Prosím vás, jak to, že nemáte? No nemám, no. Já jako jsem nikdy neměl řidičský průkaz. Pro boha, jak dlouho řídíte?
1: To je věta.
0: Já jsem nikdy neměl řidičský průkaz. Prosím vás, jak dlouho řídíte? Od 14.
1: Takže 70 let jezdil bez papíru.
0: 70 let. Nikdy ho nezastavili, nikdy ho neskontrolovali, samozřejmě, že? Protože by se na to přišlo mnohem dřív, co si budem povídat. A frajer to normálně táhnul takhle 70 let. Jestli jezdil jenom jedno kolečko po ulici, tak bych to ještě pochopila. Ale
1: jak to vyřešili policisté na místě?
0: Vyřešili to, prosím vás, tak, že dostal nějakou pokutu. Nevím, na co to, jak to sepsali, ale nechali ho bejt. Řekli si, že už to asi nemá smysl, no.
1: Ale jako pokud řídí 70 let a byl v cajku a nebyl to za nějaký šílený přestupek. Hmm? Je to lidský, já vím, že někdo to odsoudí, ale za mě jako dobrý přístup.
0: To je mazec.
1: Že ho pustili, nikam ho nepopatahovali nebo něco, prostě v 84. Dali mu nějakou domluvu a pustili ho mazej.
0: Víš, jako, že si tak říkáš, hele, tak oni mě možná jednou chytnou, něco, blablabla, 70 let na to čekáš furt nic.
1: Tak je dost možný, že v 84, že prostě by se ho zeptali, chytli vás někde? A on říká, no, nechytli, ale on si to třeba už nepamatuje, že?
0: Jo, takhle.
1: Víš, jako, víš, aha. Že tam byla třeba už nějaká, víš?
0: A nebo si v těch 84 řekl, sakra, oni mě furt nechytají, tak já něco provedu, aby mě konečně chytli.
1: Ty mláho. A bába se držela za kouli. Vzadu. No nic, a to už je jiný příběh, přátelé, tak bez papíru ne. Radek a Magda. Odpolední Jump. Na Radio Kiss.

0: Jdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella. Puella. Puella.

0: Franky Bodyjump na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, my se teďka v tuhletu chvíli zaměříme ve sportu, no na co jinýho než na mistrovství světa ve fotbale. Děje se toho totiž poměrně dost, no a my vám teďka v tuhletu chvíli přineseme nějaký infošky.
2: Díky hat-triku Lionela Messiho včera v úvodním zápase Argentiny proti Alžírsku na světovém šampionátu dosáhl kapitán Argentiny na metu 16 gólů. Na mistrovství světa.
1: To je neskutečný.
2: No, ne letos, Mati.
1: Já vím, jo, já vím za celou tu kariéru, jo, tak no. Já vím, že to je
2: což
1: za celou
2: pozor,
1: kariéru.
2: Jako pro někoho absolutně nemyslitelný, no protože musíte se tam dostat a pak ano. Ještě dávat ty góly, aby se vám sčítali. Takže 16. Jo, je první? Je. Ale zatím ne samostatně. Vyrovnal totiž legendární zápis německého útočníka Miroslava Kloseho. Takže teďko momentálně jsou na vlastně příčce první oba, ale přece jenom Miroslav Klose to udělal za 24 zápasů, Lionel Messi za 27. Přece jenom taková pomyslná větší jednička patří Mirkovi, jo, německýmu.
1: Mirkovi.
2: Pojďme se podívat na třetí místo, to je Ronaldo, brazilský ale, jo, ten už nekope.
1: Aha.
2: Gerd Müller, Německo, no a čtyřka je Kylian Mbappé. 14 gólů. Takže přátelé, na tomhle světovém šampionátu se dost možná budou přepisovat tabulky, ale kdo bude první, je záhadou, možná záhadou, zatím jakoby ještě, protože Messi, že dal teďkon hat-trick, neznamená, že bude střílet dál. Stejně jako Kylian Mbappé, který myslím, že dal 2 góly. Takže tady se dá lehce momentálně, v úzovkách lehce, ano. Přeskočit na první místo. Ale kdo to bude?
1: My to budeme sledovat.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky, teď přichází na řadu vstup o něčem, kdo je tady podobný mé kolegyně sedící naproti mě. Je to prostě postava pohádková, krásná, boží, celý svět je miluje. Ne, není to Šípková Luženka, ne, není to Sněhurka, ale je to Šrek.
1: Je to Šrek. Dobře, já ti tenhle ten komentář samozřejmě odpustím, protože nemáme na to zase tolik času, abych si to tady s tebou vyřídila live. Každopádně možná jste to postřehli, kysáci, už, že byl vydán oficiální trailer na Šreka číslo 5. Mm-hmm. Jo, další pokračování. Za mě, já jsem z toho
0: hraje ho
1: trošku
0: furt ten zelený, jako já bych nerad, aby to někdo jako vyměnil, třeba, jo?
1: Hraje ho pořád ten zelený.
0: Oni to mají v oblibě měnit, jako víš.
1: Je tam i Fiona, je tam klasický obsazení, má tam být samozřejmě jakoby dcerka tělen z těch dvou, to znamená jako to zelená další potvora. Ale co mě trošku přivádí do rozpaku, je, když jsem to viděla, je grafika celého toho filmu, protože už to nevypadá tak jako původní Šrek. Je to pořád, jako jsou pořád zelený, pořád jsou tam ty stejný herci, kteří je na mluvě. Oni prostě jsou ta grafika celková.
0: Je až moc jako přivostřená,
1: je
0: nebo
1: co? Prostě, je to jiný. Fakt je to jiný. Nemá to úplně vlastně to, ty prvky toho původního Šreka, samozřejmě jako kromě tý zelený. Mě to prostě nepřipomíná.
0: A co to udělalo, nějaký nový program, nebo já nevím, jako prostě graficky?
1: Podle mě se to snažili nějakým způsobem líp upravit, aby...
0: Já to tady mám v ruce.
1: Ano.
0: A myslím teda samozřejmě jakoby to připodobnění, jo.
1: Máš Šreka v ruce, ano.
0: No, a jako musím říct, že ta původní verze je asi přece jenom o něco taková hezčí, no.
1: Nejde o to, jestli
0: možná
1: je to hezčí.
0: Možná jsme jenom na to zvyklí.
1: No právě, nejde o to, jestli je to hezčí nebo ošklivější. Ta grafika je prostě jiná a k tomu původnímu Šrekovi se to úplně nevztahuje. Nevypadá to prostě jako ty původní díly a
0: všechno
1: nejsem super
0: předu.
1: Jistá, proč to
0: ale
1: tak
0: jako co si budeme jako... Nechci se to zastávat, na druhou stranu pamatuješ Terminátor 2 a triky, které tam byly. Mm-hmm. Za to dostali tenkrát Oscara, si to pamatuju velmi dobře.
1: Ano.
0: Ale jako když na to koukáš dneska, tak se tomu směješ, protože tohle to uděláš na nějakým programu AI za 32 vteřin.
1: Jestli se někdo směje Terminátorovi 2, no, tak já mám pro vás jednu větu. Já se vrátím. No. I'll be back.
0: Jako říct to v tomhle filmu takhle, tak je to tak scary movie, česka.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na rádiu.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Uteklo to jako voda před náma, jsou opět dopravní informace, pojďme na to. Jedna nehoda na dálnici D1, je to na 196. kilometru ve směru na Prahu. Bouralo se taky na D2 ve směru na Brno na 4. kilometru. Jedna dopravní nehoda se nám stala taky v Ostravě v ulici U Dílen.
2: No a pojďme se podívat do Prahy, kde dvě čerstvé dopravní nehody komplikují.
1: Provoz.
2: Děkuju. Ale mě to tady poskočilo, pardon, Otočková a Proskovická, to bylo v Ostravě, pardon, Černokostelecká, kousíček jenom tady od rádia, takže ještě jednou, ať jsme v tom jako, jo, srovnaný, Černokostelecká v Praze a Otočková v Praze.
1: Tak opatrně, šťastnou cestu.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Mami, kam pojedeme o víkendu?
3: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
2: Hop a tradá, to zní jako...
3: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
2: A co tam je?
3: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
2: Hopstráda!
3: Hopstráda.cz

0: prostě nesmíš chybět.
1: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer. Rádio Kiss. Počasí.
2: Napříč republikou bude zítra skoro jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 30 stupni Celsia.
1: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Policie ve spolupráci s celní správou obvinila 15 lidí v rozsáhlé kauze nelegálního hazardu. Podle vyšetřovatelů organizovaná skupina od roku 2022 provozovala po celé republice více než 200 nepovolených výherních automatů. Další desítky měla připravené ve skladech. Kriminalisté prověřují i milionové výnosy z trestné činnosti nebo možné investice do nemovitostí v Chorvatsku. O akci Blackjack informovala policie a ředitelství cel dnes v tiskové zprávě. Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli

0: a platí od srpna.
1: Sport. Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu se stala společnost Hokej Litvínov AS, založená bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ni převedl všechny své akcie, což je podíl 70,95%. Extraligový klub o tom informoval na dnešní tiskové konferenci. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
2: Ještě 2 hodinky, Magda Radek, odpolední jump na Radio Kiss.
3: A my si spolu teďka vyrazíme na Ibicu z Venga Boys právě teď na Kissu.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: 16 hodin 10 minut 17. června, my vám přejeme moc hezké odpoledne.
1: Je to tak, nás za chviličku čeká naše oblíbená rubrika, a to filmové nebo hudební protiklady. Já už jsem si pro tebe tady něco nachystala, bude to pohádkové.
0: Pohádkové? Mm-hmm. Zahraniční nebo domácí?
1: Zahraniční.
0: Malovaný nebo nemalovaný?
1: Malovaný.
0: Malovaný.
1: Potažmo animovaný.
0: Dobře.
1: Jo. Bude to hodně jako zapeklitý, jo. Myslím si, že budeš to mít fakt náročný, ale myslím si, že zasoutěžit si je potřeba.
0: Zas bude. Je to jedno slovo, ale já jsem z toho udělala tři.
1: A ještě jsem to obrátila a zpřiházela písmenka a já nevím, co všechno. No.
0: Takže za chviličku filmové nebo hudební protiklady. Takže můžete soutěžit samozřejmě s námi, ale tak nějak jenom na dálku a vyzkoušet si, jaký máte vtip.
2: Jump! Jump! Odpolední Jump! Kiss! Kiss.

0: filmové hudební protiklady.
1: Vybral jsem tedy tudíž taky pohádku. Ta se blbě, ale přehazuje do vlastně, jak se říct?
2: Protikladu.
1: Děkuju. Takže jsem přehodil začáteční písmena, malinko upravil, ale myslím si, že ti bude hned jasný, o kterou pohádku jde. Myslím.
2: Já jsem to dneska pojela teda úplně jinak. Prosím tě, není to vůbec protiklad. Je to pouze postava, která se v této pohádce nachází a podle tý bys měl uvádnout název té pohádky.
1: Tak to bude Kocour v botách.
2: Ne,
1: není
2: to Kocour v botách.
1: No dobře.
2: Není.
1: Takže oba dva máme ukázku, hádám první?
2: Hádej první.
1: Dobře.
2: Tak jo.
1: Takže počkej, můžem.
2: Princ Krasoň.
1: Princ Krasoň?
2: No, v jaký je pohádce?
1: Jo, v jaký je pohádce, Šrek?
2: No,
1: já jsem to teďko normálně chtěl otáčet.
2: Ne,
1: a já
2: ne.
1: Říkám, princezna Šereda? Ale fakt tady, jsem normálně, jsem nejšle.
2: Máme tady ukázku s perníčkem, jo?
3: Mám tě na lopatě, perníčku, jako Mařenka a Jeníčku, totiž i Jeníčka a Mařenku, už mi nikam neutečeš.
4: Ty hnusná zrůdo.
3: Já nejsem zrůda, to ty jsi zrůda. Ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět.
2: Nech to dokonce.
3: Tak mluv, kde je ten zbytek?
4: Mališ mi polavu.
2: Vyliš mi polavuje, prostě skvělý.
1: Dobře, takže okay. V tom případě mě zajímá česká pohádka.
2: No.
1: A budu se ptát, prosím tě, do originálu našeho.
2: Uh-huh.
1: Jo? A ptám se na pohádku Pařbujon a Dandrcela.
2: Dasbujon a Ježíš, jak je to druhý?
1: Pa?
2: Jak?
1: Pa? Pan
2: Dasbujon
1: a pan Drhola.
2: Pan Drhola, já jsem se nemohla spojit.
1: A tady je ukázka, je to jasná věc.
3: Angadíš. Jí! Jí, potvora! Z mýho prasátka mi ujídá! Celýho mě ta holota sežere!
1: A bylo vymalováno.
2: Krásný.
0: Filmové hudební protiklady.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už dnes večer na Radio Kiss.

0: Soutěžit se bude, a to je teďkon jenom a pouze na Facebooku Rádia Kiss, kdo se a co se a vůbec za kolik se tam něco děje.
1: S Rádiem Kiss teďka můžete na našem Facebooku vyhrát, pozor, jeden z 5 voucherů do ČES areálu Vltava v Českých Budějovicích na sportovní vybavení nebo pronájem hřišť, což takhle teďka před letem je to úplně pecka, že?
0: No já tady koukám na nějaký fotografie, který právě najdete na Facebooku Rádia Kiss, takovou koláž, a musím říct, že to vypadá jako fantasticky. Dokonce Skvělý. Je tam taková prima bublina a tam jsou nějaký hamburgery a nějaká gastronomie a musím říct, že jako to vypadá moc dobře. Takže jako léto se blíží a možná právě budete chtít naplánovat nějaký program nejenom pro sebe, ale třeba pro rodinu, pro kámoše, a pro děti, tak rozhodně koukněte na tuhle soutěž. Soutěž o vouchery do ČES areálu Vltava hned 5x, to znamená 5 z vás máte šanci a to je vždycky lepší než jenom jeden.
1: No a nezapomeňte, že soutěž na Facebooku probíhá do tohoto pátku do 18. hodiny, tak tam vyražte a neprošvihněte to.
0: Ty jo, už se to blíží. Už se blížej prostě. No,
1: prázdniny!
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Právě teďka na rádiu Kester v odpoledním jumpu budeme trošku vědátořit, když to takhle řeknu správně. Myslím si, že to bylo docela hezký oběd, obrat, viď?
1: Jo, oběd byl dobrý, ale...
0: obrat, vědátořit. Máme totiž tady takovou zprávu, že vědci možná objevili něco, co může změnit medicínu navždy. V Brazílii totiž lékaři zkoumají využití kůže nilské tilapie, což je ryba při léčbě popálenin. Jo, takže vlastně nový způsob, jak vlastně léčit nějaké jakoby těžké popáleniny a tak jakoby pomocí
1: týhle rybí kůže. Já samozřejmě nevím jakoby dopodrobna, ale já mám kamaráda, který kdysi, on je dost starší,
0: ano.
1: Vlastně teoreticky, je to tatínek mýho spolužáka ze základky, ale jsme kamarádi a protože je to tmavý typ, když to řeknu.
0: Dobře.
1: Jo, tmavý vlasy, tohle z toho, takže i chlupy. Ochlupení prostě po celém těle, jak to vím, protože se potkáváme v sauně, přátelé, jenom aby vám to nešrotovalo v hlavě. Jo, a on má od kolene dolů, je prostě zarostlý jako chlap, normálně.
0: Jasně.
1: Jo, ale od kolene dolů po kotník je úplně holej. A já jsem prostě onehdá tenkrát seděl a říkám, ty prosím tě, Pavle, mě to prostě vrtá hlavu.
0: Jo.
1: Já říkám, to si holíš jenom jedno prostě lejtko. A on se začal hrozně smát a říká, ne, já jsem měl nehodu na vojně a silně jsem si popálil právě jako to lejtko a tohleto a byla mu odstraněna kůže a má tam prasiční.
0: Tak takhle se, samozřejmě, takhle se léčí.
1: A má to, já bych to nepoznal, jo, že to kromě chytne. Těch chlupů teda.
0: Jo, ale tady prostě normálně jakoby léčbou týhle z tý kůže, tý rybičky, ještě jedno to přečtu, nilské tilapie,
1: no.
0: Která má vlastně díky vysokému obsahu kolagenu a vlastnostem podobným lidské kůže.
1: Takže bys to jako přiložila na to, jo, a může se to nějak uzdravit.
0: Ano, může chránit poraněnou tkáň a podporovat hojení, takže... samozřejmě, nevím, co je jakoby lepší varianta, jestli ta prasečí kůže nebo ta rybí kůže, jako víš se kvůli
1: zápachu. Já netuším, každopádně je fajn, že vůbec takovýhle věci jdou, když se to dá spravit, tak jestli to je tačino, ona kůže úplně fuk. Hlavně tuj,
0: ano.
1: Žádný popáleniny. Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jako vždycky máme tady po hodince dopravní informace, mrknem na to společně. Jedna nehoda je v Brně, je to v ulici Ořechovská. Bouralo se taky v Hradci Králové v ulici Sokolovská. Jedna dopravní nehoda se nám stala také ale i v Pardubicích a tam je to v ulici Na Drážce.
2: Frýdek Míšcek, přímo na hlavní třídě máte trouble. No a v Liberci je to Husova ulice. My vám přejeme šťastnou cestu s Kisem.
0: Best of Milan.

0: velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizace z plastu.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.

0: KIS počasí.
1: Napříč republikou bude zítra skoro jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 30 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Krajský soud dnes nepravomocně vyměřil mladé ženě za odložení novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem 12 let za Mřížemi. Svému synovi má podle rozsudku žena zaplatit 340 tisíc korun za vzniklou újmu. Obhajoba se odvolala. Ženu obžaloba viní z pokusu o vraždu.

0: do celostátního finále. Římov na jihu Čech nahradil Čestice na Strakonicku, které zvítězily loni. Ještě dodejme, že podle památkářů je v obci jeden z nejvýznamnějších poutních areálů na jihu Čech. Z Českobudějovicka pro KIS, Lucie Sinková.
1: Sport. Přestože legendární tenistka Serena Williamsová sehrála na turnaji v Berlíně po boku Karolíny Muchové jen jediné utkání, vzájemnou spolupráci ve čtyřhře si chválila. Poté, co dříve oslovila i její krajanku Kateřinu Siniakovou, žertovala, že se s Češkami raději spojí, než aby jim čelila. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
2: A středeční odpolední jump má před sebou finální hodinku.
3: Pitbull, Kia Mark Anthony, tady u nás na Rádiu KIS, hezký podvečer.
4: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.

0: Víte, že dnes je národní den jablečného závinu. Mm-hmm. Ale jako fakt.
1: Počkej, co to bylo za koláč v tom prcečky v tom filmu?
0: To byl apple pie, to znamená apple jako pie. Jablečný koláč, jo. Máme jako jablečný závěn, oni mají jako jablečný koláč.
1: Takže vlastně prostě se to dá spojit tímhle způsobem, kdyby náhodou byl někdo třeba hodně.
0: Tak kdybyste radši měl někdo závin než koláč, samozřejmě. Mám takový pocit, že dokonce ten závin se jako peče kratší dobu než ten koláč, jako nevím, nikdy jsem jablečný
1: Ježiš,
0: koláč.
1: Ježiš, tak tohle můžeš mluvit, co chceš, já takovýhle věci v životě nedělal, takže cokoliv by se teďkon řekla od Kejvu, protože vím prdlajs.
0: Já jsem na to dneska koukala hnedka na začátku vysílání, myslela jsem si, že to zmíníme na začátku, počkalo to až do teďka a celou dobu tady na mě kouká ta fotka toho jablečního závinu a já na to mám ale strašnou chuť. Víš, jak je to ještě teplý, jak to pocukruješ prostě ten vrch.
1: A
0: je
1: ještě to jako šlehačka třeba.
0: Šlehačka, někdo má rád s rozinkama, někdo bez, někdo se skořicí, jako někdo bez prostě.
1: Já si to klidně jako dám jako všechno, co jsi vymenovala.
0: Všechno, co jsi vymenovala.
1: I klidně rozinky, jako mám, ale vím, že jsi posouká můj kamarád Láďa, tak ten právě omdlel.
0: Jo.
1: No ten úplně rozinky, ten ne.
0: Ne?
1: To slyší jenom slovo rozinky a úplně jako.
0: Tak já doufám, že tohle ten pocit kysáci nemáte a pokud máte chuť na jablečný závin, dneska to můžete oslavit i s nějakou dobrou sklenkou vína.
1: A nemusíte to dělat doma, já myslím, že ještě seženete nějakou kavárnu nebo co podobného, kde takovouhle věc budou mít. Dobrou chuť.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Přátelé, tohle je soutěž, která vás nic nestojí, jenom pár minutek toho vašeho času, jo. Nemusíte vy nikde platit nějaký kartičky, nic, prostě někam vsázet, ne.
2: Sbírat body,
1: vůbec. Ne, vůbec. Ono fakt jenom stačí, abyste si trošičku přivstali, pokud teda nevstáváte takhle brzo. V 7 hodin ráno si zavolali do studia, do rádia Kiss. No a pokud se dovoláte jako třetí, to je to jediný štěstíčko, který vás teda musí potkat, tak už jenom čekáte, jaký číslo vám padne na hrací kostce.
2: Třetí dneska ve vysílání uraní trojky byla Ivana a jak to s ní dopadlo?
3: Tak uvidíme, co padne. Na hrací kostce padla pětka, takže vyhráváš 5000!
2: No a kdyby náhodou někomu ujížděla poenta, je to tak, že co padne se násobí tisícem, to znamená, že prostě to číslo, které hodíte, krát 1000. Když je to šestka, tak je to 6000 plus bonusový litr navíc, chcete-li 1000 korun a to je 7000 a toto v 7-7.
1: Zítra pokračujem.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

0: soutěž vám bude vonět. Máme pro vás voňavé balíčky produktů od Puella v hodnotě 5000 korun. Jak vyhrát? Stačí najít logo Rádia Kiss na webu puellavonie.cz a po naší výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella.

0: Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na lightnation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: z Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Stránky Bodyjump na Rádiu Kiss.
1: Kdyby náhodou dneska je docela dost fotbalu, mistrovství světa je v plném proudu, pojďme se kouknout, kdo vstoupí do hry, protože samozřejmě je tam třeba Ronaldo. Ale vezmeme to postupně.
2: Od 19 hodin můžete sledovat zápas mezi Portugalskem a taky Demokratickou republikou Kongo. Dále ve 22.00 Anglie a Chorvatsko. No a v jednu ráno, pokud si teda někdo bude chtít přistát, někdo teprve spát bude a třeba to ještě stihne, tak bude Ghana versus Panama. A dále ve 4 ráno, to už zase někdo může vstávat třeba do práce, tak stihnete zápas mezi Uzbekistánem a taky Kolumbií.
1: Dokonce jsem viděl lidi, který teda neznám osobně, ale vyskočil na mě nějaký příběh, že si dávají dostaveníčka na teda vybrané dny, není to každý den, že jedou maraton. Že prostě začnou koukat na fotbal a mají to vypočítaný, že jedou prostě skončí fotbal a jede se další. Tak je to jednou za 4 roky a jako přece jenom je to mistrovství světa, je to nejvíc, co existuje.
2: Já to pro fotbalového fanouška, já to naprosto chápu. Já bych to asi úplně takhle nezvládla, kdybych mi musela samozřejmě do toho pracovat, ale všem, kdo takhle fandíte, tak jako fakt klobouček dolů, protože je to krásná záležitost.
1: A ještě jedna taková jobovčička, možná si pamatujete na toho golmana, jak jsme tady o něm mluvili, který vychytal Španělsko, nepustil ani gól, což byly Kapverdy, je to Josimar Díaz, jestli to říkám správně, netuším, tak ten měl, když stoupil na mistrovství světa, jako golman nároďáku Kapverd, měl 50 tisíc sledujících, přátelé, už je to 12,1 milionu.
2: To je super.
1: Slušný asi za 2 dny.
2: To jo.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Přátelé, kamarádi, kysáci a krásné kysačky, my se přišli rozloučit, protože je krátce před 18. hodinou a ve studiu, a bude to možná právě trošičku zavádějící, bude si říkat někdo, tyjo, to už je konec dubna, zase čarodějnice jsou, je to tak, tady Soňa Ede.
1: Ale to je krásný úvod, Ráďo, jiný bych o tebe ani nečekala.
0: A proč taky, že jo?
1: Krásný dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer, hele, před tebou tady teďka dva dny byl vlastně Martin Hájek, jo, a to, já nevím, jestli to zaslechla nebo ne, oni si s Ráďou říkají takovýma hezkýma přezdívkama.
0: No to si schválně, jak?
2: Včera jsem to trošku popletla a říkám, jak ty tomu Martinovi říkáš, ty můj slimáčku, no?
0: Ano. No. Přitom takhle ošklivě my se říkáme. My říkáme pupíčku a sumečku. No.
1: Ale jezi no. Ty. No. No. A sumeček. A kdo je sumeček? Schválně.
0: Co sumeček je Martin, já jsem pupíček.
1: A jo, tak no. Rádě
2: no, pupíček. No, no,
0: tak to takže, tady máme.
2: Takže dneska je Sonička. Jo, ano? Kdyby se to náhodou nepoznal.
0: No, slimáček. Takže přátelé, mějte se moc hezky.
1: Zabil.
0: Máte tady juboxy se Soňou. A my se budeme těšit zítra, vyšte nás hodin.
2: Je to tak.
0: Ahoj.
3: Radek Hrdina a Magda Vronková. Na hry.

0: Dnesky jsem za volantem po celé republice.
1: A my se nejdřív ze všeho podíváme samozřejmě na naše silnice, taky dálnice, kde to jezdí a kde naopak ne. Buďte opatrní, v Jablonci nad Nisou, tady to je ulice Jitřní, kde došlo dopravní nehodě, také v Mostě se bourala ulice Rudolická. No a musíme se podívat také do hlavního města, protože i tady došlo k dopravním nehodám hned ve dvou místech, a to ulice Rostocká v Praze a taky ulice Radlická. Tak kysáci, pokud můžete, vyhněte se tomu, no a buďte na sebe opatrní, jak jinak.

0: Radio Kiss počasí.
1: Napříč republikou bude zítra skoro jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 30 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Silničáři dnes otevřeli 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D47 mezi Martinicemi na Kroměřížsku a Frištátem na Zlínsku. Předloni v prosinci zprovoznili první úsek dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Martinicemi dlouhý necelých 10 kilometrů. Vybudování obou přišlo po valorizaci dohromady na 9,5 miliardy korun bez DPH. Práce na stavbě D49

0: se stal součástí kulturního života v lázeňském městě. Kromě literatury totiž přináší i zábavu, přednášky nebo výstavy. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno zahájili letní přípravu na novou sezónu už bez středopolaře Filipa Blechy. Pokračovat v týmu nováčka první ligy nebude ani útočník Rigino Sicilia. Vedení klubu dalo oběma hráčům svolení k tomu, aby si našli nové angažmá. Tolik zprávy v jedné minutě a Blanka Holoubková.
2: Vladimír, děkujeme za čerstvé zprávy, no a samozřejmě vás zvu na večerní juboxy Rádia KIS na ty středeční, které právě teď začínají.
3: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia KIS.

0: Kysáci moji, to jsem ráda, že tady dneska můžu být s vámi ve večerních jukeboxech Rádia Kiss. Dneska to budeme mít trošičku zkrácený, protože samozřejmě vás po 9. hodině čeká naše Kiss paráda, kde budete moct taky hlasovat a užít si našeho DJ Baselickra, ale teď je tu prostor pro vaše hudební přáníčka. A přát si můžete samozřejmě na telefonním čísle 210 323 323, anebo klidně využít také aplikaci Rádia Kiss, kam můžete nahrát hlasovku, tak jako už jeden posluchač právě učinil. Tak se pojďme poslechnout, co pak budeme hrát. Úplně první, čím odstartujeme jukeboxy.
1: Ahoj Soničko, ty naše zlatíčko. Prosím tě, já bych chtěl zahrát tu tvoji písničku, co jsi ty zpívala. Můžeš to udělat, sedím na verandě a piju pivečko. Díky, ahoj.
0: Ale tak to je hezký. To já samozřejmě velmi ráda zahraji hned takhle jako na první píseň na odstartování tady těch středešních jukeboxů, kde můžu být za Vojtu Sklenáře. No tak je, to jste mi udělali velikánskou radost, kysáci, tak jdeme na to. Startujeme právě teď.
2: Jukebox Radia Kiss.

0: Středeční čuboxy na Kisu jsme odstartovali přáním z naší kysácký apky a teď hodíme ucho taky na drátpáč. Tuším, že na telefonním čísle 210 323 323 už máme jednoho z našich kysáků. Je to tak? Adame, ahoj!
1: Ahoj.
0: Ahoj, já tě zdravím. Tak prosím tě, jak trávíš tady tenhle ten krásný, já bych řekla, že skoro letní, když se podíváme na to počasí večer. Krom toho, že teda posloucháš Kis samozřejmě.
1: Tak jedeme z práce s přítelem Pardubic. A chtěli bychom si zpříjemnit nějak ty cesty, no.
0: No pojďme na to teda. Tak co vám budu moc zahrát, kluci moji?
1: Maj.
0: Ano, mám to tady připravený. Maj, Emily a taky Ondrej. No a ty mi řekni, pro koho to bude? Předpokládám, že samozřejmě pro tvého přítele, spolujezdce. A ještě někomu to třeba budete chtít poslat, kluci?
1: Pro tebe do studia a Slimáčkovi.
0: Slimáčkovi, dobře, no taky jo, já toho Radka přerazím. Ale jako zase na druhou stranu, myslím si, že na něho ta přezdívka jde líp, kluci, co říkáte? Takhle, on by mohl být spíš Šneček, on je dost pomalej rádě, jo, ale dejme tomu, že Slimák, co? Jo?
1: Jo.
0: Jo? Dobře, jsme se domluvili. Takže Radek ode dneška, žádný Radek hrdina, ale Slimák hrdina. Krásný, krásně jsme to zakončili.
1: A zítra se na vás těšíme.
0: Jo, tak to jsme rádi.
1: Večer do éteru.
0: Ano, zítra bude noční show a no, myslím si, že to bude docela zajímavý. Těšte se, Slimáčkové. Tak se mějte krásně, kluci. Díky za zavolání a zase někdy. Ahoj.
1: Ahoj.

18 hodin a 28 minut k tomu, aby si můžete samozřejmě objednávat na telefonním čísle 210 323 323 tu věc, kterou slyšíte úplně nejraději na vlnách Rádia Kiss, protože jsou tady večerní jukeboxy. Jak jinak?

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: A

0: Jubox Rádia Kiss.
1: Večerní jubox je v plném proudu, no a já už tady mám další hudební přáničko. Tak komu budeme hrát tentokrát a taky kam? Ahoj, kdo pak tam?
2: Ahoj, tady David.
1: Davide, čau. Tak ty jsi říkal, že jste někde na rybách teď v tuhletu chvíli s kámošema, je to tak? Už jste něco chytili velkého pořádného?
2: No, zatím 20-kilového kapra.
1: 20-kilového kapra? Proboha, to u nás taky žije?
2: Ano, ano.
1: No tak to je neuvěřitelný. A co jste s ním udělali? Pustili jste ho, doufám, zase zpátky?
2: Pustili, plave zpátky ve vodě.
1: No tak to jo. To si zasloužíte, hele, nějaký tu hudební přáníčko. Tak co budu hrát tentokrát?
2: Bohnouty.
1: Dobře.
2: Českých bohemů.
1: Tam takhle připravím. No a ty zatím řekni, pro koho?
2: Pro nás, pro rybáře, co jsme na Medvědím jezeře.
1: Tak pro všechny rybáře na Medvědím jezeře posílám Svaz českých bohemů a ne, že půjdeš dneska nad ránem kvalitním vínem omámen, jo? A to je důležitý. Díky za zavolání, měj se krásně, ahoj.
2: Ano, děkuji, měj se krásně, ahoj. Kiss,
0: Radio Kiss. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: chceme nebo ne, tak musím říct, že ten čas neskutečně běží a první hodinu Juboxu budeme mít skoro za sebou, ale já si myslím, že ještě nějaký to hudební přání do toho nacpeme. A já už teďkon vítám našeho moderátora fanpage Vlastíka, kterýho mám na drátě. Ahoj Vlastí.
1: Ahoj, ahoj, Soničko, Zlatíčko.
0: Ahoj. Tak prosím tě, i ty si budeš přát nějaký to hudební přáníčko, tak povídej, komu a co budeme hrát?
1: No, podívej, tak v první řadě já jsem chtěl tebe a Radka a nejhorší, horší než originál, ale protože a může za to Roman Anděl a říkám to úplně na plnou hubu, že to tam není, tak v tom případě druhá nejlepší volba je prostě Verona a Na mě nečekej.
0: A to si myslím, že je ta správná volba, člověče, a musím jako Romanovi poděkovat, že to tam radši ani nedal, pač myslím si, že by teď spoustu posluchačů vyplo rádio a to by byla zase věčná škoda, co říkáš.
1: I to je možný, ale tak ono, sranda musí být, i kdyby na pivo nebylo, že jo.
0: Je to pravda.
1: Ano, jinak bych to chtěl poslat samozřejmě všem posluchačům, tobě, protože si dlouho už v éteru rádia Kiss nebyla.
0: Děkuju.
1: A samozřejmě všem členům fanouškovské skupiny rádia Kiss fanpage na Facebooku, kde už je nás skoro pomalu 65 tisíc.
0: Wow, teda roste nám to krásně, ta naše kysácká rodina, my jsme za to moc a moc rádi a děkujeme vám všem, co se o tyhle ty krásný fanpage stránky staráte Vlastíku a samozřejmě tobě v první řadě. No a já doufám, že my se brzy uvidíme na nějaké Kiss party.
1: No, strašně jsem se těšil na Máchovo jezero, jako každý rok, ale bohužel v tu dobu jsme na dovolené v Albánii, takže až loket.
0: Ajajaj, tak to mě mrzí, pač, jako Máchač, ten bude stát za to, co ti budu povídat, teď to tam znáš.
1: Tak jako každý rok, úplně neskutečná party, všem neskutečně doporučuju.
0: Ale loket taky fantastický, tak se budu moc těšit na viděnou i naslyšenou Vlastíku, měj se krásně, ať se dovolená vydaří, pa pa.
1: Ty taky užij si dnešní Juboxy, pa pa, ahoj. Jubox Radio Kiss.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: A protože spoustu z vás, kysáků, jste právě teď za volantem a své hudební přání si objednáváte spoza svých vozidel, no tak musíme mrknout taky na naše silnice. Bouralo se v Brně, ulice Okrouhlá, pozor, dávejte prosím vás pěkně také na D1, a to na 195. kilometru ve směru na Ostravu. Tam je nehoda nákladního vozidla a částečně tam blokuje provoz. No a potom také v Kutné Hoře. I tady se bouralo v ulici Čáslavská. Šťastnou cestu, kysáci.

0: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizace-zplastu.cz.
3: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej zastudena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
4: Hon, my nejenom, že startujeme, ale pokračujeme. Druhá hodinka večerní jukeboxu na Kisu je tady. Pojďte si objednat to, co máte rádi.

0: Máme tady druhou hodinku večerní jukeboxu a já jsem zvědavá, jaké bude první hudební přání, které tady budu hrát. Tak, koho mám na telefonu? Ahoj.
1: Ahoj, Andrea.
0: Andrejko, čau, já tě zdravím. Odkud voláš?
1: Spolný,
0: to je tam u mě. U mé rodné Hroudy, u Jihlavy.
1: Jo. No, my jsme byli v nemocnici, takže jsem chtěla písničku pro Jiříka.
0: Jaj.
1: Je to krásně zvládl, šikovný kluk. Takže dneska měl jakoby píchanec krve, tak jsem chtěla jakoby přivolat i víkend od skútrů. Tak i, že si užijem volno.
0: No to je jasný. A co mu brali krev?
1: Jo,
0: nějaký krev. Testíky dělali, jo?
1: No,
0: tak doufám, že to všechno dobře dopadne a budeme tady na rádiu Kiss držet všechny palce, co máme.
1: Děkuju.
0: A jdeme volat samozřejmě víkend s tebou nebo s váma. Skutři už jsou připravený, tak si tenhle ten víkend koukejte pořádně užít, Andrejko. Měj se moc hezky a díky za zavolání. Ahoj.
2: Kiss. Radio Kiss. This one's going out to everybody in the world.

0: Showbox Rádia Kiss.
1: Na Kissu dohrál Eternity, taky Paul Keen a Aquagen. Musím říct, že tahle pecka se jim povedla klukům jedným ušatem a my se jdeme podívat na to, co budeme hrát teď. Samozřejmě jsou tady večerní jukeboxy a to je čas, kdy muziku objednáváte vy, naši kysáci. A já myslím, že tentokrát bychom mohli zase sáhnout do naší apky, kam nám můžete klidně poslat hlasovku.
2: Ahoj, zahrála bys mi prosím bye, moc ti děkuju, jestli to zahraješ.
1: No tak jo, Kubíku teda, ty jsi objednal NSYNC, bye, tady jsou a moc tě zdravím. A posílám to také pro všechny z vás, kteří právě teď ladíte jukeboxy Radia Kiss a samozřejmě také pro ty z vás, co se snažíte třeba dovolat a úplně to nejde, nevzdávejte to, chci říct, protože ono se to prostě jednou povede. Taky bych to chtěla nechat zahrát pro Evičku Hrubanovou, protože píše, ahoj, prosím tě, zahraj našemu oslavenci Páťovi Hrubanovi, dneska má 21 let. Nějakou super pecku. Všechno nejlepší k narozeninám, hlavně zdravíčko, štěstíčko ti přeje taťka, maceška a máme tě moc rádi. Tak jo, tak zdravíme taky tady tohohle toho Páťu, který dneska slaví 21 a posíláme tady tuhletu pecku. NSYNC a bye.

Kent a taky Happy People právě dohrávají ve večerních juboxech na Radio Kiss. Přátelé, s vámi je Sonja Ede, místo Vojty Sklenáře, který se dneska na chviličku odskočil a je mi velikánskou ctí plnit vaše hudební přání. Tak pokud nějaké máte, neváhejte a jsem s ním. Využít k tomu můžete naše telefonní číslo 210 323 323 a nebo taky jak jinak než chytrou aplikaci Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Já musím říct, že juboxy vždycky moderu velmi, velmi ráda tady na Radio Kiss, protože si můžu pokecat s vámi posluchači přímo rovnou, buď do éteru, anebo tady mimo záznam, jak se říká, protože mi voláte na telefon číslo 210-323-323 a samozřejmě můžete posílat taky nějaké ty hlasovky přes apku. A teď už mám na telefonu dalšího našeho kysáka a ptám se, kdo pak tam je, odkud volá?
1: No ahoj Soničko, no to jsem rád, že jsem se tě dovolal. Tady Josef.
0: Ahoj Pepíku, čau. Odkud voláš?
1: Prosím tě, volám tě z polskej Wroclawi.
0: Jo, takhle, prosím tě. A ty jsi říkal, že projíždíš nějakým temným lesem, viď? Ale že není zase tak hustý a že ti ten signál určitě nevypadá. Já jsem se totiž bála, aby si mi zůstal na drátě, víš?
1: Jo, dopadlo to dobře.
0: Naštěstí. No a to je příležitost ti splnit nějaké to hudební přání. Ty jsi vybrala DJ Boba a já jsem vybrala Everybody. Tak komu to pošleme?
1: No prosím tě, tak poslal bych to asi všem kolegům, kolotočářům a světským, který taky přejíždějí momentálně ze štace na štac. A všem kysákům.
0: No tak to moc krát děkujeme, samozřejmě zdravíme vás. Mimochodem já budu právě 26. června hrát na jedný pouťový diskotéce v Batelově, takže se tam moc...
1: Ale prosím tě, moc, no vidíš to.
0: Moc těším, tak možná se tam dokonce uvidíme, že jo, vy tam přijedete s kolotočema, já tam přijedu s druhýma.
1: No jasně, my působíme s naším Luna Parkem hlavně teda v Polsku.
0: Hlavně v Polsku, jo, tak vy budete mít nějaký takový ty velký atrakce, že jo, takový ty drahý, moderní.
1: Taky, ano.
0: No jo,
1: ano,
0: to ano. Se ví, to se ví. No tak hlavně prosím vás, opatrně a pořádně to sešroubujte, jo, kluci, ať to tam nikdy neupadne, prosím vás.
1: Určitě. Dáváme si velký pozor, nebojte.
0: Bezvadný, no až budete tady někde v Čechách, dejte vědět, já kolotoče miluju, jo, takže přijdu se pěkně povozit.
1: Dobře, budeme se těšit.
0: Pepíku, posílám DJ Boba, tak je pro tebe, měj se moc krásně, ahoj.
1: Díky, ahoj, kočko, ahoj.

0: Myslím, že se moc nemýlím, když řeknu, že před sebou máme poslední hudební přáníčko téhleté hodinky, ale nebojte se, ještě jednu hodinku společnou tady ve večerních juboxech máme před sebou. Takže pojďme se podívat zase, aby to bylo spravedlivé, do apky Rádia Kiss, jaké hudební přání tam na nás čeká.
1: Ahoj Soni, přála bych si zahrát Berušku od T-Boy z Proholky Zlováta v Písku na odpolední. Pak pro všechny, kdo poslouchají, a pro všechny kysáky i tobě. Děkuju moc.
0: Alenko, moc děkuju. Samozřejmě ti z vás, kteří jdete teprve do práce, tak vám přeju, ať vám to rychle uteče na té noční směně. Ono to není nic příjemného, co si budeme povídat, když se chce ještě třeba člověku spát nebo tak. Takže já si myslím, že taková jako pěkná písnička přijde vhod. Teda nevím, jestli to bude zrovna Beruška, která vás probudí, ale tak tady si zkrátka naše posluchačka přála, tak je tady. No, je Beruška. Pamatujete, co? Je, Péťa Vojnar, že jo? Teď jsem s ním nedávno moderovala 90. Bylo to moc fajn, takže zdravím Péťo, doufám, že nás posloucháš. Hrajeme tě.

0: Sáci, moji milovaní, od mikrofonu Rádia Kiss vás zdraví Sonéra. Máte poslední hodinku na to něco si přát, tak sem s tím.
1: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Telefonní číslo 210 323 323, tak to je samozřejmě k dispozici vám, posluchačům Rádia Kiss. A na ní si můžete zavolat o svoji oblíbenou píseň, anebo třeba udělat někomu radost. No a já se ptám, koho mám na drátě právě teď, ahoj.
1: Ahoj, tady Honza.
0: Honzíku, čau. Tak co ty a dnešek, jak zotrávil, krásný počasí bylo?
1: Jo, bylo krásně, až moc právě, ty budou ty pařáky, tak to bude hrozný, ale jinak teď jsme na vyletě s přítelkyní, tak bych si chtěl nechat za něco zahrát.
0: Pojďme, co budeme hrát?
1: Já bych tam pustil třeba něco od Drum 94 třeba.
0: Dobře. No a tak. Předpokládám, že posílat to budeš svojí lásce, kterou máš
1: ano,
0: sebe.
1: Ano, jo, přesně tak.
0: A ještě někomu?
1: Asi všem, co poslouchá, já ať mají dobrý den.
0: Tak jo, tak krásný večer i vám, hele.
1: Taky.
0: Ahoj, papa.
1: Děkujeme, ahoj.

Kysáci, máme před sebou ještě zhruba půl hodinku vašich hudebních přáníček, takže pokud jste to ještě nestihli, teď máte poslední příležitost. Pojďte do toho, já jsem Soňa Ede a budu vám s radostí plnit vaše hudební přání právě teď ve večerních Čuboxech na Kysu.

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší z trancové scény v éteru Rádia Kiss. Nejnovější tracky i legendární klasiky ze světa trancu.
2: Ahoj, tady DJ Basslicker. Každý týden ti servíru ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
1: Trancepark. Už dnes večer na Rádiu Kiss. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Dneska to máme o hodinku zkrácené, protože už vás po 21. hodině čeká Kissparáda tady s naším DJem Basslickerem, který se na vás moc a moc těší, ale do té doby stihneme samozřejmě ještě nějaké to hudební přání splnit. Tak se pojďme mrknout tentokrát třeba za Jarinem na Seč.
1: Ahoj Seničko, posílám ti pozdrav ze Seče, zahraj mě tam prosím Unfly Policaj a doufám, že se příští rok na Seči u letadla potkáme znovu a dáme si třeba spolu panáka, díky, ahoj.
0: Jardo, moc zdravím, letos to tam bylo fantastický, byl to první ročník Káry děti motorky, byl velmi povedený, moc děkujeme vám všem, co jste tam přišli, byli jsme tam tady s klukama, s Luky Bláhou a taky Vítou Lesákem jako DJové a moderátoři a moc jsme si to s vámi užili, bylo to fantastický, tak příští rok doufám zase se tam uvidíme a posílám Mojo Unfly Policaj.
2: Unfly Policaj, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, gute.

0: telefonátu na telefonní číslo 210-323-323 sem do rádia Kiss nikdy není málo, a tak přihodíme další z nich a já se ptám, kdo pak se dovolal tentokrát. Ahoj.
1: Ahoj, Soničko, naše milovaný letičko, tady je Pája.
0: Pájo, čau, já tě moc a moc zdravím. Jak trávíš dnešní večer u Juboxu?
1: Trávím ho momentálně, poslouchám v sluchátkách Radio Kiss, tebe.
0: Děkujeme.
1: Pak koukám na televizi a já jsem bohužel po dvou operacích kolene. A dneska mě pan doktor řekl, že mám bohužel zánět v koleni. Takže nic moc, odpočívám, snažím se ležet a tak jako jenom relaxovat.
0: A to mi je teda moc líto, Pavlí. Tak to já ti zahraju s velkou chutí a radostí a doufám, že ti to pomůže k brzkému uzdravení. Budeme tě tady na rádiu Kiss samozřejmě všichni držet palce, ať jsi zase brzy fit jako rybička. Ty jsi chtěla něco od Evičky Farný, předpokládám, že když máš teda bolavý kolínko, že jsi asi na tom jejím koncertu v Edenu nebyla, veď?
1: Bohužel ne, škoda.
0: Nevadí, tak aspoň takhle si ji tady poslechneme. Já ji mám taky moc ráda, tak se budu těšit. Vybrali jsme Boomerang, komu to pošlem?
1: Hele, pošlu to tobě, vašemu skvělému moderátorskému týmu, a pak to bude pro jednu osobu, je s Chrudimi, on bude vědět, on poslouchá, že ho mám moc ráda a že mu za všechno děkuju. Pro moji skvělou rodinku do Jižních Čech.
0: To je krásný, romantický. Dobře, Pavlí, samozřejmě děkuju. Taky pro tebe, Eva, a brzy se nám uzdrav.
1: Ahoj.
2: Jukebox Radia Kiss.
0: Telefonátu na telefonní číslo 210-323-323 sem do Radia Kiss nikdy není málo.
2: Radio Kiss.
3: Kiss.
0: Telefonátu na telefonní číslo 210-323-323.
2: Radio Kiss.
3: Be happy.
4: Podej mi úsměv,

Ku každému z vás, co jste zvedli to sluchátko nebo natočili třeba nějakou tu hlasovku do apky Rádia Kiss. Večerní juboxy se pomaličku, ale jistě blíží ke svému konci, protože dneska je tady Kiss paráda, která začíná už od 9 hodin, tak dneska jsme to měli o hodinku kratší, ale nevadí. Přesto jsem vás všechny moc ráda slyšela. No a doufám, že splnila i nějaké to hudební přání. Nezapomeňte poslouchat zase zítra, protože zítra je 3. čtvrtek měsíce a to znamená, že tady bude noční show. Já se na vás budu těšit s rádi hrdinou a taky s naším hostem. Kdo to bude? Nechte se překvapit. Už zítra. Pa, pa.

0: sparata. Che sparata. Che sparata. Deset největších hitů současnosti seřazených přesně podle Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Basslickrem.
1: Kiss Paráda. No jo, tak už máme upravenou znělku. Líbila se vám, jak si poděkovat a pozdravit našeho skvělého borce Jean-Luca, který to má takhle pěkně na pankáči a dává tam velký bombice. Takže fenomenální. Ale co bude fenomenální dnešní Kiss Paráda, protože krom aktuálních věcí, celý řady hudební novinek, tak tu největší novinku, na kterou se těším, tak to si dáme v podání Skútrů. No Rewind se to jmenuje. A na co se ohromně těším, je naše Gačka Mátlová, která byla loni v Survivoru a zároveň je to hlavní dvorní zpěvačka DJ Boba. A Kate Mátl má novinku Řekni svoje ano.

Tam je to number one. No a u nás Mark Korn, který dokonce děláme takový takzvaný call-outy. To znamená, že se vás ptáme, jaký písničky se vám líbí. A tahle pecka je mezi top trojkou. Nejoblíbenější

0: No a Eva Farná u nás, že jo. Takže David Guetta byl dojatej, začal tam plakat dojetí, protože je vlastně 30 let kariéry a je neskutečný. Musím říct, že mě hrozně baví ta jeho energie. Teď společně s Alokem a Stick Figure, Run Run Rival, Angel Above Me, novinka v Kiss Parádě, zároveň hit, který válce denní vysílání.
1: Novinka Kiss Parády, Rádia Kiss.
0: Tak pojď, yeah!

Vendetta a Lock Stick Figure a Run Run River. Teď jedna smutná informace, vy jste ji možná zaznamenali, možná taky ne, ale tento týden bohužel zahynul při nehodě vrtulníků legendární bombardiák Oliver Tree. Showman, borec, mistr, mladý kluk, je to strašně smutný. Vy znáte hit Miss You společně s Robinem Schulzem. Je to hrozně líto a on zrovna nedávno se nechal slyšet, že pokud by zemřel, tak by všechno odkázal umělcům. Takže veškerý ty jeho finance jdou na uměleckou činnost a samozřejmě na charitu. Takže já si dovolím v Kisparádě odbočit a zahrát Tam nahoru do nebíčka. Vždycky nerad hraju takhle, ale poslední dobou nám umírá tolik slavných, skvělých i vlastně našich nejbližších. Takže si myslím, že teď mi dovolíte věnovat song Olivera Treeho Tam nahoru pro něj, ale i pro všechny, který jsme měli tak rádi a že vás není málo. Je to pro vás Here We Go Again, zase a znovu, tak někde, někdy, tam nahoře. Oliver Tree.

taky sparádě, pohled nahoru, protože Oliver Tree nás bohužel tento týden opustil. Tak a my jedeme dál na Timmyho Trumpeta, trumpeťáka, milovníka fitka. On vlastně do toho fitka ani chodit nemusí, protože když vidíte, jak nám skáče na pódium, tak on to tam vypotí a zároveň ty svaly posílí, protože je schopný tam udělat stojky, možná podobně jako Berenika Kohoutová, a do toho prostě ve stojce hraje na saxofon a samozřejmě na trumpetu, do toho tam kámoší. Teď vlastně jel s Dimitri Vegasem šňůru na Ibice v Ushuaie, neskutečná show, neskuteční bomby tam dali. Já říkám, hele, letos dáme Tomorrowland, Beats for Love, příští rok jedeme, jsme se domluvili s Patrikem Peltánu, že poletíme na Ultra Music Festival do Miami a rád bych tu Ibicu, tak kdyby se chtěl k nám někdo přidat potom, jo, tak budeme rádi. Teď ale na devítce Timmy Trumpet Oaks, na The Place, číslo 9.

0: je povinně v každém singlu Timmyho Trumpeta. A teď už z novinky na osmičku dostali 14,5 tisíce hlasů, který posíláte na webové stránky kiss.cz. Tam to všechno vzniká, tam to všechno dáváte dohromady a já vám za to moc děkuju, že si to můžeme sečíst. A ve středu po 21. v neděli po 19. můžete vychutnávat něco jako
1: Kiss Paráda.
2: Místo 8.
0: A právě tady Halo Medúza, Henry Camille, Don't Wanna Go Home, I Don't. A za chvilku skutři, držte vlnu.

0: my jsme z Kissparády po 10 týdnech museli vyřadit zároveň, protože vydávají nový single. Skvělý. Jimmy Dead Noise, to miluje syn mýho bratrance Františka Rodu, já ho chci pozdravat, Danečka, ten na to paří. Tak, a když se podíváme ještě na poslední kalbičky, Love You More. Miluje zase Oliver Šimek, jsem koukal. No milujete všechno, tak. A hit, který nás tady válcoval před Vánocema. Stop the Turkey, vánoční věc. Každopádně, Skutři chystají příští rok obrovský turné po Německu v největších halách, bude se jmenovat Ray from Outer Space a do toho vydávají nový single, sami, jenom sami, jmenuje se No Rewind. Za mě opět fenomenální návrat takového toho millennialského až 90s zvuku. Mě to chytlo na první dobrou, miluju to, je to dokonalý, skvělý a věřím, že brzo to bude absolutní number one opět u nás na Kissu. Skutr a No Rewind!
1: Kiss paráda, ty na hit.
0: Už to jede, lidi, volume doprava, nový Skutři na Kissu, pátek vyšli.

Jsme to baví. Scooter No Rewind. Posledních 10 singlů, možná 15 od Scooteru, nebo vlastně všechny singly od Scooteru byly dokonalý, jo. Ty, oni prostě nestrácí dech za mě, jo. Jako občas jsem tam, někdo to zkritizuje, že to není to, co bývalo, za mě teda je to, co bývalo, protože drží současný trend a současný sound. Vemte si, že by to mohli hodit úplně někam jinam, jo. Pojďte se na nějaký umělce let minulých, který třeba odešli z trendců, pak začali dělat komerci, pak se zase vrátili k trendců. No, nenarážím na DJ Tiesta samozřejmě. Teď Paul Keen, Eternity, Aquagen. Vlastně překvapený snap, sedmička dneska, 17 000 hlasů, skvělý umístění.

podepsáno taky autor třeba fenomenálního hitu od Noemi, You, on si vlastně potom i zpěvačku Noemi vzal a podívejte se, ale večer před spaními mu místo Dobrou noc zpívá You, nothing but you, no tak jedu, tohle je lepší, ano, takhle mu to zpívá před spaním. No aby byla ještě lepší, tak mu zpívá In My Dreams, jo. Pásky, co? A na šestce jdeme na dalšího Davida Guettu. Opět v jiném rozpoložení, on totiž David Guetta udělá 10 hitů najednou a každý zní úplně jinak, že nevíte vůbec, že to je David Guetta. Takže teď ne David Guetta společně s Alokem, ale s Milky, Just The Way You Are, hit, který drtí taky všechny světové hitparády. Pojďme na něj.

0: hit, který mě baví, a je tady vlastně moje skvělá kamarádka. Teď mi vlastně nedávno volala, jestli bychom s nima nešli na koncert do amfiteátru, tak si říkám, jo, ale super, ale mimo jiný, když řeknu její jméno Kate Mattel, tak všichni víte, loni byla v Survivoru, ale co hlavně, ona je dvorní zpěvačka René Baumana, DJ Boba. Takže její hlásek na všech koncertech, jo. Slyšíte Kate Mattel, naši krásnou Kate Mattel. No a Kačku moc zdravím. Vždycky jsem jí fandil, na to ví, takhle to bude. S Kačkou Mattelovou jste se rozhodně poznali i několikrát v Eteru Rádia Kiss, třeba s hitovkou Never Be My Bae. No a Kačka teď vypustila pořádný dělo, jmenuje se to Řekni svoje ano, tak myslím si, že letos těch svadeb je přehršel a těch ano si budete říkat spoustu. A my vám ji teď pustíme na Rádiu Kiss jako typ na hit. Kate Mattel, Řekni svoje ano, Kate rozjede šňůru, teď má šňůru koncertu s DJem Bobem, takže lítá Německo, Švýcarsko, Česko. My se mimochodem můžeme dočkat DJ Boba v říjnu v Ostravě, kde se taky potkáme, a Kačka Mattelová tam bude na plný pecky a rozhodně tam třeba zaspívá i svůj hit Řekni svoje ano. Kačko, to je pro tebe, od tebe, pro všechny.
1: Kiss Paráda, tip na hit.

0: pánem zas.
1: Kate Mattel, 17. říjen, Ostrava s DJem Bobem a dneska na rádiu Kiss, tip na hit. Ano, příště určitě novinka týdne. Tak, Kačí, zdravíme, máváme, dejte si kdekoliv Spotify a tedy. Kate Mattel, Kate Mattel, Never Be My Bay, to je předchozí single, aktuální, řekni svoje ano. Skvělý. Tak, a jdeme na pětku, Armin van Buuren, tady už se třese, jak to porazí na Tomorrowlandu. A rozhodně si tam dá jeho aktuální věc, která už je vlastně třetí v pořadníku, protože stačilo vydat dva nové single. Like Child, společně s Mellow Rex. Nádherný track.

0: skvělej Robin, ne Robin Hood, ale Robin Schulz.
1: Kiss paráda. Místo čtvrté.
0: A pro tuhle tu songu hlasujte na kiss.cz zaslouženě, protože má co nabídnout Better Times, novinky na čtyrku.

0: Robin Schulz na Kissu.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.
0: Hele, pozor, teď tady mám novinku pro všechny fotbalový nadšence. Andrea Bocelli do toho hrábu, AJA, Megan Thee Stallion a hlavně David Guetta, že jo, opět David Bagueta. DNA FIFA World Cup 2026 je tato jedna z těch jmen, který vlastně dali dohromady pro letošní fotbalové utkání. Já mám rád i hymnu od Shakiry, teda mimochodem, anebo Marka Korna, který to skvěle zremixoval, ale my si jdeme dát DNAčko. Pro ty naše fotbalisty český asi teda, no, nevím, jak to s Jarem dají, ale každopádně DNA FIFA World Cup, fotbalisti, novinka je tady!

My jsme to takhle krásně dojeli v éteru Rádia Kiss a je pravda, že v Kiss parádě je tady další hudební skvost, který jsme minulý týden nasadili a podívejte, dneska nám skočil z nuly na dvojku. Je to vítězka Eurovision Song Contestu Dara a její Bangaranga. Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga dneska na fenomenálním druhém místě, takže já opravdu moc gratuluju, mám radost z Dary, protože je skvělá. Fenomenální, boží. Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga je tady, dostala 80 000 hlasů. Kiss.

Bangaranga, kysáci Bangaranga, Baba Vanga, Bangaranga. Na plný pecky jede v éteru a my už jdeme na number one, na nejlepší pecku. Ještě předtím, než vám pustím jedničku, tak si dáme malou rekapitulaci. Pětka Armin van Buuren, RG Like a Child, čtyřka Robin Schulz, Barbs, Better Times, trojka Emily a Ondrej Kandráč, Maj, dvojka Dara, Bangaranga a jednotka, je to tady Holky a Mark Vos, jejich party 2020 Česka, nejnovější počin, který dali dohromady, ale zároveň reedice songu, který už je staršího data, ale dostal nejnovější fenomenální remix na KISu. Takže díky za všechny vaše hlasy, který jste poslali na kis.cz a děkuji, že jste dneska ladili KIS parádu. Vy, co máte neděli, laďte dál rádio KIS, vy, co máte středu, tak za chvilku Trends Party, 130. vydání. Tak hej ho, a kdo nepaří s náma, paří proti nám, tady jsou Holky. Zdravím Kačku Brzo Bohatou a všechny naše děvčata, která se o to podílela, o tenhle fenomenální skvost, který nám už čtvrtý týden řádí v aktuálním žebříčku a je to dokonalost. Holky jsou dokonalost. Miluju party. KIS paráda.

0: nejlepší z trancové scény v éteru Rádia Kiss. Nejnovější tracky i legendární klasiky ze světa trancu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ti nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trancepark. Už dnes večer na Rádiu Kiss.
1: Děpero, hej ho, pasmeni, 17. červen, 22. hodina, pokys parádě, kterou nám zase pěkně rozhasili fenomenální, úplně neskutečný holky a Mark Voss s jejich party hitovkou, tak nás čeká Trance Party. Ano, Trance Party, mini Trance Party, jak tomu sem tam říkám, a dáme si dneska zase snuši nových i starých věcí. Prostě tak, jak to máte rádi, já chci, aby jsme si v tom udělali jasno a byli jsme spokojení podle vašeho gusta, prostě zahráli songy, které jsou vám srdci blizonko. Tak, na Radio Kiss, třeba teď už na začátku moje oblíbená Adrima, jsem dlouho nehrál, Hit I Can't Stop Raving, to je prostě taky pěkná šmaha. Dáme si Afrojacka, ovšem, Hit Rock the House, což je jedna z těch nejlepších věcí, kterou Afrojack dával dohromady dříve a jeden z těch prvních počinů, který tady byl. No a rozhodně si dáme i překopaného Eminema, Stan, on se to jmenuje Stanley, Here I Am od R-Heads a vlastně fenomenální verze od Wippenberg vlastně, od úžasného borce, který dal dohromady třeba i takový projekty, jako jsou Twisted, no, Johan Gielen, Svensson Gielen, tak tahle ta banda prostě to dávala dohromady. Chci pozdravit každopádně i Mariku, která tady píše, hele, zahraj mi nějakýho Alexe Butchera, ideálně, kdyby jsi mi zahrál More and More, no tak jo, to samý Ačko dneska kouká. A zdravíme a hrajeme pro Teresku, Italiano hrajemo, pošleme to 100% i Helence, ta bude mít taky radost. A nějaký Bad Habit Boys a Bad Boys DJ tým Ludvánkovi Soukupu, no budeme vám to posílat taky. Hej ho!
0: Posloucháš Trance Party Rádia Kiss.

0: ladíte 130. Trends Party, ano, takovýhle hezký čísílko tady máme v Eteru Rádia Kiss a já teď se jdu podívat na jednou bombardiáka, kterýho jsem měl rád, pro projekt nebo pořad Club Rotation, kde vždycky Balloon Mr. dával fenomenální věci a mě bavila věc Bad and Sexy a Techno Rocker. A taky vlastně Monster Sound, tak dáme si dvakrát Balloon a já si myslím, že vám to vadit nebude. A ještě byste chtěli tady napsal Scuderia moc zdravit, protože si jdeme dát Destination Sunshine. No a rozhodně nás čeká, chci pozdravit Peťu Grubru, protože Peťa Gruber nám do České republiky dostal Mark van Lindna, který vystoupí září, myslím si, že 12. září bude v Praze. Takže neskutečný Mark van Linden, dáme si a ještě jeho velkýho kámoše, jestli můžu teda, Shona Bakera, protože oni spolu udělali hit Sex on the Streets společně právě s Mark van Lindem a mi se to tak hezky sešlo, protože od Shona Bakera byste chtěli jeho první věc, která ho prosadila On a Helium Trip. Já si pamatuju, když jsem se Shonem Bakerem byl v Prachaticích, tak jsem to po něm chtěl zahrát On a Helium Trip a on říká, to tady nemám, tak jsem to pouštěl já. Tak to všechno Trends Party 130 dneska na Kissu 17. červen. Hej ho!
1: Každou středu od 10 večer Trends Party Rádia Kiss s DJem Basslickrem.
2: Ladies and gentlemen, here is 4 tons of raw techno power.

0: Tak jo, kdo dneska jede s náma bombičky, tak ten to vyhrál. Chci pozdravit i tady Jirku, který si s náma dává Trends Party a chtěl by nějakého Gabry Ponteho. Hele, Gabry Ponte vyloženě není trends, jo. Ale já si s tím poradím a zahraju, co bychom si mohli dát od Gabry Ponteho, kde je náznak trošku trendsu. Já vím, že tady jako jedu úplně někam jinam kolikrát, že se nám ty hudební styly potkávají. Je to takovej napůl druhej bass machine kolikrát, Trends Party. A vy to víte, snad vám to nevadí. Hele, tak dobře, dáme Jordy, prdím na to prostě. Vy mi to odpustíte a vy máte rádi tu komerci. A chtěli byste od Italo Brothers, no tak ale teď už jsme úplně teda. Horečka sobotní noci, bass machine, ale nevadí. Pardon, já si dovolím zahrát Love is on Fire, to jsme taky dlouho nehráli. Od Italo Brothers. Chcete to? Já vám to pustím. Taky jsou Basslicker, Instagram DJ Basslicker, The Basslicker 2S.
1: DJ Basslicker, Transparty, Radio Kiss. Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re

Za 14 dní je tady velká Trance Party live v 57. vydání s Michaelem Kavalčíkem, DJem Bejslikrem. Takže první červenec, to je jasný. Takže odstartujeme vlastně prázdniny. Fenomenální show, kterou doufám budete poslouchat a která vás bude bavit na Radio Kiss. Takže já si dovolím to takhle pěkně ukončit richtou Jekyll and Hyde. Mám rád Time Flies, takže trošku ty timingy tady rozjedeme a taky chci poděkovat ještě jenom všem, který, pardon, se dneska udusím, tady nevím proč, který poslouchali se mnou. Chtěli byste i Ramona Zenkra, a.k.a. Puffendorf, tak dneska, hele, Everybody Scream dáme, to jsme dlouho nehráli, já to rovnou, hele, nacpu v Club Mixu. Takže to byla Trance Party 130, díky, že jste si to dali. Pokud se vám to nelíbilo, pište mi Instagram DJ Bejslikr, já to přežiju. Hej ho, pazmeni, jo, ho, ho.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss. Vsaďím na svého koně.
1: Můžete se jít právě teď podívat na Míšu a Romana, jak jsou před krabicí vody. V dnešní rubrice Vsaď na svého koně máme připravenou krabici s vodou a naši posluchači si mohli vsadit buď na Romana, nebo Míšu. Kdože to vydrží déle pod vodou? Michaele, na koho vsázíš?
2: Vsázím na Romana, dávám na něj všechno. Věřím mu. Romane, pojď do toho, to dáš.
1: Dobře, Nicole?
3: Já sázím, že to vydrží Míša Reel.
1: Dobře, vsazeno máme, krabici s vodou máme také připravenou, vše je ready, i naše živé vysílání na Facebooku Rádia Kiss, kde můžete právě teď Romana s Míšou vidět, jestli nepodvádí. Romane, Míšo, jste připraveni nějaký poslední slova?
4: Mikrofon,
5: puste. Nejsme připraveni, ale dobře, nevadí.
4: Hele, je to moc hr, viď?
5: Jo, je to takový, jsme udejchaný.
1: Aby se vám hezky vstávalo, tak jsem vám tu vodu dal velmi, velmi studenou, víc studenější to nešlo. Pak mi došlo, že se mohl vzít ještě let, ale to mě napadlo až teď, nevadí.
4: Hele, Míšo, jak se budeme chystat? To znamená, ty sedíš?
5: Já jsem si přinesla bobík.
4: Já budu klečet u toho, jo. Ty, jenomže já nevím, jestli potřebuji zacpaný nos nebo ne u toho.
1: Tak radši si ho zacpí.
4: Hlavně já tady teď můžu dostat dvojnásobnou ostudu, protože v tomhle Jesmerovi jsem to projel s Patrikem. A jestli prohraju s tebou, Míšo?
5: Já ti přeju výhru, protože jestli tě porazí holka, tak to bude ostuda.
1: Hlavně se těším, Míšo, jestli ti bude pouštět make-up, to bude vtipný.
4: Hele, já vůbec nejsem rozdýchaný, já možná vylezu klidně po 20 vteřinách ven, tyjo.
1: Dobře, no nic, hrajeme o vstupenky.
4: Východ znám, útěk ze studia v pohodě, když tak se slyšíme a vidíme naposledy. Lindo, smažeš to z Facebooku, jo? OK, jsme domluvení.
1: Jenom připomínám, Michael s Nicole hrajou o dvě vstupenky na Kiss Party u Máchova jezera.
4: Tak, odložíme mikrofon, bude to chvilku na tobě a dej nám aspoň pár vteřin se nějak nadechnout, jo?
1: Ano.
4: Jakože budeš odpočítávat od 10 třeba.
1: Odpočítám vám to určitě.
4: Počkej, ale já jsem furt nervózní.
1: Jakmile vám to odpočítám od desítky, ponořte svou hlavu celou pod vodu, aby jsme viděli, že nedýcháte. Ještě se připravujou, ještě sundávají hodinky, aby nic netížilo. Sledovat to můžete právě teď na Facebooku Rádia Kiss. Hádej se mezi sebou, je to vtipný. Pojďme na to. Míšo, Romane, jakmile řeknu teď, jdete pod vodu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hlavu pod vodu. Míša s Romanem už mají hlavu pod vodou. Oba dva vypadají velmi klidný. Živě to přenášíme na Facebook Rádia Kiss, kde právě teď vidíte... Počkej, co se stalo? Romany nad vodou, přátelé, abyste věděli. Romane, počkej, to je neplatný pokus. Gratuluju, Míše, Roman se blbě nadech, tím pádem si nějak zakašlal do vody, snažil se dát znova hlavu pod vodu, ale moc to nevyšlo.
6: To si nikdo nevšim, jedal.
1: Počkej, Romane, ne. Co se stalo?
6: Já jsem blbě nadech.
1: Jo, tak chcete dát druhý opravný pokus? To se stát může, jako můžeme dát písničku a zkusit to znova.
5: Já jsem se blbě nadech. Jeď dál.
6: My jdeme dneska točit podcast, Míšo, tak to ty to slyšelo.
5: Jo, já budu.
1: Nejste moc slyšet.
6: Pardon,
4: my si tady povídáme pro sebe.
5: Ano.
4: Ah, hele, tohle se nepovedlo, no.
1: Já bych dal opravný pokus, jako takhle.
4: Ne, Míša je vítězka.
1: Jo?
4: Jasná, to víš,
1: že
4: jo.
5: Ale můžeme dát mimo soutěžně. Já bych dala mimo soutěžně, protože Roman má málo mokrý vlasy.
1: A co se stalo, Romane, ty jsi blbě nadech?
4: Blbě jsem se nadech, no. Já jsem měl těch 10 vteřin ne myslet na nějaký věci a mluvit tady a tak, ale nějak si jako poslat vzduch do plic, no. Nevadí.
1: Stane se, nevadí. Nicole tím pádem vyhrává, gratulujeme.
4: Gratulujeme.
1: No, tak nevím, tak co teď?
5: Teď si dáme rilí.
4: Musím jdu vykoupat.
0: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss. Posloucháte Kiss? Máme po Jesmenovi. No, toto dopadlo teda dneska.
1: Romčo, já jsem ti tak fandila, já tady držela dech za tebe. Tyjo, co jsi to tam vyvedl?
0: Já nevím, co to bylo. Měl jsem zadržet dech a nějak se to nepovedlo, ale Míšo, musím říct, ty jsi parťačka. Já když jsem vylez z té vody po asi 5 vteřinách, tak jsem potom říkal Míše, pojď, jedeme dál, jakože nic. A Míša tu hlavu se stavila, vrátila do vody.
2: Dobře, už všichni viděli, protože jsme to živě přenášeli na Facebook.
0: Ale to bylo dobrý, když jsem dal druhý pokus.
3: Tak já vsázím znova a vsázím na Míšu. A ty lístky chci moc.
0: Jak rychle reagovali na to kysáci, no? Co se stalo, no?
4: Roman asi nechce k potápěčům, co?
0: A to ne, to by mě asi děsilo.
5: Ty jo, tak dobrý, tak napřed tě zdrtí, Romane, Patrik, teď Míša s polovičníma plícema. No, tak na mácháči můžete udělat stánek, který se bude jmenovat Poraž Romana. No a tam si to můžeš s kysákama rozdat.
0: To je vtipný. To dáme je. Takovou soutěž na pódiu.
2: Jo. No. Romane, připrav si ručník na Máchovo jezero, kysáci budou s tebou soutěžit.
0: Postupně všechny ty legendární jesmeny projet s kysákama. To ty, bych
2: to
0: nedal.
2: By bylo něco.
6: Jako surstroming bych tam nechtěl mít na pódiu.
0: To by smrdělo po celý Máchovo jezeru. Takže Míšo, jsi vítězka.
2: Ó, tak to mám radost.
0: Já jsem pěkná ostuda, no a s tím dneska budu muset zase žít.
6: To se nedá nic dělat.
2: Ale dobrou zprávou je, že Nikča vyhrála 2 vstupenky na Máchovo jezero.
0: Tak se na tebe budeme těšit. Na Kiss Party.
7: Ranní Kiss.
2: Ranní Kiss.
7: Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Teď to tady bude takový hodně mírový, protože je nový žebříček, který nestaví Česká republika. Je to mezinárodní žebříček, pravidelný žebříček Global Peace Index, GPA, nebo I.
2: GPI asi.
1: Ano. A ten sestavuje organizace, která není česká, jenom aby jsme si rozuměli.
2: Ano.
1: Jo, mezinárodní. Tak a pojďme se kouknout teda rovnou, že Česko je v tom žebříčku výčtu x zemí, vlastně skoro všech, na 13. místě, což si myslím, že není vůbec špatný, v žebříčku nejmíromilovnějších zemí.
2: To je docela fajn místo.
1: Jo, myslím, že 13 je dobrý, protože při tom počtu jako těch zemí na celý zeměkouli.
2: Mm-hmm.
1: Poslední je Rusko. Jo, ale pojďme se podívat na první tři místa.
2: Tak jo, vezmeme to v bronzu. Na bronzové příčce je v tuhletu chvíli údajně Švýcarsko.
1: No tak je to hlavně z důvodu toho, protože oni se mají dobře tam, že jo, tohle, co jsme to tady
2: dobře
1: vzpomínali, mají vynikající systém soutěživosti mezi regiony.
2: Mm-hmm.
1: Pozor, ale velmi sportovní, vyrovnaný a vycentrovaný a proto každý ten region je, když to řeknu na plnou hubu, bohatý a dobrý.
2: Takže když tak Švýcarsko, na stříbrný pozici místo, kam já bych se chtěla moc jednou v životě podívat, a to je, prosím vás, Nový Zéland.
1: Teď se vrátil kamarád,
2: ano,
1: byl tam přes rok a říkal, že jako vycestovat tam za přírodu, za těmahle věcma, super.
2: Aha.
1: No, ale to tak všechno.
2: To je tak všechno. Já jsem slyšela, že je to tam prej dost drahý teda.
1: No, říkal, že určitě.
2: Ano, jo, takže pokud nemáte zajištěnou nějakou fakt jako dobrou práci s dobrým příjmem.
1: A žádnýho hobita, ani hobitku mi nepřivez, takže... Takže má magnetku aspoň.
2: Má magnetku, tak aspoň malou.
1: Nový Zéland, druhé místo.
2: No a na prvním místě, přátelé, je...
1: Tum-tadadá! Island. No jo, jak to tady řekla Magda, to se jim to získává.
2: Když tam nikdo není.
1: Když tam nikdo není. Ale jo, pár lidí tam je, Island je taky krásný. Bohužel na mém vyšlistě je taky poměrně dost vysoko, ale i Island patří mezi ty dražší. Když pojete jenom do Reykjavíku jako hlavního města, tak to je jako u nás, dejme tomu. Ale jakmile vyjedete, tak už je to horší.
2: Takže kdybyste chtěli ušetřit a jedno z těch mírumilovnějších míst na zemi, tak ta Česko, zůstaňte doma.
1: 13. místo. Vy je to dobrý.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella.

0: Starý den se sešel s novým na Kissu, tím pádem roztočíme muziku podle vás, ať máte krásnou už 18. červnovou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: šílené, kteří zní pode mnou, protože už po třetí za sebou vás v nočních juboxech moc zdraví Lukáš Bláha, ale nedá se nic dělat, když na kolegy skočí bacil, tak se zkrátka seberete a jste tady ve studiu. A já jsem s vámi moc rád, 8 minut po půlnoci už vám přeju nádherný čtvrtek 18. června. Milanům dneska všechno nejlepší k svátku. No a co se týče toho, jak ovlivnit naše vysílání, však to znáte, ale pokud náhodou třeba posíláte a hlavně posloucháte premiérově, tak o posílání bude řeč, ale buď voláte číslo 210 323 323, anebo právě zasíláte apky do mobilní aplikace. No a právo první volby, takový první výkop, nám teď hodí Tom, který nás poslouchá na severu Čech.
1: Ahoj Luky, mohl bys prosím tě zahrát od Maruši Somewhere Over the Rainbow a bylo by to všem pro dobrou náladu. Díky, Tom z Rumburku.
0: Tome, taky díky, moc rád si zazpomínám na historické devadesátky a vám všem skvělou noc.
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Noční jukebox.
1: Za chvíli se na kysu pustíme na dnešního prvního volajícího, ale ještě předtím jedna aktuální informace, za kterou děkuji z provozu Romanovi.
2: Na silnici číslo 13 z mostu na Bílinu, byl to asi 81. kilometr, nějaký chlap celý v černým, válel se tam po svodidlech, ležel tam za krajnicí, tak ať ho někdo nesejmete, snažil se tam zvedat o svodidla, moc mu to nešlo, vůbec neosvětlený nic, tak hlavně opatrně.
1: Ano, tak tohle přání přeju i já vám. No a 210-323-323, to je číslo, na které jsem rád, že se dovolal dnešní oslavenec, protože je tam Milan. Ahoj, Milane.
3: Ano, ano, slyšíme se.
1: Ano, já tě slyším krásně. Milane, ty už jsi mi mimo éter prozradil, že nejenom ty jsi Milan, ale taky tvůj táta je Milan, je to tak?
3: Ano, je to pravda.
1: Tak nádhera. Tak vám oběma samozřejmě jenom to nejlepší k dnešnímu svátku. A ty jsi říkal, že by to chtělo něco speciálního. Tak mě napadla 90 od DJ, který si říkal Miláno, si představ. Tak já myslím, že to by šlo, ne?
3: Šlo by to, určitě by to šlo.
1: Paráda. Pošlem to ještě někomu?
3: No, prostě všem Milánům.
1: Já si myslím, veď. A že vás je? Já myslím, že vás je dost.
3: Všem Milánům a hlavně na směr Melč. Mm-hmm. Směr... Pilný mlín, to je otec.
1: Mm-hmm, ano.
3: No a potom všem ostatním Milanům.
1: Takže... Jasně. Prostě kompletně Milan, pro Milany.
3: Kompletně Milanům.
1: Tak jo, Milane, tak ještě jednou, jenom to nejlepší. Měj se krásně a přeju ti.
3: Děkuji moc, ahoj, měj se krásně, čtvrtek. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: To nejlepší. 90. let. Non-stop. Kiss. Rádio.

Krátce před půl jednou ladíte noční žuboxy na KISSu a možná to ještě nevíte a třeba se to k vám zatím nedostalo. Ovšem Lionel Messi má teď aktuálně na kontě celkem 16 branek na světovém fotbalovém šampionátu a vyrovnal tak historický rekord Miroslava Klózeho ve věku 38 let a 357 dní. Zároveň předčil počin Cristiana Ronalda, co by nejstarší střelec hat-triku právě na mundialu. Co se týče Cristiana Ronalda, ten nezačal tak působivě. Demokratická republika Kongo totiž získala včera večer na svém prvním mistrovství světa po 52 letech bod, když remizovala s jeho Portugalskem 1-1. To Anglie, té se dařilo více. Ta začala pouť za kýženým opanováním letošního šampionátu, když ve skupině L přestřílila Chorvatsko 4-2 a pomohl k tomu dvěma góly taky šutér Harry Kane. Dneska se hrajou ještě dva zápasy, vlastně víc, ale myslím teď za malou chvíli, tuto noc. Za prvé Ghana Panama od 1 ráno a ve 4 pak se poprvé na mistrovství světa představí Uzbekistán s Kolumbií. No a hlavně, jasně, dneska večer od 18 hodin to vypukne, no. Je to důležitý souboj s Jihoafrickou republikou, my nutně potřebujeme body. Četl jsem, že trenér Miroslav Koubek přemýšlí a chystá nějaké změny v sestavě. Tak hlavně, aby to nebyl nějaký chaos.

0: přesně jako tom zpívali na Kissu Jax Jones a Callum Scott, tedy Whistle, my pískáme, teda my hrajeme tak, jak vy pískáte, tak je to ideální kombinace. No a právě teď to tak bude tomu z čísla 210 323 323, protože na něm se vyskytuje Jarda, ahoj!
1: Ahoj!
0: Ahoj Jardo! Tak ty jsi mi prozradil už mému vysílání, že by si rád slyšel něco k narozeninám. To je k tvým narozeninám nebo někoho jiného?
1: To mém 26. dnešnímu dní.
0: Prosím tebe, no tak to je nádhera, takže 18. červen, tvůj den, tak si ho hezky užij, všechno nejlepší. A sobecky si to necháš zahrát jenom sám sobě nebo někomu ještě?
1: No, jasně, že budu sobec výjimečně.
0: No, teď ale, já si myslím. Dneska si to zasloužíš.
1: Přesně, hlavně, když má člověk noční celý týden.
0: No, to si myslím. Tak to jsme na tom dost podobně. Jenom ještě řekni, co to bude?
1: Od Whitney Houston a z filmu Bodyguarda nebo osobního strážce I Will Always Love You.
0: Přesně tak. Zaspomínáme si na Whitney Houston a navíc ještě na Kevina Costnera, který tam byl taky vynikající, jako ten osobní strážce. No tak jo, Jardo, jdeme na to, ať se ti dneska všechno daří a i dál dalších 26 let, minimálně třikrát, měj se nádherně a zase brzo v éteru.
1: Jasný, díky.
0: Taky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Ano, i dnes v noci ze středy na čtvrtek jste tvůrci playlistu vy. A právě teď budeme přát k svátku, protože se ozval Vítek.
2: Ahoj, zdravím všechny kysáky. Teďka jedem s Milanem. Jede to krásně, u Rádia Kiss to jede samo. Milan má dneska svátek, tak bych mu chtěl prosím popřát takhle veřejně, takže všechno nejlepší, Milane. A vzhledem k tomu, že je Milan řidič, tak bych mu chtěl pustit Borovičku, protože to je oblíbená písnička. Tak díky moc a ať to jede. Čau, Vítek.
1: No, já moc děkuju za pochvalu a na zdraví.

0: Barbra Streisand.
1: 1:01, to vy rozhodujete o další muzice 210-323-323 nebo apka. Nejdřív ovšem Belíny. Dobrou noc.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Takže po Čechách teď aktuálně.
1: Ještě, no ano, aktuálně po Čechách.
0: Jo, jo, jo.
1: Ještě kousek do cíle a...
0: Pak už můžeš zelenout. Tak zaplať příroda za to. Čím tě zpříjemníme ten závěr cesty?
1: Dal bych si Gabriel Ponte.
0: Dobře, máš ho mít. Někomu extra to zahrajem?
1: Hele, bude to pro všechny samozřejmě, co kroutí tu velkou volatou lopatou pro tebe do studia, pro písáky a pro všechny, jak mají zpříjemněnou noc.
0: Je to tak. Teďka na palubovce, kolik tam máš stupínků, jen tak mimochodem?
1: 18.
0: To už je slušný.
1: No, dneska už se to vyšplhávalo v těm 25, ale víkend máme.
0: No, ten bude dost. A máš volno aspoň?
1: Ne.
0: Nemáš? No tak držím palce, ať to přežiješ. Hlavně se prolívat tekutinama. Ale ne alko ideálně, no.
1: Ano, víš, to nás říkali. Ne pivem, minerální vodou.
0: Tak. Aleši, tak ti přeju hlavně, ať dobře doletíš teď právě, měj se krásně a zase brzo v éteru.
1: Taky, měj se hezky, děkuju.
0: Ahoj.

0: Jukebox. Jenom Kiss vám hraje tak, jak se líbí muzika vám a tak, jak ji cítíte a chcete slyšet takhle v noci. No a budeme se posouvat do mobilní aplikace zase na chvíli, protože tam si o song nahrál vzkaz Honza a navíc začíná takovou jako hodně údernickou hláškou.
1: Čest práci a rukám klid. Můžeš prosím zahrát od doktora Albana Hello Africa, nejlépe v nějakém remixu, a bylo by to pro všechny, kteří brázdí silnice v tuhlenstu noční hodinu. Díky, mějte hezký den.
0: Ano, krásný čtvrtek, já se přidávám. No já myslím, že Hello Africa to klidně můžeme poslat i fotbalistům na světovém šampionátu, protože ti afričtí z Demokratické republiky Kongo šokovali trošku fotbalový svět, nebo překvapili, šokovali, to je možná přehnané, ale sebrali dva bodíky Portugalsku. Ano, Portugalsko, Demokratická republika Kongo, 1-1.
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Hello.

0: Noční show na Radio Kiss.
1: Ano, ta má své pravidelné místo v našem vysílání vždycky jednou měsíčně. No a právě se nám měsíc zase sešel s dalším měsícem a nastala ta chvíle, kdy dneska večer po 22. hodině to rozjede kdo jiný než Soňa Ede, s ní taky Radek Hrdina. A hlavně host, kterým tentokrát bude zpěvák Miloš Majda, který se v roce 2009 zúčastnil hudební soutěže Československo hledá superstar, nebo Československá superstar, a zúčastnil se až tak, že skončil nakonec na druhém místě. Tak pokud vás zajímá, co Miloš Majda jaksi má rád, asi nejenom v posteli, ale i kdekoliv jinde, tak si určitě nenechte ujít dnešní noční show a hlavně pozor, v té je opravdu možné vše a neexistují záznamy, to znamená opravdu vychutnejte si dneska, jestli budete mít možnost noční show, jediný pořad tohoto typu v českém éteru. Už dnes po 22. hodině a ještě mnohem dříve za pár chvil taky další vaše přání. Těším se.
0: Jediná noční show českého éteru. Kiss. Radio Kiss.

0: Velké díky, že i ve čtvrtek v noci ze středy na čtvrtek s Teskysem na oplátku vám hrajeme muziku na probrání a teď právě to bude jedna hlasovka s muzikou, kterou si přeje Petr.
1: Zdravím, zdravím, volám z Amazonu, chtěl bych pozdravit všechny, co mají noční a jedou do rána bomby, poprosil bych, jestli by si zahrál Eminem a Rap God, aby nám to rychle utíkalo, tak jako je rychlá tato písnička. Zdravím všechny kolegy v Amazonu, ať nám to uteče a všem, co mají noční. Os.
0: Petře, já se hluboce omlouvám, přímo tenhle song tady konkrétně nemám, ale za to si dáme Mockingbird a to i z toho důvodu, že včera měl můj velký kamarád Štěpy, kterého tímto zdravím, on teď určitě spinká, 40. narozeniny a tenhle song od Eminema naprosto zbožňuje.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: O tom absolutně nemůže být pochyb. Navíc teď budeme hrát zase někomu z vás, a to konkrétně Dankovi a taky dalším klukům z Jižní Moravy.
2: Tak čau Ves, prosím tě, zahraj nám písničku od Ašera. Bude to pro nás, pro kluky ze Znojma na Noční, pro Koliu, pro Jardu, pro mě, pro Frantu, pro Zdenála, pro Pepu a taky pro vás do rádia a pro všechny vůbec, co makají teďka v tuhle hodinu. Díky moc, čau, kluci ze Znojma.
0: Radio Kiss.

0: Máme 2 hodiny, objednávejte muziku na Kisu, ať si uděláme pohodovou noc s datem 18. června.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...